železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Ještě.

Pravidelní posluchači vědí, že už dlouhý čas nabízí ostravská hodinka Oldies vždy koncem měsíce pohled do historických top ten. Tentokrát vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk hitově připomene konec srpna 1969. Popová singlová desítka Billboardu měla tehdy na čtvrtém místě Jackie DeShannon a její hit Put a Little Love in Your Heart.

Připomínám, že si v tomto roce všímám sudých míst v prvních desítkách a pokračovat budu jako vždy za oceánem. Stále zmíněný Billboard 6 byla před 52 lety píseň Get Together v podání bostonských The Youngbloods a 10 Crystal Blue Persuasion, 7. top 10 hit skupiny Tammy James and the Shondells.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, Get Together, se těšila popularitě už po druhé, a to proto, že se tehdy stala znělkou americké celostátní konference křesťanů a židů. Teď zaoceánské žebříčky, žánrové, napřed country. Čtyřka Loretta Lynn, To Make a Man Feel Like a Man, po ní šestka Merle Haggard a The Strangers, Working Man Blues. Thank you.

This song for the working man. Obě písně si interpreti složili sami, rady Loretty Lynn, co dělat, aby se muž cítil jako muž, jsou sice jako z bulvárního týdeníku, ale oni vlastně jiné asi ani nejsou. Chválit, podstrojovat, nedráždit a trochu svádět. Mám tu samozřejmě také něco z žebříčku rhythm and bluesového. Dvojka, Gladys Knight and the Pips, Nitty Gritty, šestka, The Dells, Oh, What a Night. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst, zahraničních top 10 z konce srpna 1969 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

teď Británie, a protože v roce 1969 tam žebříček EP desek už publikován nebyl, nahlédl jsem do pořadí LPček. V jejich top 10 dvakrát bodoval Elvis Presley, takže volba je jasná. Dvojkou bylo právě jeho album From Elvis in Memphis. Wearing That Loved Odd Look je píseň zkomponovaná pro něj. Do dvojice přidává předělávání.

Přeložím, co zpíval Elvis v té první písni. Byl jsem pár dnů pryč, slibovala si, že nemám mít obavy, ale vidím, že to bylo asi jinak. Oblékla sis vyzývavé šaty, popelníky jsou plné, všude nepořádek, mejdan tu prý byl 3 dny. A teď rychle 52 roky staré úspěšné britské singly. 4 Stevie Wonder, My Sherry Amour, 8 The Eagles, Viva Bobby Joe.

Podle názvu je jasné, že My Sharia Moore je milostné vyznání. Tu druhou píseň bych podle textu zařadil do škatulky Bubblegum. Písničky vybírám ze žebříčku nejen podle jejich umístění, ale také tak, aby se vám snad alespoň trochu líbily. V italské a francouzské top ten nic moc, proto jsem vybral jen po jedné nahrávce. Obě jsou to předělávky, originály jistě znáte.

0: Zpěvák uměleckým jménem Mal zaspíval Pensiero d'amore. Určitě jste poznali, že přebíral z repertoáru bratrů Gibbových. Francouzská dvojice Gilles Marshall a Martin Abib sáhla do zpěvníku Lee Hazelwooda. V Německu byl před 52 lety v top 10 jen jeden domácí interpret. Rozhodl jsem se připomenout americký Sir Douglas Quintet a staré dobré Stony.
1: This quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations.

Chcete-li napsat, můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák bude z Holandska, kulminoval před 52 lety na 10. místě a vybral jsem jej proto, že v Ostravě byla nahrána hned v roce 1969 česká verze. Skupina The Dells, medley I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Opatrujte se, Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
2: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
1: Výborně, léto jaké bylo?
2: Dá léto se schnout už několika krásné. Slovy?
1: Krásné, pořád.
2: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrém. Jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
1: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
0: Humor.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako baviče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost?
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku?
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: A tohle? Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já tě přerazím, dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle?
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte sticha.
2: Taková čistá.
3: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatej?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči?
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty?
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďko už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
1: čas? No, to
0: čas
1: se mně právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odkází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je vám prdoně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlík mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Kol ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mě bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice, kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno párty, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás, kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme, přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia a přál bych si Bčko. Nashledanou.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského, dobře zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí a přál bych si Opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře, ano. Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé,

0: Vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouří. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modr, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela ticho, on se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka, až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknu, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, se to nedá zjistit, že jo. Humoriáda.
1: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se
2: spolužáky. No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká osmá třída nebo sedmá a tenkrát jsme odebírali, no, se kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk osmé třídy dohromady.
1: Mladý chemik, jo?
2: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, abych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký tý zkumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi šest. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
1: Ty už si nalámal ty malé pipety.
2: A já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to... Ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
1: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, takže se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky, tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necejtil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tyhle, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho lokte, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podělal, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím, teda
2: kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water.
2: A to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říkal, oh, se jako divil, teď mě jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, no a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky. A jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMSku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně přijme.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, tak přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení!

0: Panešiditeli, počte sem. Panešiditeli, ja vám dáš hadanku. Ja vás dáš, mám, dávam hadanku. Ano, ano. Panešiditeli, ano. No, můžeš mě dát clown hadanku. Panešiditeli, proč má pes v sadu takovej dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil o kousiček, víš? Pane šititeli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhé ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipa, aby mohla filharmonie hrát na housle,
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos, jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: A,
1: je tam.
2: Tak. Je Franček z Javorníku.
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, mám, teď už tak to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako dudek. No a proč by neměl spát jako dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram a vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele, opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů všem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg. Ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
5: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motores je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nejvíce případů nepovoleného předjíždění mezi řidiči kamionů eviduje policie v Jihomoravském kraji. Hodonínská galerie odhalila dvě nové sochy, které vznikly během sochařského sympózia. Fotbalová zbrojovka Brno nastřílela ve druhém kole poháru 10 gólů. Dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Policie za první půlku letošního roku zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Nejvíce jich bylo v Jihomoravském kraji. Policisté odhalili zhruba 2000 přestupků. To je skoro stejně jako za celý loňský rok. Řidiči porušují hlavně zákazy předjíždění na dálnicích D1 a D2. Přestavba jejich křižovatky v Brně způsobuje dlouhé kolony. Právě tam je podle vedoucího Jihomoravské dopravní policie Lubomíra Sedláka přijíždění rizikové.
2: Snažíme se zaměřovat na respektování tohoto zákazu, který se negativně, potom jeho nedodržování ze strany řidičů nákladních vozidel, se negativně projevuje v samotné plynulosti a v důsledku toho i bezpečnosti provozu, především na dojezdu do těch kolon před uzavírkami.
1: Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu tisíců korun. Galerie výtvarného umění v Hodoníně na včerejší vernisáži odhalila dvě ze čtyř soch, které vznikly v rámci mezinárodního sympózia od modelu k soše. Během 10denního sochařského setkání v nedalekých Lužicích mohla veřejnost sledovat umělce při tvorbě. Vzniklé objekty jsou umístěné v zahradě v areálu galerie, říká kurátor Jan Buchta.
3: Ty sochy byly vytvořeny takovou neúplně tradiční sympoziálním postupem, různými 3D technologiemi z umělých materiálů a ty výsledné práce jsou potom třeba 3-metrové, 4-metrové, takže jde právě vidět ten vývoj, to, jak ten sochař přemýšlel.
1: Další dvě sochy vzniklé během sympózia budou stát v zahradě muzea ve Slovenské Senici. Slavnostní odhalení tam bude v pátek. Sport. Oba prvoligové fotbalové kluby z Brna postoupily do třetího kola českého poháru. Zbrojovka deklasovala Friedland nad Ostravicí na jeho hřišti 10-0. Góly do sítě účastníka čtvrté ligy rozdělila rovnoměrně do obou poločasů. Artis zvítězil v Uherském Brodě proti třetiligovému soupeři těsněji, a to 2-0.
4: Jihomoravské týmy ze čtvrté ligy v českém fotbalovém poháru skončily. Sparta Brno prohrála s Baníkem Ostrava vysoko 0-9. 7 gólů hostujícího týmu vstřelil 18-letý útočník Vít Škrkoň. Břenec Vracov podlehl druholigovému Třinci 1-4. David Nekvinda, Český rozhlas. Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. V první části dne může být lokálně chvílemi i oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů. Na severu kraje bude lokálně kolem 25. Povane slabý, během dne mírný vítr východních směrů. A biozátěž dnes bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Doprava v Jihomoravském kraji je na většině míst plynulá a nejsou hlášené žádné nehody. I přesto jezděte opatrně. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi 27. srpna roku 2026. Čtvrtek 27. srpna je 230. den letošního roku, do Silvestra chybí 126 dnů a za pozornost stojí dnešek i astronomicky, zítra nás čeká úplněk, to znamená měsíc už je téměř dokonale osvětlený celý. Podle kalendáře svůj svátek neslaví Otakar, jméno germánského původu, které je obvykle vykládáno ze základů majetek, bohatství, Vakar, bdělý strážce, Otakar. Dnes bude slavit a my mu zahrajeme po 8. hodině. A jaké písničky na vás čekají? Samozřejmě ty, které nestárnou. Začneme s Lučním králem v podání sourozenců Ulrichových a pak už přijde Michal Tučný, který bude žít na věky. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám čtvrtek 27. srpna vydaří. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 10 minut. Dnes je 27. srpna 2026. V roce 1882 se narodil významný moravský hudební skladatel, dirigent a sbormistr Jaroslav Křička. Pocházel z umělecky založené rodiny a počátek 20. století mu ale v Čechách nepřál. Z finančních důvodů musel odejít do Ruska. Po návratu byl sbormistrem Hlaholu, se kterým prováděl mimo jiné i premiéry sborových děl Janáčka, Nováka a Jeremiáše. Později se stal ředitelem Pražské konzervatoře. Dnešek připomíná také založení klubu českých turistů. Stalo se 27. srpna 1894. Založen byl jako první svého druhu na Moravě a cílem bylo kromě značkování turistických tras v povodí Svratky také vybudování turistické útulny na Macoše. Před 125 lety se v Brně narodila Zdeňka Podhajská, tanečnice a také mecenáška umění. Ve Vídni vystudovala práva a na pařížské Sorboně filozofii. Brzy se ale zaměřila na moderní tanec a jako členka avantgardních skupin pak procestovala téměř celou Evropu. Mezi její přátelé patřili třeba Leoš Janáček, Bohuslav Martinů nebo také malíř Oskar Kokoška a Jan Zrzavý. 105 let uplyne dnes od narození spisovatele Karla Ptáčníka, původem z Břeclavy. Působil jako redaktor časopisu Květen a také jako místopředseda svazu spisovatelů. V době normalizace byl diskriminován, pracoval v pojišťovně a debitoval románem Ročník 21. Zachytil v něm osudy nuceně nasazený v Německu v době druhé světové války. Na dnešek připadá také výročí narození herečky Arny nebo též Arnoštky Mohelské, členky činohry tehdejšího státního divadla. Absolvovala brněnskou konzervatoř i JAMU, často spolupracovala i s brněnským studiem České televize. A před 6 lety opustila tento svět divadelní scénáristka a režisérka Eva Talská. Společně s Bořivojem Srbou, Zdeňkem Pospíšilem a Petrem Šerhaufrem stála v roce 1968 u zrodu brněnského divadla Husa na provázku. Později založila amatérský soubor Studio Dům a vychovala v něm řadu dodnes známých brněnských tvůrců. Tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašper u mikrofonu a teď už je tu Chris Norman a Midnight Lady. Počasí chystáme už po písničce Dobré ráno.

0: počasí.
1: Je 5:17, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Rozpětí ranních teplot je velmi podobné tomu včerejšímu, aktuálně se teploty na jihu Moravy pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia. 15 stupňů třeba v Tišnově Hájku nebo ve Znojmě Kuchařovicích a nejvyšší teplota momentálně v Brně Tuřanech 18 stupňů Celsia. A jaké čekáme počasí? Polojasno až skoro jasno, lokálně může být i oblačno a nejvyšší teploty dnes 26 až 29 stupňů Celsia. Na severu kraje bude lokálně kolem 25 stupňů. Slabý během dne mírný vítr východních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou nepříznivé během dne budou potom dobré. Bio je dnes na dvojce kvůli zvýšeným teplotám, které dnes očekáváme a slunce to vyjde minutu po 6. hodině a zapadne v 19 hodin a 49 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám klidný rozjezd dne, ať se nic nepřipálí, nerozlije a nikdo vás nerozčílí. Hezký poslech.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 22 minut, čas na temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2012. Moravská havárie v dalekém Chorvatsku. Čistě geograficky by tato událost do temných letopisů moravských spadat neměla. Jenomže Moravu zasáhla velice citlivě. Je to jedna z nejtragičtějších havárií autobusů z České republiky v zahraničí. A ten autobus zaplnila brněnská cestovní kancelář z velké části lidmi z Brna a Moravy. 8 jich zemřelo 10 minut před 4. hodinou ráno dne 23. června 2012. Bylo to na dálnici A1 na spojnici Záhřebu s Pobřežím, 3 hodiny před cílem jejich dovolené u letoviska Baška Voda, nedaleko tunelu Krpaní. Policisté popsali nehodu stručně. Autobus přejel z pravého pruhu do levého a levými koly vyjel na nespevněnou část uprostřed dálnice. Narazil do svodidel i značek a převrátil se na pravý bok, po kterém klouzal dalších 20 metrů. V troskách zemřel řidič a dalších 7 cestujících, včetně 6leté dívky a její babičky. Zranění ošetřovali záchranáři dalším 43 lidem. Vyšetřování vyloučilo jako příčinu technickou závadu. Na místě nebyly stopy pobrždění a pitva vyloučila srdeční záchvat u řidiče. Podle všeho upadl do mikrospánku. Pasažéři, které dopravil domů letecký speciál, vzpomínali na okamžiky hrůzy. Událost přišla, když pospávali, velké části z nich zůstaly v autobuse i věci, včetně mobilních telefonů. A protože byl víkend a mnozí z nich neznali z hlavy telefonní čísla, bylo těžké kontaktovat rodiny doma, dát jim vědět, jaké štěstí měli, že přežili.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: A další kapitolu temných letopisů moravských napíšeme opět zítra touhle dobou.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Základovou desku dokončili dělníci na stavbě nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým lidem rozpoznat na potravinách začínající plíseň nebo blížící se datum spotřeby. Na vývoji druhé verze systému Be My Vision spolupracují odborníci z Mendlovy univerzity v Brně s Libereckou technickou univerzitou. První uživatelé by si mohli aplikaci stáhnout už koncem tohoto roku. Slučování dvou mateřských škol plánuje vedení Náměště nad Oslavou. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Ve školkách je totiž málo dětí na to, aby mohly obě zůstat samostatné. Už teď je navíc vede pouze jedna ředitelka. O sloučení mateřských škol budou zastupitelé hlasovat v září. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes začíná výstava s názvem Pletky s anděly. Její autorkou je divadelní výtvarnice a scénografka Eva Blahová. Do projektu zapojila i místní komunitu, konkrétně seniorky nebo žáky základní umělecké školy. Policie už nebude sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo své okolí. Nová pravidla zavedlo policejní prezidium na podnět kanceláře ombudsmanky. Cílem změny je mluvit o duševním zdraví citlivěji. A počasí. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů. Na severu lokálně kolem 25. Povaný mírný vítr východních směrů. A biozátěž dnes bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Zdržíte se v Brně při průjezdu Královopolským tunelem ve směru na Žebovřesky, a to asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Velký hit Jany Kratochvílové Dlouhá bílá žhnoucí kometa, písničku, kterou pro ní napsal svého času Karel Svoboda. 5:38 tady je Český rozhlas Brno. V chráněné krajinné oblasti Soutok u Břeclavi pomáhají v boji se suchem bobři. Zatímco ostatní krajina je vyprahlá, bobři hráze zadržují vodu třeba v mokřadech, tůních a části některých luk. Díky tomu se na nich drží vzácní živočichové. Ochránci přírody odhadují, že bobrů žije v oblasti Soutoku na podluží kolem 500.
1: Sme práve pri takom chodníku, kde bobor, ale určite aj nutria a vítra prechádzajú z jednej časti mokraje do druhej. Je to tu vyšlapané, vychodené. Často tu býva trus. Pozrieme sa ešte na druhú stranu.
2: Zoolog Rudolf Jureček mě sebou vzal do přírodní rezervace Stiburkovská jezera u Tvrdonic na Břeclavsku.
1: On má svoje miesto, kde si teda značkuje teritorium. To sú také kopčeky z hliny a z vegetácie, na ktoré umiestní pachovú značku z tých análnych žliaz a je to cítiť takým zvláštnym ako keby pyžmom. No, bobor je taký ekosystémový inžinier, on sa síce nepýta, nepotrebuje žiadne povolenia, no ale v zásade hlavne v období sucha je bobor v tomto úplne významný činiteľ, ktorý lokálne dokáže tú vodu zadržať a zlepšiť ten stav tých biotopov.
2: Bobří hráze môžu mít od niekoľka desítek centimetrů až po 2 metry. Jedna z nich je pred námi v Rákosí.
1: Nie je to čisto len drevená stavba, jak si mnohí predstavujú. To je základ. Ten bobor to utesňuje trsmi vodných rastlín alebo blata. A vyslovene tie časti, kde by mu tá voda pretekala, tak utlapkáva tými prednými nohami, akože robí tam také utesnenie z toho blata. Časť lúky, čo tu v nej stojíme, je proste pod vodou.
2: Jureček mne upozorňuje i na rostliny na louce nedaleko nás.
1: Tá je vyslovene podmáčaná a na to sú viazané rôzne druhy rastlín, ktoré toto podmáčanie potrebujú.
3: Vy ste zmiňoval, že na niektorých místech, kdyby sme zajeli rýčem, tak už sa dostaneme k vode.
1: Áno, určite. Vďaka tomu je tá lúka pestrá a sú tu druhy, ktoré na bežnej suchej lúke nenájdete.
2: Díky tomu tam roste napríklad krvavec toten.
1: Aj tu ho všade vidíme, taká zvláštna rastlina, vyzerá to ako keby to už bolo odkvitnuté, má to také červené tobolky. Motrásek bahení je ten druh motýla, ktorý je na ňu viazaný, je to jediná jeho hostiteľská rastlina.
2: Sucho letos zasáhlo i lokality, u ktorých si ani pamätníci nevybavují, že by niekdy vyschli. Doplňuje vodohospodář HKO Soutok Ondřej Berka.
4: Jedna epizoda sucha nenapáchá nic. Horší je, když ty epizody sucha se budou opakovat. Ty katastrofální sucha, co jsou v Čil a budou dál, to čemu dneska říkáme katastrofální sucho, tak za 20 roků to bude normální léto.
2: Pokud by se sucha opakovala dlouhodobě, bude se měnit druhové složení rostlin a živočichů. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: počasí.
1: Počasí zavoní na vlnách Českého rozhlasu Brno přesně ve 6:15. Teploty stále mezi 15 a 18 stupni Celsia a předpověď slibuje dnes polojasno až skoro jasno. Lokálně může být i oblačno. A nejvyšší teploty o něco vyšší než včera 26 až 29 stupňů Celsia. Na severu kraje může být lokálně kolem 25 stupňů. Slabý během dne mírný vítr východních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno většinou nepříznivé, během dne dobré. Bio je na dvojce a slunce, které dnes vyjde minutu po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 49 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme krásné čtvrteční ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Karel Gott, 5 hodin a 49 minut přesně. Víte, kde byste, milí posluchači, našli nejdelší plot na světě? Prozradí právě teď Martin Písařík v dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Vedení Brna vybralo 11 lokalit, kde můžou vzniknout nové domovy pro seniory. Ve Vyškově postaví nový garážový dům, který zlepší situaci s parkováním na sídlišti. Na sokolském koupališti začíná beach volejbalový turnaj Brno Beach Pro. Dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. V Žibětínské ulici v Brně vznikne nový domov pro seniory. Plán na jeho postavení nedaleko radnice v Kohoutovicích včera schválili radní. Uvnitř mají být místa pro 140 klientů. Rada města Brna taky odsouhlasila 11 lokalit, kde by v budoucnu mohla další zařízení pro seniory přibýt, a to buď úplně nově nebo po rozšíření stávajících domovů. Pro město to výhledově znamená miliardové náklady. Podle náměstka primátorky Roberta Kerndla z ODS to budou muset politici výrazněji zohledňovat při chystání rozpočtu na další roky.
3: Ono to bude bolestivé bavit se o tom, které ty věci jako jsou více prioritní, jestli je to sociální oblast, nebo je to zdravotnictví, nebo je to dopravní infrastruktura, nebo jestli jsou to finanční prostředky, které se dávají formou dotačních titulů na nejrůznější kulturní, sportovní a ostatní aktivity.
1: Nový garážový dům vyroste během příštího roku na nevyužitém pozemku u Vyškovské základní školy Tyršova. Vznikne v něm 75 parkovacích míst. Místní obyvatelé si je budou moct odkoupit. Dalších 30 veřejných parkovacích stání přibude v okolí. Do konce roku chce soukromý investor získat stavební povolení, říká mluvčí Vyškova Michal Kočí.
4: Půjde o nízký dvoupodlažní objekt, jedním patrem zapuštěný podzem. Součástí výstavby budou i nová veřejná stání, která odlehčí parkování v sídlišti. Počítáme se zeleným oborovým pláštěm, který pomáhá stavbu lépe začlenit do prostředí sídliště. Sport.
1: Kvalifikačním dnem startuje na sokolském koupališti u brněnské přehrady mezinárodní beach volejbalový turnaj Brno Beach Pro. Mužskou část loni vyhrála dvojice Jiří Sedlák Jakub Šépka. Letos ale obhájci triumfu nastoupí s jinými spoluhráči. Mluví o tom Sedlák, který tvoří pár s Matyášem Javoronokem.
5: To bylo fakt skvělý a rád na to vzpomínám, takže doufám, že s Matyášem na to navážem. A pokud se se svým parťákem Kubou potkáme ve finále, tak si to rozdáme o to, kdo bude druhý rok v řadě.
2: Počasí.
1: V Nižní Moravě dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. V první části dne může být lokálně chvílemi i oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů. Na severu kraje bude lokálně kolem 25. Povane slabým během dne mírný vítr východních směrů. Rozptylové podmínky budou ráno většinou nepříznivé, během dne dobré. A biozátěž dnes očekáváme střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na většině míst v Jihomoravském kraji je provoz v tuto chvíli plynulý a nejsou hlášeny žádné nehody. Řidiči na některých místech nicméně hlásí zvýšený výskyt zvěře na silnici. I proto tedy jezděte opatrně. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, krásný čtvrtek 27. srpna přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Kašpar. Dnešek je svátečním dnem pro otakary, možná narozeninovým pro mnohé z vás, ale možná nevíte, že je také národním dnem broskví a navíc je to světový den proslulé hry kámen, nůžky, papír, takže zastříhejte si klidně hned po ránu. Pro dnešek pro vás chystáme po 6. hodině jak jinak písničky, které nestárnou, tak doufám, že vás skvěle naladí. Kluci do nepohody, o těch bude zpívat Valdemar Matuška a Mora Magora přidá Lucie Bílá. Přejeme vám krásné vstávání, ať dnes všude dorazíte včas, ať se vám všechno povede a první hodiny vám utečou co nejpříjemněji, naladí vás muzika, voňavá káva a dobří lidé kolem vás.
2: Český rozhlas Brno.

0: zbývala vám Lucie Bílá, je 6 hodin a 10 minut, tady je Český rozhlas Brno. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Toto heslo zakladatele moderních olympijských her Pierre de Coubertina teď 100% platí pro volejbalistku Kateřinu Valkovou. V Brně se v těchto dnech účastní mistrovství Evropy. V polovině května přitom absolvovala náročnou operaci kolene.
1: Na operaci předního křížového vazu byla volejbalistka Kateřina Valková 18. května. Hned začal závod s časem, s cílem stihnout domácí mistrovství Evropy.
2: První 3 týdny jsem byla o berlích, tak to bylo takový víc odpočívání, ale vlastně už i tam jsme začínali s rehabilitací vlastně hned od 2. týdne a pak vlastně v podstatě od pondělí do soboty v posilovně nebo na rehabilitacích.
1: Po operaci řekli lékaři nahrávačce, že regenerace zabere 10 týdnů. Přesně tolik v tu chvíli zbývalo do startu závěrečného soustředění v Táboře, které už Valková musela stihnout.
2: Fyzio, doktoři se snažili co nejvíc, i já vlastně vnitřně, ten tlak tam byl velký, protože jsme věděli, že by se to dalo stihnout, ale furt tam byly vlastně otazníky a kdyby se mě ještě někdo zeptal na začátku července, tak bych jim asi řekla, že to fakt nestihneme, ale pak se to tam taky jeden týden vlastně všechno nějak sedlo a nakonec to vlastně dopadlo dobře.
1: Jedna věc byla dostat do pořádku koleno, druhá poprat se s tím, že zranění přišlo zrovna před turnajem, který je pro české reprezentantky tak výjimečný.
2: Jakýkoliv zranění po sportovci není úplně jednoduchý a tím, že to vlastně přišlo na začátku té sezony, na kterou jsme se reprezentační, na kterou jsme se všichni těšili, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale naštěstí mám kolem sebe podporu jak přátel, tak přítele a rodiny, kde si myslím, že to bylo nejdůležitější.
1: Kdyby část evropského šampionátu nehostilo Brno, možná by Valková účast dopředu vzdala. I za těchto okolností ale nešla do rizika a byla připravená na variantu, že turnaj uvidí jen z tribuny.
2: Bylo to nastavené, takže kdyby mě cokoliv bolelo, kdyby to nešlo, tak prostě jsme to zastavili a nejelo se, ale myslím si, že i ten trénink i vlastně veškerá ta rehabilitace byla nastavená, takže vlastně to bylo postupný, aby to koleno jsme úplně neodpálili a zároveň vlastně to bylo bezpečný, ale samozřejmě vždycky tam je nějaký risk, že to nemusí klapnout nebo že se něco může stát.
1: Poslední zápas základní skupiny čeká Kateřinu Valkovou a její spoluhráčky ve čtvrtek proti Bulharsku. Postup už mají Češky jistý, konečné umístění ve skupině ale rozhodne o osmifinálovém soupeři. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 17 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 15 a 17 stupni Celsia a předpověď počasí ta slibuje dnes polojasno až skoro jasno. Lokálně může být i oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na severu kraje bude kolem 25 stupňů. Slabý během dne mírný vítr východních směrů povane rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky ráno většinou nepříznivé, během dne budou dobré. Bio je na dvojce, čekáme střední zátěž a slunce, které vyšlo minutu po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 49 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

na Špilberku a také několika pamětních desek v Brně. Ta moje brněnská stopa je trošku nenápadná, usmívá se dlouholetý pedagog Šuřky a také sochař. V dětství ho bavila hlavně ilustrace, protože hodně četl. Sochařem jsem se stal spíše shodou okolností, popisuje počátky své umělecké dráhy. Má v tvorbě nějaký oblíbený materiál a jak vnímá vývoj současného českého sochařství? O tom si můžete více poslechnout v rozhovoru se sochařem Jiřím Sobotkou, který s ním vedla kolegyně Sandra Silná. Kompletní stopáž rozhovoru se sochařem Jiřím Sobotkou najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes chystá Jitka Uhnavá a ty další tu budou už za chvíli, do té doby ještě písničky. Darina Rolincová zaspívá A k náhodou a Džinovou lásku přidá Radek Tomášek a Helena Maršálková.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Policie za první půlku letošního roku zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného přejíždění mezi kamiony. Nejvíce jich bylo v Jihomoravském kraji. Policisté odhalili zhruba 2000 přestupků, což je skoro stejně jako za celý loňský rok. Řidiči porušují hlavně zákazy předjíždění na dálnicích D1 a D2. Galerie výtvarného umění v Hodoníně na včerejší vernisáži odhalila 2 ze 4 soch, které vznikly v rámci mezinárodního sympózia od modelu k soše. Další 2 sochy budou stát v zahradě muzea ve Slovenské Senici. Během 10denního sochařského setkání v Lužicích mohla veřejnost sledovat umělce při tvorbě. Nad Moravou a Vysočinou dnes odpoledne naposled proletí 3 cvičné armádní letouny L-39C Albatros. Skupina vzlétne z Pardubic v 15:30 odpoledne. Nad Brnem proletí v 15:53 a o 4 minuty později se objeví nad Vyškovem. Letouny sloužily k výcviku pilotů více než 20 let. Armáda je nahradí novými stroji. Restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě začne od září sloužit jako školní kuchyně a jídelna. Město k tomuto kroku přistoupilo po nečekané výpovědi z pronájmu ze strany současného provozovatele restaurace. Na obědy tam budou po dobu rekonstrukce školní jídelny chodit žáci základní školy na Výsluní. Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění, na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. A počasí. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů. Na severu lokálně kolem 25. Povane mírný vítr východních směrů. Biozátěž dnes bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor, dejte v Brně na silnici 41 na křižovatce u exitu 196. V místě nefungují semafory. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnová a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut. Poslouchali jste Albána společně s Romínou Power, někdejší velmi populární italský pár. Dnešek je velkým dnem pro mnoho pilotů, leteckých instruktorů a fanoušků letectví. Skupina tří letadel Aero L39C Albatros se rozloučí s více než 20-letou službou v Centru leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. A ve velkém stylu rozlučkový okruh začnou v Pardubicích, poletí směrem na Moravu a pokud nenastanou nečekané komplikace, nad náměští nad Oslavou proletí v 15 hodin 47 minut a nad Brnem v 15 hodin a 53 minut. Nad Vyškovem pak v 15 hodin a 57 minut.
1: Nádherné letadlo, po schůdkách lezete nahoru, sedáte si do kokpitu, jste vepředu, za vámi je ještě jedno sedadlo, létá se tedy ve dvou.
2: Létá se ve dvou, může se samozřejmě lítat i v jednom, je to cvičné letadlo, takže většinou samozřejmě vzadu sedí instruktor.
1: Tomáš Merta, výcvikový pilot, spousta přístrojů.
2: Po levý ruce možná můžete vidět, tak to je páka ovládání motoru.
1: Nahýbám se.
2: Páka ovládání motoru a to je takový vlastně plyn u auta.
1: Jak rychle to letadlo dokáže letět?
2: Tohle letadlo je výcvikový, takže to lítá, řekněme, maximálně kolem 700 km za hodinu.
1: Jak se tento stroj ovládá?
2: Je to velmi pohodlný na ovládání. Je to pro ty žáky hrozně hodný letadlo. Odpouští to chyby. To znamená, že můžeme jakoby v bezpečí pouštět na ty solový lety toho žáka.
1: Teďka před námi projelo zrovna letadlo, které přistálo. To bylo co?
2: Ano, to bylo L39NG neboli Skyfox.
1: Takže vlastně to je ten
2: nástupce vlastně tohohle letounu L39 Charter.
1: My jsme na vojenském letišti v Pardubicích, letadlo umí spustit motor samo, má baterie, u vzletu pak asistuje několik techniků. S letadlem létají roky i další piloti, třeba vedoucí proudového výcviku Kamil Kopáč.
3: My jsme skoro na těch letadlech začínali, ty éra byly v podstatě skoro nový, bylo jim pár let, byly pár let starý a teď, vlastně, když my jsme se sem vrátili jako instruktoři, tak ty letouny končí. Takže i pro nás je to takový jako trošku, jak bych to řekl,
4: nostalgie.
3: Malinko nostalgická záležitost.
1: Pilot Ervin M.
4: Je to vlastně nostalgie jako výcvikový. Byl zamýšlen pro letouny, řeknu, MiG-21, MiG-23.
1: C-čko v označení letadla znamená cvičný. Jinak základní variantou byl letoun Aero L39 Albatros, proudový podzvukový letoun vyvinutý v 60. letech minulého století v československém Aeru Vodochody. Pokračuje Jaroslav Špaček, ředitel Centra leteckého výcviku Pardubice státního podniku LOM Praha.
5: Ve výcvikové centru v Pardubicích máme poslední tři provozoschopné L39C.
1: Ředitel Špaček připomíná rozlučkové lety. Dnes letadla vzlétnou v 15 hodin a 30 minut odsud z Pardubic.
5: Naším hlavním cílem bylo navštívit vojenské letecké základny, to znamená náměšť Čáslav Přerov, kde provozujeme my. Samozřejmě finálně Praha Kbely a nemůžeme zapomenout na Vodochody.
1: Do pražských Kbel se letouny vydají ve středu 2. září. Jeden stroj tam zůstane v muzeu, další dva se vrátí do Pardubic. Co s nimi bude dál, se teprve rozhodne. Z Pardubic Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 přesně, tady Český rozhlas Brno, je čtvrtek 27. srpna. Teploty venku se pohybují mezi 15 a 17 stupni Celsia a dnes podle prognóz meteorologů očekáváme polojasno až skoro jasno, lokálně může být i oblačno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně kolem 25 stupňů. Slabý během dne mírný vítr východních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno většinou nepříznivé, během dne dobré, bioje na dvojce a slunce, které vyšlo minutu po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 49 minut. Dobré ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 51 minut. I když prázdniny míří k závěru a počasí je také chladnější než na začátku, mnoho lidí stále míří k vodě. Dneska budou teploty třeba kolem 30 stupňů. Když teď pomineme varování hygieniků před znečištěním sinicemi, zkusme se teď podívat na teploty vody, jaké měří meteorologové na různých místech. Brněnská přehrada hlásí něco přes 20 stupňů Celsia. Vranovská přehrada o 1 a Nové Mlýny zhruba o 2 stupně víc. Ještě teplejší voda je v Nesitu, Dalešická i Luhačovická přehrada mají něco málo přes 20 stupňů Celsia a chladnější z 19 stupní je Plumlov, ale tady platí stále zákaz koupání. A pokud byste jeli na Slovensko, Liptovská Mara má 22 stupňů a Domaša dokonce ještě o stupeň více. Naopak teplota vody na Oravě klesá ke 20 a ohřát se můžete v Balatonu v Maďarsku, kde se voda, respektive teplota vody pohybuje mezi 22 a 26 stupni Celsia. Teplota se tam hodně liší, protože ji tradičně velmi rychle ovlivňuje počasí. Hladina tam letos klesla rekordně nízko a na mnoha místech je koupání nemožné. Zprávy pro vás připravuje Jitka Uhnavá a ty další tu budou za 7 minut.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Menší mateřské školy se obávají plánu ministerstva školství na jejich slučování. 6 nových budov projektu Dornich v Brně má hotové základy. Skoro 2/3 Čechů neprovádí pravidelné revize elektroinstalací. Dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Některé mateřské školy mají obavy z plánovaného slučování. Týkat se bude obcí, které zřizují více školek. Od září začne stát evidovat počty dětí a žáků. Pokud školka nebude mít v následujících 3 letech alespoň jednou 180 dětí, musí se sloučit. V obcích se spojí nejčastěji se základní školou. Změnu prosadila předchozí vláda. Má přinést úspory nebo usnadnit sdílení zaměstnanců.
4: Přínosný to určitě nebude, protože mateřská škola má úplně jiné specifika než základní škola.
5: Upozorňuje ředitelka mateřinky v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku Stanislava Jelínková. Ředitelky tvrdí, že sloučením obce neušetří, protože základní školy budou muset na jejich agendu zvýšit úvazky. Výhrady ministerstvo školství vnímá, potvrzuje jeho mluvčí Ondřej Macura.
6: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu. Minister však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii.
5: Slučování by se podle dat rezortu mohlo týkat až 1700 školek. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Stavba nového komplexu Dornich u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 8 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový do konce roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
7: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky, veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu.
2: Češi podceňují kontroly elektroinstalací ve svých domácnostech. Pravidelné revize neprovádí skoro 2/3 z nich. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. Na rozdíl od firem nejsou pravidelné kontroly jističů, zásuvek nebo drátů povinné. Nutné jsou jen 3 kolaudace nebo při rekonstrukci či instalaci fotovoltaických elektráren. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka, ale pojišťovny požadují dokumenty k elektroinstalaci třeba při šetření požáru v domě.
8: Podmínky se mohou mezi jednotlivými pojišťovnami lišit, proto je vhodné řídit se pojistnou smlouvou a doporučením odborníků. U běžných domácností pojišťovny zpravidla nestanovují jednotnou povinnost pravidelných revizí v konkrétním intervalu.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů. Na severu kraje lokálně kolem 25. Povene slabý, během dne mírný vítr východních směrů. Biozátěž dnes bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se tvoří na křižovatce dálnic D1 a D2. Aktuálně se v úseku zdržíte asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásný. krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili 27. srpna 2026. Začneme tulákem po hvězdách s Petrem Reskem, o šafránu budou zpívat Brontosauři a pak už je pro vás připravena soutěž Jak se u nás mluví. Soutěžní slovo bude zdambořic a pro výherce dnes máme CDčko Marty Kubišové. 726465200, linka sem k nám do studia, kam můžete zavolat správnou odpověď a nebo ještě správnější vybrat některé z našich variant. Těšíme se na vás, začínáme soutěžit už po 2 písničkách, přejeme vám dobré chutnání ke snídani, pokud už tuto chvíli vyrážíte na cestu, tak bezpečnou cestu všem řidičům, spolujezdcům, chodcům, cyklistům i těm, kteří právě třeba dobíhají spoj. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Brontosauři vám zpívali v 7 hodin a 10 minut, tady je Český rozhlas Brno a je tu soutěž, jak se u nás mluví. Méně používaná či nářeční slova se pravidelně objevují v našem ranním vysílání a ani dnešek nebude výjimkou. Vypravili jsme se do Dambořic a tam jsme narazili na slovo, které vám dnes pokládáme jako soutěžní hádanku. Jestli pak víte, co to znamená v Dambořicích, když přijde borda. Co to je, milí posluchači? 726465200. Ptáme se vás, co to znamená, když v Dambořicích přijde borda. Vůbec netuším, tak jsem zvědav na vaše tipy. 726465200. Linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to. Tak, pojďme zkusit vaše možnosti. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno. Dobré ráno, kdo je tam?
1: A dobré ráno, tady je Jiří z rekreační oblasti Horka u Tišnova.
0: Jiří, krásné ráno vám přeju, vítejte.
1: Ano, děkuji. Děkuji také vám.
0: Děkuji, i já děkuji. Dnešní soutěžní slovo, nebo spíš takové slovní spojení, pochází z Dambořic a Jirko, tušíte, co to znamená, když v Dambořicích přijde borda? Co to bude?
1: Já nevím, možná namazaný starosta z hospody.
0: Tak já vám ještě nabídnu tady tři možnosti, ať víte. Jedna z nich je určitě správná. Takže borda, to znamená, když přijde borda, tak přijde buď za A soused, nebo za B přijde strašidlo, anebo za C vzdálený příbuzný. Tak namazaný starosta z hospody tam není.
1: Není. Jako
0: tak co myslíte? Soused Ačko, strašidlo Bčko a vzdálený příbuzný Cčko. Co to znamená?
1: No tak... Já bych bral teda toho vzdáleného příbuzného, protože jsem tady furt sám.
0: Dobře, hodil by se vám, dobře. Jirko, tak ale musím vás klamat, bohužel. Vzdálený příbuzný možná přijde, ale správná odpověď to dneska není. Borda je strašidlo, představte si. Mně se líbil ten soused.
1: Strašidlo, aha. Tak, no tak to bych nehádal, protože já se ničeho nebojím, jenom sám sebe. Takže strašidlo bych přivítal, protože se člověk osamocený, tak vezme už cokoliv.
0: Jirko, tak držím palce, ať se ano, někdo zastaví, ano. Ať už to bude vzdálený příbuzný nebo namazaný starosta či strašidlo. Ano. Každopádně děkujeme moc. Ano.
1: Dovolím si připojit, mám takovou zprávu, že příští týden slaví některé významné osobnosti Českého rozhlasu Brno narozeniny.
0: Ano.
1: Tak přeji dopředu vše nejlepší, ať se daří a že se těším, protože já mám taky narozeniny, jo, sice 92, což už je teda poměrně
0: dost. Panečku.
1: No. Já nevím, oni všichni mě říkají, to je úžasný a všechno. Já jsem říkal, ne, vyzkoušejte si to a uvidíte, že to teda zase tak úžasný není. Jako jo. No dobře, tak abych to neprotahoval.
0: Moc krát děkujeme.
1: Nejhorší je upovídaný stařík.
0: Jirko, děkujeme za zavolání, za milý rozhovor. Ano, mějte se moc pěkně, ano. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin a 14 minut je aktuální čas. Za chvíli počasí. Dobré ráno. Soutěž, jak se u nás mluví, opět zítra po 7. hodině.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují aktuálně mezi 16 a 17 stupni Celsia. To rozpětí je tedy poměrně úzké. No a předpověď, očekáváme polojasno až skoro jasno. Lokálně může být i oblačno a nejvyšší teploty dnes o něco vyšší než včera mezi 27 a 30 stupni Celsia. Na severu kraje může být lokálně kolem 25 stupňů. Slabý během dne mírný vítr východních směrů rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky ráno většinou nepříznivé, během dne dobré, bije na dvojce a slunce, které vyšlo minutu po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 49 minut. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Péči o včelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Pavol Habera, je 7:24 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pro vás máme několik tipů na dnešek. Dnešním dnem začíná Mezinárodní folklorní festival Brno, který pořádá Sdružení přátel folkloru v Brně. Letos se můžete těšit na folklorní soubory z Brna, okolí různých koutů České republiky a také několik zahraničních z Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Polska a Portugalska. Každý soubor pro vás vystoupí na pódium na náměstí Svobody v samostatných pásmech a také na nádvoří Nové radnice ve společných pořadech. Slavnostní zahájení festivalu se koná dnes od 7:30 večer na nádvoří Nové radnice, kde vystoupí slovácký krůžek a Májek z Brna. No a potom bude program pokračovat koncertem Brolnu. Dnes se můžete také vydat pod Vranovským zámkem jako v pohádce. Jde o další z akcí konajících se o prázdninách každý čtvrtek a sobotu a průvodcem bude jako obvykle Michal Jan II. Hrabě z Althamu a členové jeho rodiny, kteří pozvou malé i velké návštěvníky do barokního objektu. Cesta povede reprezentačními prostorami Vranovského zámku a pro tuto příležitost pohádkově vyzdobenými. A ještě nevšedním zážitkem se může stát také koncert moravského klavírního tria. V září stovek svíček v kapli svatého Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě. Dnes zazní skladby z kultovních filmů, které potěší milovníky jak klasické hudby, tak filmové fanoušky napříč generacemi. A začíná se v 21 hodin. Zprávy pro vás připravuje Jitka Uhnavá a ty další tu budou už za 5 minut. Do té doby dáme ještě Činasky, písničce Měl by si zout boty a další písničky, které nestárnou, budou pokračovat už po zprávách. Těšit se můžete třeba na Dianu od Standy Hloška a Country Boje, tak toho představí Pavel Bobek. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám hezký poslech a ať se vám s námi příjemně vstává, snídá i poslouchá.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Živětínské ulici v Brně vznikne nový domov pro seniory. Plán na jeho postavení nedaleko radnice v Kohoutovicích včera schválili radní. Uvnitř mají být místa pro 140 klientů. Rada města Brna taky odsouhlasila 11 lokalit, kde by další zařízení pro seniory mohla vzniknout. Pro město to výhledově znamená miliardové náklady. Nový garážový dům vyroste během příštího roku na nevyužitém pozemku u Vyškovské základní školy Tyršova. Součástí bude 75 parkovacích míst. Místní obyvatelé si je budou moct odkoupit. Dalších 30 veřejných parkovacích stání přibude v okolí. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým lidem rozpoznat na potravinách začínající plíseň nebo blížící se datum spotřeby. Na vývoji druhé verze systému Be My Vision spolupracují odborníci z Mendelovy univerzity v Brně s Libereckou technickou univerzitou. První uživatelé by si mohli aplikaci stáhnout už koncem tohoto roku. Opravený jihlavský bazén Evžena Rošického otevře 1. září. Během úvodních 2 dnů budou mít lidé mimořádné hodiny plavání pro veřejnost, a to od 10 do 14 hodin. Sauna, která je také v budově, začne fungovat od 4. září. Během odstávky stavaři vyměnili bazénové vany. Důvodem oprav byl havarijní stav starých bazénů. Strážníci a policisté budou o psychických onemocnění pachatelů mluvit citlivěji. Doporučení přijali na základě podnětu kanceláře ombudsmanky. Informovat o konkrétních diagnózách budou ale nadále v případech, kdy přímo souvisí se spáchaným činem, je kvůli nim daný člověk ohrožen na životě nebo je nebezpečný pro své okolí. A počasí. Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů, na severu lokálně kolem 25 stupňů. Povane mírný vítr východních směrů a biozátěž dnes bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Vyškov mezi 180. a 196. kilometrem. V úseku se aktuálně zdržíte celkem asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. V chráněné krajinné oblasti soutok u Břeclavy pomáhají v boji se suchem bobři. Zatímco ostatní krajina je vyprahlá, bobří hráze zadržují vodu třeba v mokřadech, tůních a části některých luk. Díky tomu se na nich drží vzácné rostliny a živočichové. Ochránci přírody odhadují, že bobrů žije v oblasti soutoku a podluží kolem 500.
1: Jsme právě pri takom chodníku, kde bobor, ale určitě i nutria a vítra prechádzajú z jednej časti mokraje do druhej. Je to tu vyšlapané, vychodené. Často tu býva trus. Pozrieme sa ešte na druhú stranu.
2: Zoolog Rudolf Jureček mě sebou vzal do přírodní rezervace Stiburkovská jezera u Tvrdonic na Břeclavsku.
1: On má svoje miesto, kde si teda značkuje teritorium. To sú také kopčeky z hliny a z vegetácie, na ktoré umiestní pachovú značku z tých análnych žliaz a je to cítiť takým zvláštnym ako keby pyžmom. No, bobor je taký ekosystémový inžinier, on sa síce nepýta, nepotrebuje žiadne povolenia, no ale v zásade hlavne v období sucha je bobor v tomto úplne významný činiteľ, ktorý lokálne dokáže tú vodu zadržať a zlepšiť ten stav tých biotopov.
2: Bobří hráze môžu mít od niekoľka desítek centimetrů až po 2 metry. Jedna z nich je pred námi v Rákosí.
1: Nie je to čisto len drevená stavba, jak si mnohí predstavujú, to je základ. Ten bobor to utesňuje trsmi vodných rastlín alebo blata. A vyslovene tie časti, kde by mu tá voda pretekala, tak utlapkáva tými prednými nohami, akože robí tam také utesnenie z toho blata. Časť lúky, čo tu v nej stojíme, je proste pod vodou.
2: Jureček mne upozorňuje i na rostliny na louce nedaleko nás.
1: Tá je vyslovene podmáčaná a na to sú viazané rôzne druhy rastlín, ktoré toto podmáčanie potrebujú.
3: Vy ste zmiňoval, že na niektorých místech, kdyby sme zajeli rýčem, tak už sa dostaneme k vode.
1: Áno, určite. Vďaka tomu je tá lúka pestrá a sú tu pruhy, ktoré na bežnej suchej lúke nenájdete.
2: Díky tomu tam roste napríklad krvavec toten.
1: Aj tu ho všade vidíme, taká zvláštna rastlina. Vyzerá to, ako keby to už bolo odkvitnuté. Má to také červené tobolky. Motrásek bahení je ten druh motýla, ktorý je na ňu viazaný. Je to jediná jeho hostiteľská rastlina.
2: Sucho letos zasáhlo i lokality, u ktorých si ani pamätníci nevybavují, že by niekdy vyschli. Doplňuje vodohospodář KKO Soutok Ondřej Berka.
4: Jedna epizoda sucha nenapáchá nic. Horší je, když ty epizody sucha se budou opakovat. Ty katastrofální sucha, co jsou včil a budou dál, to, čemu dneska říkáme katastrofální sucho, tak za 20 roků to bude normální léto.
2: Pokud by se sucha opakovala dlouhodobě, bude se měnit druhové složení rostlin a živočichů. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je přesně 7:45, máme pro vás aktuální předpověď. Počasí, teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 16 a 17 stupni Celsia. No a co se týká předpovědi, tak ta dnes slibuje polojasno až skoro jasno, lokálně může být i oblačno a teploty dnes vysoké 27 až 30 stupňů Celsia. Na severu kraje může být lokálně kolem 25 stupňů. Slabý během nemírný vítr východních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky ráno většinou nepříznivé a během dne budou dobré. Bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo minutu po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 49. minut. Dobré ráno.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

My buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Kamion předjíždí kamion. Známý obrázek z dálnice, který se řidičům ani policii nelíbí. Především tam, kde je to značkami dlouhodobě zakázané a taky nebezpečné. Hlídky takto ročně odhalí tisíce případů nepovoleného předjíždění. Nejvíc v Jihomoravském kraji. Proč to teď probereme s reportérem Tomášem Kremrem, který už je se mnou ve studiu. Tome, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Nejprve čísla. Kolik nepovolených předjíždění kamionů policie na Jihu Moravy zaznamenala?
1: Já pro kontext nejprve uvedu číslo za celý loňský rok. Bylo to dohromady 7,5 tisíce případů v celém Česku a v Jihomoravském kraji skoro 2200. A teď čísla za první polovinu tohoto roku. V celém Česku policie zjistila přes 5 tisíc přestupků a na Jižní Moravě skoro 2000. Druhý v pořadí byl loni a je i letos Středočeský kraj. Tam policie zaznamenala o stovky méně případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony.
0: Tome, proč Jižní Morava vede?
1: Podle zástupce vedoucího Jihomoravské dopravní policie Lubomíra Sedláka to jasně souvisí s provozem na dálnicích D1 a D2, a především u Brna, kde dělníci dálniční křižovatku rozšiřují. Navíc tam platí dlouhodobé zákazy předjíždění, auta kvůli rekonstrukci jezdí v omezení, ve zúžení, způsobuje to dlouhé kolony a právě v nich je předjíždění podle Sedláka nebezpečné, třeba kvůli nečekanému dobržďování rychleji jedoucích aut.
2: Snažíme se zaměřovat na respektování tohoto zákazu, který se negativně, potom jeho nedodržování ze strany řidičů nákladních vozidel, se negativně projevuje v samotné plynulosti a v důsledku toho i bezpečnosti provozu, především na dojezdu do těch kolon před uzavírkami.
1: Policie proto má na dálnicích zvýšený dohled, hlídky jsou tedy častěji v terénu, mají k dispozici i víc kamer od ředitelství silnic a dálnic, ty sledují nejen dálnici, ale i dálniční odpočívadla. K tomu policie vyhledává hříšníky i pomocí dronů, naposledy třeba minulý čtvrtek, jak dodává policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Kontroly začaly v 5 hodin ráno a během následujících 6 hodin policisté zjistili celkem 16 dopravních přestupků a řidičům za ně uložili pokuty v celkové výši téměř 80 tisíc korun.
1: Policie v minulosti taky zvažovala, že ve spolupráci se silničáři u Brna spustí kamerový systém, který by dokázal předjíždění detekovat sám. Od toho nakonec policie i kvůli složitosti lustrace zahraničních vozidel a řešení těchto přestupků na městských úřadech upustila.
0: Co řidičům kamionu za porušení těchto pravidel hrozí a kde všude zákazy předjíždění na naší dálnici platí?
1: Je to trest 6 bodů a pokuty 5,5 tisíce na místě nebo 7 až 25 tisíc korun ve správním řízení. Zákazy předjíždění, které zpravidla platí od 5 nebo 6 hodin ráno do 22 hodin v noci, jsou zavedené na víc než 500 kilometrech dálnic. Někdy jsou zhodně v jednom úseku v levém i v pravém pruhu dálnice, někdy jenom v levém, někdy jenom v tom pravém. Zákazy platí prakticky na celé délce dálnice D1. Loni v srpnu k tomu přibyly třeba úseky D2 a v říjnu části dálnice D8. Tento stav je podle mluvčího ředitelství silnice dálnic Jana Rýdla v tuto chvíli neměný. Silničáři nemají v plánu další takové zákazové značky umisťovat i někam jinam.
0: O zákazech předjíždění nákladních aut na dálnici jsme mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Brno, písně.

se neště, tak dej šanci druhou, je to tě. Tak dej šanci druhou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nejvíce případů nepovoleného předjíždění řidiči kamionů eviduje policie v Jihomoravském kraji. Dnes odpoledne přiletí nad Moravou rozlučkový let cvičných podzvukových letounů. Fotbalová zbrojovka Brno nastřílela ve druhém kole poháru 10 gólů. Dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Policie za první půlku letošního roku zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Nejvíc jich to bylo v Jihomoravském kraji. Policisté odhalili zhruba 2000 přestupků, což je skoro stejně jako za celý loňský rok. Řidiči porušují hlavně zákazy předjíždění na dálnicích D1 a D2. Přestavba jejich křižovatky v Brně způsobuje dlouhé kolony. Právě tam je podle vedoucího Jihomoravské dopravní policie Lubomíra Sedláka předjíždění rizikové.
4: Snažíme se zaměřovat na respektování tohoto zákazu, který se negativně, potom jeho nedodržování ze strany řidičů nákladních vozidel, se negativně projevuje v samotné plynulosti a v důsledku toho i bezpečnosti provozu, především na dojezdu do těch kolon před uzavírkami.
2: Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu tisíců korun. Nad Moravou a Vysočinou dnes odpoledne naposled proletí tři cvičné armádní letouny L-39C Albatros. Skupina vzletne z Pardubic v 15:30 odpoledne. Nad Brnem proletí v 15:53 a o 4 minuty později se objeví nad Vyškovem. Letouny sloužily k výcviku pilotů více než 20 let. Armáda je nahradí novými stroji. Piloti při rozlučkovém letu přiletí i několik dalších měst, které budou otočnými body na trase.
5: Albatrosy nad místy otočných bodů proletí v minimální výšce 1000 stop, což je zhruba 305 metrů. Tento typ letounu vznikl v 60. letech minulého století. Později se stal nejpoužívanějším proudovým letounem na světě. Jako náhradu za Albatrosy pořizuje pardubické výcvikové centrum letouny L-39 Skyfox, které poslouží také k výcviku budoucích českých pilotů. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas. Sport.
2: Oba prvoligové fotbalové kluby z Brna postoupily do třetího kola českého poháru. Zbrojovka deklasovala Friedland nad Ostravicí na jeho hřišti 10-0. Góly do sítě účastníka čtvrté ligy rozdělila rovnoměrně do obou poločasů. Artize zvítězil v Uherském Brodě proti třetiligovému soupeři těsněji, a to 2-0.
6: Jihomoravské týmy ze čtvrté ligy v českém fotbalovém poháru skončily. Sparta Brno prohrála s Baníkem Ostrava vysoko 0-9. 7 gólů hostujícího týmu vstřelil 18-letý útočník Vít Škrkoň. Břenec Vracov podlehl druholigovému Třinci 1-4. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme většinou polojasno. Místy může být i přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Na severu kraje lokálně kolem 26. Povane mírný vítr východních směrů a biozátěž dnes bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Vyškov mezi 180. a 196. kilometrem. V úseku se aktuálně zdržíte asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Máme radost, že s námi vstáváte ve čtvrtek 27. srpna. Svátek dnes podle kalendáře slaví Otakar, což je jméno germánského původu a obvykle se vykládá ze základu od majetku nebo také vakar jako bdělý strážce. Volnějším překladem tedy může být strážce majetku nebo ten, kdo bdí nad bohatstvím. Otakarů je u nás zhruba 6,5 tisíce, není to tedy úplně řídké jméno, ale zase ne tak úplně časté. Všem otakarům na vlnách Českého rozhlasu Brno přejeme všechno nejlepší. Buďte zdraví, šťastní a spokojení, milí otakaři, a posíláme vám celou řeku lásky v podání Marie Rotrové. A ta nechť zaplaví také všechny dnešní narozeninové oslavence, kteří můžou začít s večírkem klidně hned už teď po ránu. Co by ne, užijte si to. Přidáme také ještě Babiho Daňka v písničce Nevadí a za chvíli už jsou tu s počasím brněnští meteorologové. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné čtvrteční ráno.
8: Český rozhlas Brno.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Počasí.
2: Je tu počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 13 minut. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
3: Dobré ráno.
2: Jak to vypadá teď po 8 hodině s teplotami a počasím?
3: Máme väčšinou oblačnú oblohu, len sem tam polojasno. Zrážky sa nevyskytujú žiadne. Teploty sú väčšinou od 15 do 19 stupňov Celzia. No a fúka nám slabý, prípadne niekde mierny severovýchodný vietor.
2: Jaké počasí prinese 27. srpen? Bude podobné tomu včerejšímu, nebo sa bude v niečem lišiť?
3: Bude sa nám oteplovať. Čo sa týka oblačnosti, tak hlavne teraz v prvej časti dňa miestami môže prechodne byť zväčšená oblačnosť, takže bude to pokračovať podobne ako v týchto chvíľach, ale postupne by malo viac začať prevažovať polojasno, takže o niečo viac slnečného svitu potom postupne. Maximá 27 až 30 stupňov Celzia. Na severe kraja lokálne môže byť trochu chladnejšie, okolo 26 stupňov a vietor cez deň mierny východných smerov.
2: Teploty je přece jenom vyšší ve srovnání se včerejškem. Bude to tak pokračovat i v pátek?
3: Áno, zajtra by malo byť najteplejšie, bude k nám vrcholiť príliv teplého vzduchu pred studenou frontou. Malo by byť celkom slnečno, ale je tam relatívne neistota, pretože bude nad nami i saharský prach zase a ten niekedy podporuje tvorbu takej vysokej oblačnosti, ktorá môže byť hustejšia. Ale zatiaľ teda skôr by malo byť slnečné počasie a veľmi teplé, 30 až 33 stupňov Celzia. K tomu ale bude veterno zajtra, cez deň bude fúkať čerstvý juhovýchodný až južný vietor, miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu. No a potom v noci na sobotu by mala postupovať tá studená fronta. Tam je zase neistota, jak ďaleko nad Moravu sa dostane, pretože to hlavné by malo postupovať cez Čechy alebo Vysočinu, ale hlavne západné a severné časti juhomoravského kraja. Tam je zvýšená pravdepodobnosť na prehánky alebo i búrky, ktoré môžu byť i výraznejšie v tú noc na sobotu. A potom v druhej časti noci, alebo možno až ráno a do poludnia by ešte malo prechádzať potom cez väčšinu územia kraja také pásmo ďalšieho dažďa, ale tie zrážky potom už budú skôr také slabšie.
2: Moc krát díky. Poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 27. srpen.
3: Najvyššia hodnota z roku 1960, Hodonín 33,8 stupňa Celzia a najnižšia hodnota z roku 1945, Žďárna 2 stupne Celzia.
2: Moc krát díky, to byl meteorolog Peter Hruška. Krásné dny přejeme, Peter, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
3: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková. A povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. Menší mateřské školy čeká v budoucnu slučování. Hrozí v obcích s více mateřskými základními nebo středními školami. Stát bude od září monitorovat počty dětí. Školy, které nebudou mít v následujících 3 letech alespoň jednou 180 žáků, se musí sloučit. Kvótu často nesplní právě školky a záměr kritizují. Ministerstvo školství se debatě nebrání. Podrobnosti má reportérka Vlasta Gajdošíková, která už je se mnou ve studiu. Vlasto, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Kolika mateřských škol by se mohlo slučování týkat?
1: Bude záležet na počtu dětí, které tam budou chodit. Těch ale v poslední době ubývá. Podle posledních dat ministerstva školství má méně než 180 dětí, cirka 1700 tuzemských mateřských škol, které zřizují obce a kde tedy hrozí slučování. Právě na vedení obcí nakonec bude záležet, které školy spojí a jakým způsobem. Ve hře jsou třeba i svazkové školy. Chystanou změnu schválila ještě předchozí vláda. Současné vedení rezortu podle jeho mluvčího Ondřeje Macury nedostatky záměru vnímá.
2: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu. Ministr však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii. Je potřeba nalézt takové řešení, které povede zřizovatele k zajištění kvalitního a zároveň dostupného vzdělávání za udržitelných podmínek pro veřejné rozpočty, tedy

0: často, co z praxe slyšíme, tak potom vlastně ty základní školy dají do ústraní ty mateřiny, protože to není jejich priorita.
1: Proti je třeba taky ředitelka školky ve Světávce na Boskovicku Vladimíra Marková. Argumentuje tím, že už teď nemá dost pracovníků, pokud jde o údržbu, úklid nebo účetnictví. A kdyby měla jídlo pro mateřinku vařit kuchyně na základní škole, stejně by musela navýšit kapacity. Velký smysl ve sloučení nevidí ani vedení městysu. Podobné výhrady mají například i v Doubravici nad Svitavou na Blanensku, ve Velkých Němčicích na Břeclavsku nebo v Cetkovicích na Boskovicku. Tam uvažovali o sloučení místní základní a mateřské školy před několika lety, ale kvůli nesouhlasu části místních od toho ustoupili. Z jejich tehdejších analýz vyplynulo, že by tím ušetřili zhruba 6% stávajících nákladů.
2: Zmiňovali jsme, že ministerstvo školství se nebrání diskuzi na toto téma. Víme, kdyby mohla být.
1: Jedno chystá na konci září senátní výbor pro vzdělávání, který na problematiku slučování upozornil. Zástupce ministerstva na setkání pozval. Na téma slučování školek si výbor nechal zpracovat analýzu od Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, říká senátorka Jaromíra Vítková z KDU-ČSL.
3: Není možné, aby v nějaké legislativě byla jedna šablona pro všechny. To není prostě spravedlivé. Udělali jsme dotazníkové šetření. Z toho vychází, že nechápeme, proč je v zákoně 180 dětí, jak vzniklo toto číslo.
1: V některých menších městech nebo městysech nejsou schopné dát kvótu dohromady ani dvě mateřinky dohromady.
2: Tolik reportérka Vlasta Gajdošíková a téma slučování mateřských škol. Vlasto, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zhruba 1700 mateřských škol se bude muset nejspíš sloučit. Mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuto kvótu nesplní alespoň jednou během následujících 3 let. Rozhodla o tom předchozí vláda. Na vesnicích by se nejčastěji spojovaly mateřinky se základní školou. Vedení Znojma dnes obyvatelům představí koncepci nového systému rezidentního parkování. Setkání se uskuteční od 17 hodin v centru jízdárna. Lidé se nejprve dozví, jak by zóny v centru města měly fungovat. Na prezentaci pak naváže diskuze. Prostory kasáren generála Zahálky v Hranicích na Přerovsku dnes ožijí prvním ročníkem dne otevřených dveří vojenské posádky. Návštěvníky čekají ukázky vojenské činnosti nebo stálá expozice o vojenské historii v regionu. Součástí jsou i atrakce pro děti. Datové schránky od dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění, na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznat oficiální weby státu. Skoro 2/3 Čechů neprovádí pravidelné revize elektroinstalací ve svých domácnostech. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. Pravidelné revize jsou přitom důležité pro prevenci před požáry nebo úrazem elektrickým proudem. Pro domácnosti jsou povinné jen při kolaudaci domů nebo bytu, případně při instalaci fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. A počasí. Dnes čekáme většinou polojasnou, místy může být přechodně i zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů. Na severu kraje bude lokálně 26. Povane mírný vítr východních směrů a biozátěž dnes bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Vyškov mezi 180. a 196. kilometrem. V úseku se aktuálně zdržíte asi 20 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem, protože hokejisté Komety ve čtvrtém přípravném utkání poprvé prohráli. Utkání na ledě Třince, pane Meixnere, dopadlo jak vlastně? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, samozřejmě přeji vám i všem posluchačům, především samozřejmě milovníkům hokeje. No, tak co bych řekl, tak Kometa dostala nařezáno, prohrála 1-5, když už prohrávala 0-1, po třetinách 1-0, 3-0, 1-1, no tak byl to docela takový, řekněme, mírný masakr. První třetině hned v 16. minutě gól, potom v druhé třetině 3 góly, jo, tam to šlo rychle za sebou, no a až teprve v závěru finský útočník, taková ta nová akvizice Komety, Lejno to trošku sníží, že aspoň ten jeden gól dali, takže moc se jim to nepovedlo, hráli 5x přesilovku, taky nic, dostali gól při vyloučení vlastním, no, tak prostě podle informací, které zazněly, moc jim nic nefungovalo, trápili se hlavně, jak se říká, v přesilovkách, a kapitán Kuba Fleck, který už naskočil do zápasu, řekl po utkání, že to bylo z jejich strany špatné, že tam toho moc hokejového nebylo. První třetina prý jakž tak, a druhá a třetí se mu nelíbily. Takže říkal, že musíme na tom všem zapracovat. A ještě se zmínil o těch přesilovkách, říkal, že si vytvořili snad za těch 5 přesilů jednu jakousi šanci, jinak vždycky to tam teda nějak doputoval puk, domácí ho vystřelili, tak se zase museli vrátit a zase tam najeli prostě, že si ani nedokázali ani jednou postavit takovýto základní postavení herní na tu přesilovku, takže to byla bída. Tak se jim to nepovedlo, nedá se nic dělat.
0: V rámci širokého kádru, který Brněné mají, což znamená hledání ideální sestavy, nastoupil tým na severu Moravy, pane Meixnere, v jakém složení?
1: No tak nebudem celou sestavu probírat, jenom řeknu, že se tedy poprvé objevil v brance Aleš Teska, do hry už taky zasáhli dva obránci, poprvé Libor Zábranský a Michal Gulaši a útočníci Kuba Fleck, Tomáš Zohorna a také Lukáš Singer. Ale ještě vůbec nehráli, a to mě překvapuje, Ščotka, potom mladík Brabenec, Moravec, to jsem zaregistroval, že Moravce už poslali na hostování do Přerova, ten už tam hraje, Hinek Zohorna taky ne, a Eckert a taky mladíček 17 je Hartl. Tak nevím, jestli mají nějaké mírné zdravotní komplikace, to se uvidí. Takže to je tak, té sestavě náhradníkem byl Rabčan, to je slovenský brankář, ale Stesku tam nechali celý zápas, musel si to vychutnat v uvozovkách až do konce. Jinak Kometa hraje další utkání 1. září, to je úterý v Bratislavě a až potom bude hrát konečně doma a sice odvetu s Třincem a také přípravné další poslední utkání před extraligou s Olomoucí. Tak to je dneska všechno.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, těšíme se na další setkání. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Sledujeme vývoj počasí, tady je to aktuální 8 hodin a 45 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí stále velmi podobném, a sice mezi 15 a 18 stupni Celsia. No a předpověď pro dnešek, ta se vyskytuje v celkem podobných intencích jako včera. Očekáváme polojasno až skoro jasno. Lokálně může být oblačno, ale bude tepleji. 27 až 30 stupňů Celsia, na severu kraje bude kolem 25 stupňů. Slabý během dne mírný vítr východních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno většinou nepříznivé, během dne budou dobré, bijou na dvojice a slunce, které vyšlo minutu po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 49 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin, a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Vos je letos podle vědců po celé republice více než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd i celých kolonií. Vyšší aktivita vos ale nekomplikuje život jen lidem, potíže přináší také včelařům.
1: Můžeme se podívat tady v takový temný boudičce. Máme vosí hnízdo.
2: Jan Prouza, včelař a apidolog z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, mi ukazuje vosí hnízdo. Je nedaleko úlu, o které se stará.
1: A je to taková koulička o velikosti, asi, že byste to dali do dlaně.
2: Na první pohled, ale na tomto konkrétním vosím hnízdě je něco špatně. Je totiž opuštěné.
1: Celé je to vystavěné z papíroviny.
3: Právě z toho vyndal z přístřešku.
1: Ještě před nedávnem žilo. Tady nám ještě prolítává asi jedna z posledních voz toho opuštěného hnízda, která unikla na jezdu sršňů.
3: Kousek vedle bydlí sršni v takovém otvoru v správní budově.
1: Jsem vlastně za to celku vděčný těm sršňům, protože ještě před nedávnem se tady moc nedalo být. I když jsem třeba zakrmoval u včel, tak mě otravovali ty vosy, furt dorážely.
2: Právě vos je letos hodně, říká apidolog a včelař z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. A podle něj zatím stojí především horko, sucho a teplé noci.
4: Subjektivně můžeme říct, že je voz více. Ty epizody velmi horkých let, doprovázených vysokými teplotami v noci a suchými průběhy let, to jsme zažili už, ale ten letošní rok je ještě o nějaký malý kousek, bych řekl, extrémnější.
2: Když teploty neklesají ani v noci, vosí hnízda nemusí tolik energie vydávat na vlastní zahřívání.
4: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efekt.
2: Vyšší počty vos jsou zároveň problém pro včelaře. Jan Prouza mi ukazuje jeden z úlů na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity.
1: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
2: Vosy patří do stejné čeledi se sršněmi a zatímco s naším sršněm obecným se včelaři dokážou vyrovnat, obavy vzbuzuje invazní sršeň asijská.
4: Útočí právě na včelstva. Pokud je ten nájezd opravdu velký, tak může to včelstvo i úplně zničit.
2: Letošní vosí sezóna pomalu končí. S příchodem chladu jejich aktivita utichne a zimu přežijí jen mladé matky. Pokud ale budou suchá a horká léta pokračovat, může jich být podle vědců každý rok více. Marek Hencl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naše.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 54 minut. All amour, simsalabim, je tady Švihák Lázeňský, ale především rozhlasový Zdeněk Junák. Srdcovky začnou už za malou chvíli, přátelé, to bude jízda. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchači. Ano, přátel, Švihák Lázeňský, Pavel, to poznám, že jsem se sebou před studiem švihl, ale jinak je to dobrý. Včera jsem byl v Praze, v Humoriádě, ale představ si, já vždycky, jako jak jedu do Prahy, tak tam je jedna taková zastávečka, kde se zastavuju, nebudu jmenovat, představ si, rozbombardovaná.
0: Ale
1: ano,
0: nebyla svačinka.
1: Nebyla svačinka. A já vždycky ti odtamtud, že urvu nějakou tu dobrotu, pokud tam mají něco zajímavého na Pavlíku. Nic. Prostě byl jsem takovej z toho smutnej a tak jsem byl taky trošku dřív v té Praze, protože já vždycky na té naší zastávce si dávám tak hodinku a půl, no a tak jsem přijel trošku dřív před studio, tak jsem si tam trošku dáchl v autě, dal jsem si doutníček a tak dále. Jinak Praha rozkopaná stejně jako Brno.
0: Jo.
1: Jo, takže přes tu Prahu to jede blbě, ale potom už po dálnici, jenom nákladňáci a jinak jako dobrý. Sluníčko, oblačno.
0: Takže hlavně, že seš tady v pořádku.
1: Jo, všechno v pohodě.
0: Srdcovky začnou už za malou chvíli. Zdeňku, krásný čtvrtek přeju a zítra se uvidíme.
1: Já tobě taky, ale zítra se představ si uvidíme.
0: Jupi, to bude pátek, svátek, kabátek. Milí posluchači, zítra po 5:00 to budu opět. Na závěr trocha poezie. Dnes pera básníka Tomáše Teichnera. Koukám, jak se mažeš svými krémy. A v tu chvíli vím, že si má dívka s ipanemi. Ani poslední, natož prvá. Všechno ti tak dlouho trvá. Už roky mě učíš vracet zpátky věci a stáváš se hepčí s každou deci. Když nás vidím v zrcadle, tak ten obraz mi poví, jak všichni pořád klopítáme v rytmu bosanovi. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Vedení Brna vybralo 11 lokalit, kde můžou vzniknout domovy pro seniory. Nová mobilní aplikace pomůže nevidomým lidem odhalit zkažené potraviny. Na sokolském koupališti začíná beach volejbalový turnaj Brno Beach Pro. Dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. V Žebětínské ulici v Brně vznikne nový domov pro seniory. Plán na jeho postavení nedaleko radnice v Kohoutovicích včera schválili radní. Uvnitř mají být místa pro 140 klientů. Rada města Brna taky odsouhlasila 11 lokalit, kde by další zařízení pro seniory mohla vzniknout, a to buď úplně nově nebo po rozšíření stávajících domovů. Pro město to výhledově znamená miliardové náklady. Podle náměstka primátorky Roberta Kendla z ODS to budou muset politici výrazněji zohledňovat při chystání rozpočtu na další roky.
3: Ono to bude bolestivé bavit se o tom, které ty věci jako jsou více prioritní, jestli je to sociální oblast, nebo je to zdravotnictví, nebo je to dopravní infrastruktura, nebo jestli jsou to finanční prostředky, které se dávají formou dotačních titulů na nejrůznější kulturní, sportovní a ostatní aktivity.
2: Nevidomým a slabozrakým lidem usnadní kontrolu potravin v domácnosti nová aplikace pro chytré telefony. Pomocí fotoaparátu dokáže rozpoznat začínající plíseň nebo blížící se datum spotřeby. Na vývoji druhé verze systému Be My Vision spolupracují odborníci z Mendelovy univerzity v Brně s Libereckou technickou univerzitou. První uživatelé by si mohli aplikaci stáhnout už koncem tohoto roku, vysvětluje mluvčí Mendelovy univerzity Kateřina Podborská.
4: Uživatel například vyfotí potravinu a aplikace hlasově oznámí, zda je v pořádku, nebo zda se na ní objevuje plíseň. Umí také přečíst datum spotřeby, rozpoznat mince a bankovky, lidské tváře nebo předměty v okolí. Do budoucna má pomáhat i s orientací venku, například při rozpoznávání překážek nebo přechodů pro chodce.
2: Policie už nebude sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo své okolí. Nová pravidla zavedlo policejní prezidium na podnět kanceláře ombudsmanky. Cílem změny je mluvit o duševním zdraví citlivěji.
1: Sport.
2: Kvalifikačním dnem startuje na sokolském koupališti u brněnské přehrady mezinárodní beach volejbalový turnaj Brno Beach Pro. Mužskou část loni vyhrála dvojice Jiří Sedlák Jakub Šépka. Letos ale obhájci triumfu nastoupí s jinými spoluhráči. Mluví o tom Sedlák, který tvoří pár s Matyášem Javoronokem.
5: To bylo fakt skvělý a rád na to vzpomínám, takže doufám, že s Matyášem na to navážem. A pokud se svým parťákem Kubou potkáme ve finále, tak si to rozdáme o to, kdo bude druhý rok v řadě.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme většinou polojasno, místy i přechodně zvětšenou oblačnost. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, povene mírný vítr východních směrů a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se tvoří na křižovatce dálnic D1 a D2, zdržení asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Nepřipustí žádný zmar den, kdy slaví Otakar. Štěstí klíčí ve všech tvorech, na dnešek je v tom spolech. Plní se mi i můj sen, s vámi strávit milý den. Dopoledne zaznám celé zkrášlý písně uleželé. Vytáhl jsem dobré zboží z archivu na světlo boží. Hned vám budu tyto kousky servírovat na ubrousky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro hňom, srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 27. srpna roku 2026, pořád máme léto, v Brně máme hezké léto, dneska už zase se klube sluníčko, ale pořád je taková oblačnost, i když údajně nemá vůbec pršet a teploty mají být příjemné. No a moji milí, už je čtvrtek, děti, holátka, už se nám to krátí, i mně se to krátí, protože my už v úterý začínáme naši další divadelní sezonu v Městském divadle Brno. Dneska mají svátek Otakarové, takže všem otíkům, otakárkům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Chtěla bych prostřednictvím vašeho krásného pořadu nechat zahrát písničku od Hradišťanu Sonet o lásce a modrém Portugalu. A to Zuzance Dětkové z šicí dílny Jen tak pro radost. Moc děkuji, Mirka Polášková. Paní Mirko, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste hezkou písničku, taky ji mám rád. Ale mám tady ještě jedno přáníčko, to je z mailové adresy a zní takto. Zahrajte prosím mým spolužákům ze ZD Eš ve Svitávce, kteří tam spolu se mnou ukončili školní docházku v roce 1965. Připomeňte jim, prosím, že se sejdeme dnes od 14 hodin v Boskovicích. Děkuji, Karel Lepka. Tož, milí spolužáci, mám vám připomenout od pana Karla Lepky, že dneska se máte sejít v Boskovicích ve 14 hodin. Týká se to všech spolužáků ze ZD Eš ve Svitávce, kteří se končili školní docházku v roce 65. Tak, připomněl jsem, přáníčka byla vyslovena, písnička byla vybrána paní Mirkou, takže už je tady Hradišťan a jejich sonet o lásce a modrém Portugalu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byl sonet o lásce a modrém Portugalu a skupina Hradišťan. Doufám, že nejen potěšila paní Zuzanku Dětkovou, které to nechala zahrát její kamarádka Mirka Polášková, ale také všechny spolužáky ze základní devítileté školy, spolužáky pana Lepky. Tak, moji milí posluchači, určitě to všichni znáte a u nás taky letos na Radějově na chatě se nakládali okurky. Moje žena nechce nakládat okurky, říká, že si je koupíme, ale my máme taky kamarády, výborný manžele Bernovští a právě Mirek, kterýmu já říkám důvěrně Mičurin, tak on všechno pěstuje a taky nakládá výborný lák, má okurky a tak vždycky, když přijedeme, tak on nám tak dá ty dvě sklenice, nám tam přibalí a Jirenka říká, nám to stačí na celý rok. Ale Zuzanka, ne, mami, ne, bude se nakládat a tak se nakládalo. A já jsem přijel takhle kolem 12, že jak skončím to rádio, tak jsem přijel na Radějov a říkám, vy nakládáte okurky? Tak já se přidám a naložím meloun. Dočetl jsem se totiž na internetu takový zajímavý recept. Já na internetu sleduju dva kuchaře, světoznámé kuchaře. Nemůžu jmenovat, abych nedělal reklamu, ale ten jeden, jenom řeknu křestní jméno, se jmenuje Roný a on podle pleti může být Mexičan, Portugalec, Bolíviec, Peruánec, nevím, jak, možná taky Španěl, a nebo možná je to tady obyvatel prostě vesničky z Babic, nebo že? A já sleduju jeho výkony. On teda, když se mu díváte na ruce, nevím, jestli bych si od něj něco vzal, protože on má ty ruce tak, jak se říká, dodrbaný, prostě tak odrbaný, má ty nechty ulámaný, ořezaný. Teď, jak se říká, za těmi nechty má ten smutek, jak kdyby je vytáhl z hlíny. Opravdu fakt je to radost se na ty ruce v uvozovkách koukat. A já jsem se na něj díval, jak on nakládal meloun. No a protože melouny, že ho tady máme, tak jsem vyběhl do obchodu a koupil jsem takové ty malé melouny. No a tam je nejhorší ta příprava. Ta příprava, protože to musíte ten meloun ořezat, že jo, z té slupky a potom taky třeba trošku vypeckovat, když tam ty pecky nechcete. Ale Ronny, on ten meloun nezbavuje té slupky. On dělá takový větší klínky toho melounu a dává to do sklenic, do větších sklenic a dává to i s tou slupkou, i s těma peckama. A teď tam je důležitý ten lák. Jo, jako jak to ochutit, co tam všechno dát. A on jenom vyjmenuje, co tam dává, že jo, tak já pochytím, že dobře, že tam dává nové koření, že tam dá skořici, že tam dá nějaký tymián, že tam dá nějaký libeček, že tam dá nějaký oregano. A potom jako říká, jako buď pikantnější, méně pikantnější, takže si tam můžeme dát třeba tyhle ty chili papričky a nebo třeba do toho láku taky nakapat tabasko, no prostě různé chutě udělat. A tak jsem řekl, já to teda naložím, já to budu dělat, no a teď holky, jak Zuzanka, tak manželka mi říkají, prosím tě, máš to vyzkoušený? No nemám. Udělám prostě hokus pokus, jak jsem řekl. Nakoupil jsem menší skleničky, takový ten obsah 0,33, ale taky měli v jednom nejmenovaném obchodě nádhernou, takovou zdobnou, velkou láhev, řekl bych tak skoro litr a půl. A Ronny říká, nechte to uležet minimálně měsíc, pak už se to dá jako pojídat. Tak dobře, nechám to uložené měsíc, ale potom tu velkou láhev jsem říkal, tu schovám a otevřu si letos až v prosinci na své narozeniny. Ovšem pozor, nevím, jaké to bude. Budu vědět, jaké to bude, protože jednu skleničku už otevřu po měsíci. V podstatě je to velmi jednoduché, manželka mě vystrašila, že mě to může ve skříni vybuchnout, protože Ronny říká, když se to jako zavaří, v podstatě, když to uložíte do těch sklenic a uzavřete pevně, tak to musíte uložit hlavně do tmy. Ale pozor, není rozhodující teplota. Můžete to mít klidně v obývákové skříni, v šatníkové skříni, v ložnici. Nemusí to být ve sklepě. Takže může být klidně pokojová teplota. V podstatě ten průběh je jednoduchý. Meloun dáte do skleničky, pokud ho nemáte tedy ve slupce, tak vezmete aspoň dva kousky slupky a dáte na dno té sklenice, protože to prej udělá dobrou chuť. Zalejete to vařící vodou minimálně na 30 minut, necháte to vystydnout, předsedíte to, tu vodu z toho melounu sbíráte do hrnce, melouny necháte ve sklenici a do té vody přidáte ještě trošku víc vody, no a v ní uvaříte lák. A tam si dáte ty ingredience, které jsem říkal. Převaříte to a tím vařícím lákem ty melouny zalejete. Zalejete až povrch, uzavřete, obrátíte dnem vzhůru, no a necháte chvilku přikryté utěrkou, aby to chytilo tu pokojovou teplotu, a pak už to nosíte do místa, kde to uložíte, a tam to bude, jak se říká, zrát. Samozřejmě do toho taky dám, do toho láku dávám ocet, dávám trošku cukru, tak Jirenka mi říká, hele, to ti tam zkvasí a to bude výbuch. No nemůže se to stát, protože jsem to zalil jako vřelou vodou, to je totéž jako když děláte okurky. Takže uvidím, co bude, přátelé, a za měsíc, až udělám první košt, tak vám řeknu, jestli to bylo mňam, anebo jestli to bylo i. Takže už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tak to byl Eric Clapton na jeho skladba Tears in Heaven a, moji milí, je čtvrtek. No ano, je čtvrtek a já mám pro vás čtvrteční, vlastně předposlední indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde pro tento týden. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to vše cíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Jedná se o operu O třech jednáních a můžete slyšet Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada předních operních pěvců. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: učitelem jsem měl nejen být, ale dokonce jsem jím byl. Na Tišnovsku a v Brně. Když nebylo místo, určilo to mou další dráhu. Opakuji čtvrteční indicie: učitelem jsem nejen měl být, ale dokonce jsem jím byl. Na Tišnovsku a v Brně. Když nebylo místo, určilo to mou další dráhu. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím plavce.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak jsme se prošli s plavci Vysočinou a já se dívám na hodiny. Jeminko, to je 9:56. A taky budeme dneska kratší o 15 minut, protože pořád ještě probíhá soutěž Zámecké léto. Já tady mám ještě dvě přáníčka. Rychle pojďme na to. To první zní takto. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro moji kamarádku Pavlínku z Líšně, jen tak pro radost. Chtěla bych jí poděkovat za všechno, co pro mě dělá a co pro mě za všechny roky našeho přátelství udělala. Za všechny společné roky, které už byly a za ty, které nás ještě čekají. Padadadadam. Písničku nechám s dovolením na vás, pane Junáku. Váš hudební vkus je skvělý. Děkuji, vaše věrná posluchačka Kateřina. Milá Kateřino, tak to mě těší, ale mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Prosím, děvčatům od paní Simonové Sentimentální. Pro ty, co poslouchají pravidelně, zahrajte kdykoliv, nejlépe poslední týden prázdnin. Děkuji za čas ve vysílání. Leoš ze 3A, tehdy z Jaroměřic.
0: Milý Leoši ze 3A, tehdy z Jaroměřic, samozřejmě, že rád splní vaše přáníčko. Máme poslední týden, tedy v měsíci srpnu. Takže vybral se písničku a já už jen připomínám, že nesmrtelné duo Milan Chladil a Iveta Simonová přicházejí a jejich Sentimentální.

0: Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly lilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Učitelem jsem nejen měl být, ale dokonce jsem jím byl. Na Tišnovsku a v Brně. Když nebylo místo, určilo to mou další dráhu. Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude páteční a tam už doufám, nám to všem bude jasné. Tož, moji milí, než se ještě rozloučíme, tak zopakuji také možnosti, jak mě můžete požádat nebo si přát písničku či splnit nějaké přání, chcete ho někomu poslat. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání, písničku v konkrétní den, volejte mě prosím v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno a už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi, zámeckému pánu Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními zítra v pátek po 9:00 se opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Německé léto.
1: Příjemný den a pozitivní náladu teď od mikrofonu přeje také Pavel Kudrna, ať se vám daří i dnešní den, čtvrtek 27. srpna. Tak se nám nějak ten prázdninový čas chýlí ke konci. Já nechci teď strašit žáky, studenty, já myslím, že děti už jsou sami docela jaksi v nedobré náladě před nadcházející školu, ale to nechci házet všechny do jednoho pytle. Prvňáčci se rozhodně těší, ale i ten náš soutěžní čas, čas zámeckého léta se nachyluje. Je to docela nedávno, mám pocit, že prázdná excelová tabulka, kam jsem psal jména výherců, byla docela ještě nedávno prázdná. A teď už tam jsou jenom dvě volná pole. Takže dnešek a zítřek na zítra nás čeká velké finále, nejenom, že bude soutěž, budeme losovat výherce hlavní ceny za tento týden, tedy soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského. A pozor, hlavně tři luxusní zámecké pobyty na zámku Třešť s luxusními bonusy. Nějaká ta romantika, večeře při svíčkách, prostě stojí za to zavolat. Máte-li chuť soutěžit, dáme se do toho a jako vždy nejprve dostává slovo František Kinský, náš zámecký průvodce.
0: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou přestavu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji dnes známe.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavu, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat. Prosím tudy. Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší českého sochařství vůbec.
3: za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde nyní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či Erprodu Veselých.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Taneční večírky v kapli, to je ještě ta lepší varianta, taky tam mohlo být skladiště hnojiv, sklad armády, znáte to, jak to všechno fungovalo. No já jsem vás nalákal na tu soutěž, tak já teď budu ještě trošku přitvrzovat. Hrajeme stále o 3 luxusní pobyty na zámku Třeštěto, pobyt v zámeckém apartmá, je to pro 2 osoby na 2 noci, s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro 2 osoby, parko po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro 2 osoby. No stojí to za to samozřejmě zavolat, vytočit naše číslo 731 800 900 a ještě se na poslední chvíle, na poslední 2 dny vrhnout do soutěžení. Pokud tak učiníte, musíte být třetí a k tomu potřebujete, no chtěl jsem říct trochu toho štěstí, ale nutnou dávku, abyste se správně dovolali v ten správný čas. Telefony pouštím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, byla doba, jak zpívá Karel Zich, kdy jsme tam chytali hity. Teď posloucháte Zámecké léto, soutěžíme, my se teď vydáme vlastně, řekl bych, zprostředkovaně přes naší soutěžící paní Marii do Třeboně. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den.
0: Taky tam máte nádherný zámek s oblastním archivem, vysílali jsme také výlety odtamtud. Já jenom nechci zdržovat, jenom jedna taková veselá příhoda, je to asi 15 roku nebo 20, teď se nechci nějak jaksi blamovat. Přišli jsme tam do té kavárny nebo do té cukrárny nebo co to bylo a tam bylo snad 10-12 druhů polévek, gulášová, držková, rajská a tak dále, tak jsme se divili, tak jsme si vybrali, no a přišla servírka, nasypala nám instantní sáček do hrnku a zalila horkou vodou. Od té doby, už je to tedy hodně dávno, doufám, že se to změnilo. Tak paní Marie, máme soutěžní otázku, která se týká ovšem zámku Žinkovy. Pro vás by asi třeba byla jednodušší, ale zámek Žinkovy. A tak se ptám, je to trošku jaksi duchařská otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy? Za A. Žofie ze Stříbra. Za B. Magdaleny Sklenové. Za C. Radmily ze Stodu.
1: Ježiš.
0: Žofie, Magdalena, Radmila.
1: Žofie.
0: Nedělejte mi to.
1: Hej. Tak to
0: je dá. To Žofie, tak krásně jsme si skoro popovídali. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Zdravím tedy do Třeboně a už teď zdravím do Karlových Varů, kde je připravena zástupkyně paní Aneta. Dobrý den, tak vidíte, došlo.
2: Dobrý den.
0: Stejná otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy, Žofie, ze Stříbra, Magdaleny Sklenové, Radmily ze Stodu?
2: No a já jsem teď úplně tak zaskočena.
0: Prosím.
2: Můžete mi jenom říct, která odpadla?
0: Ne, nemůžu opravdu a prosím odpověď. Žofie, Magdalena, Radmila.
2: Radmila.
0: Odpadl trochu já, ani vám se nepovedlo. Jste druhá za celé prázdniny, druhý případ, kdy se nevědělo. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou a krásný pořád.
0: Děkujeme moc pěkně. No a vy se můžete zase zítra pokusit dostat do našeho finále, do losování. Tolik Zámecké léto pro dnešek. Zítra nás čeká zámek Frištát a Pavel Kudrna v 9.45. Snad budeme úspěšnější.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké-léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Některé malé mateřské školy nesouhlasí s plánem ministerstva školství na slučování. U vyhořelé 34. budovy ve Zlíně pokračují práce se sutinami. Ode dneška fungují datové schránky na nové doméně. Dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Zhruba 1700 mateřských škol se bude nejspíš muset sloučit. Mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuhle kvótu nesplní alespoň jednou během následujících 3 let. Rozhodla o tom předchozí vláda. Na vesnicích by se nejčastěji spojovaly mateřinky se základní školou. Některé ředitelky školek zpochybňují, že tím obec ušetří. Počty dětí začne ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury zohledňovat od září.
3: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu. Ministr však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii. Je potřeba nalézt takové řešení, které povede zřizovatele k zajištění kvalitního a zároveň dostupného vzdělávání za udržitelných podmínek pro veřejné rozpočty, tedy v efektivních celcích.
2: Menší demoliční stroje dál pracují v okolí vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Bourání hlavního torza je ale od úterý pozastavené. Na další postup prací a zmenšení bezpečnostního perimetru kolem budovy teď čekají okolní provozovny, které jsou od červencového požáru uzavřené. Co teď menší stroje v okolí torza dělají, říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní.
4: Dodělávají věci kolem hlavního torza, ať už základní třídění té suti a toho železného odpadu a částečně přesouvání toho odpadu směrem k nádraží, kde by pak mělo v budoucnu docházet k tomu finálnímu třídění a odvozu.
2: Datové schránky od dneška fungují na nové doméně datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění, ale na nové doméně bude muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby, říká Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
5: Přechod zvyšuje důvěryhodnost a pomáhá lépe rozpoznat oficiální web státu. Všem, kdo datovou schránku používají, doporučujeme zkontrolovat, jestli znají své přihlašovací údaje. Pro větší pohodlí doporučujeme využít tuto příležitost a změnit způsob přihlašování na identitu občana, která je bezpečnější a pohodlnější.
2: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme většinou polojasnou, místy může být přechodně i zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů. Na severu kraje bude lokálně i kolem 26. Povene mírný vítr východních směrů a biozátěž dnes bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Vyškov mezi 180. a 186. kilometrem. V úseku se aktuálně zdržíte asi 20 minut. A krátká kolona se tvoří také na křižovatce dálnic D1 a D2, tam se zdržíte asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Srpna 1955 byla ve Velké Británii poprvé vydána Guinnessova kniha rekordů. A zaujal mě také dnešní americký národní den jen tak, což je neoficiální svátek, kdy člověk může udělat radost druhým nebo sobě, prostě jen tak. Tak kéž vymyslíme pro své blízké nebo pro sebe opravdu to, co nás potěší. Věřím, že to třeba teď budou i naše dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Věřím, že i tohle je důvod, proč mít lepší náladu a lepší den. V těch následujících 120 minutách se o vás moc ráda postará Jarka Vykoupilová. Já nabídnu recept, navštívíme lesní bary, stihneme i pozvánku na zarážení hory nebo mléčné babské rady. No a teď už nezbývá nic jiného, než vám srdečně popřát dobrý poslech a ještě lepší náladu.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Hanka Zagorová a její mis dobrých nadějí v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno 13 minut po 10. Tak já tady v naději čekám, že moje milá kolegyně produkční Dana Lachmanová přináší nějaký zajímavý recept. Já ho zatím neznám, je to obestřeno tajemstvím. Danuško, vítej ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Krásné dopoledne. Co to bude?
1: No, taková úplně jednoduchá věc.
0: Zase? To máme rádi.
1: Ano. Je to houbová omáčka.
0: A tu já miluju.
1: A já jsem slyšela, že už na Vysočině rostou zase.
0: Zase jsou.
1: Zase. No a já, když nemám takhle houby a jenom slintám a závidím, tak já si klidně koupím žampiony.
0: A dá se to udělat i z nich.
1: A dá se to udělat i z nich a je to lepší s těma tmavšíma hlavičkama, ne s těma bílýma, protože ty jsou takový jakože
0: chutnější,
1: víc výraznější.
0: Mm-hmm.
1: No, takže normálně nakrájím žampiony na cibulku s pěním, nechám podusit, naliju tam trošičku vody a jenom to trochu posolím, kmín.
0: Na kmínu, no,
1: a trošku pepře. Nic jiného tam nedávám. Pokud má někdo rád, aby byla trošičku ostřejší, tak tam může klidně si dát chili. Mm-hmm. Ale já to nedělám, já se tomu vyhýbám. No a až jsou ty žampiony měkčí,
0: podušené,
1: tak tam naliju smetanu a abych tam nemusela dávat mouku, abych to nemusela zahušťovat moukou, tak buď ta smetana to dostatečně zahustí, anebo já tam dám sýr. Buď tam dám tavený sýr.
0: Mm-hmm, myslíš tím takový ten trouhelníček?
1: Jakýkoliv tavený sýr.
0: Ano, jakýkoliv, ano.
1: Jakýkoliv tavený sýr. A nebo nivu.
0: Mm-hmm.
1: Ono to zahustí, ochutí, je to moc dobrý. A k tomu knedlík, noky nebo nic a velkou lžící do hlubokého talíře.
0: Já jsem omáčku, já to úplně chápu, já bych to takhle jedla nejraději.
1: Ano, a když má někdo chuť i na maso, tak jenom na pánvičce kousek kuřecího masa přidat, zamíchat. Je to úžasný.
0: Je to úžasný. Tam byla řeč o smetaně, myslíš se tím smetana ke šlehání nebo na vaření?
1: Může být i na vaření. Smetana ke šlehání je samozřejmě lepší a hustší, ale je zase víc tučná. Každý dle svého.
0: Dle své libosti a dle svých chutí. Takže to byla originální houbová omáčka podle Dany Lachmanové, naší báječné produkční. No já ti moc děkuji, začaly se mi zbíhat sliny a musím říct, že se těším na tu sezónu, kdy vyrazíme do lesu z košíky. Doufám, že se to letos teda podaří v rámci toho sucha, že bude růst i u nás.
1: No.
0: Budeme si přát, aby trošku zapršelo, zase se to tak nějak pozvedlo, ty procesy houbové. Já moc děkuji za odvahu i čas, i chuť přijít. Trošku jsem Danu přemlouvala, znávám, ale proběhlo to všechno hladce, Danuško, děkuju ti. Hezký den.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou. No a milí posluchači, my se i v našem vysílání posouváme samozřejmě dál. Mám tady písničky, které nestárnou, ať už je zaspívá třeba Petr Naď nebo Naďa Urbánková. Krásné dopoledne a dobrý poslech.

0: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Co když si vyrazíte do lesa na výlet a místo obyčejné svačiny v batohu narazíte

0: V Josefovském údolí u Adamova už více než 10 let funguje podnik postavený na poměrně jednoduché myšlence. Lidé si vezmou sami občerstvení, spočítají si útratu a peníze nechají v připravené kasičce. Nabídka je poměrně pestrá, můžete si tu dát pivo, cider, limonádu, ale také oplatky, tyčinky nebo třeba bramburky. A myslí se tady i na třídění odpadu. Příjemné je tady také posezení. Já právě teďka sedím na lavičce vysekané z jednoho kusu stromu a hned za mnou zurčí Křtinský potok. Momentálně jsem tady teda sám, ale věřím, že v pozdějších odpoledních hodinách tady bývá poměrně živo. Princip baru je poměrně jednoduchý, nikdo vám nestojí za zády, nikdo nekontroluje, kolik jste toho vypili. Fungování baru zkrátka funguje na důvěře, ale právě ta se v minulosti několikrát ukázala jako možná slabina. Bar se nevyhnul krádežím, asi před 4 lety například zmizely přepravky s pivem, limonády i sajdrem. Přesto ale provozovatelé tento projekt nikdy nezabalili.
1: Ty sám něco pomyslel, přiznej se.
0: Přiznávám se, když jsem tady tak seděl a čekal jsem, než se spojíme, tak jsem si tady dal mysli tyčinku, takže už jsem si na něčem smysl.
1: Ano, dobil jsi s energií, tak pojďme si ještě říct, kde všude nalezneme podobné takové lesní bary.
0: Ano, Adamov rozhodně není jediným místem, kde si můžete v přírodě dát něco k pití. Třeba v Moravském Krasu funguje lesní bar u Holštejna, je situovaný přímo v lesnaté krajině a nabízí především nápoje a také drobné občerstvení. Také na Blanensku najdeme ještě další samoobslužný bar v Kunčičkách, který je určený převážně projíždějícím cyklistům nebo i turistům. A na dalších místech jižní Moravy nalezneme i další podobné bary, například v Němčičkách nebo ve Vranově u Brna, kde naleznete i samovýčep.
1: Výborně, děkujeme za tenhle zajímavý exkurs do stínu stromů a k tomu šumění potoka, které slyšíme krásně. Tohle to byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který navštívil jeden z lesních barů nedaleko Adamova. Vojto, moc děkujeme, měj šťastné další cesty a brzy zase naslyšenou.
0: Děkuji, budu se těšit na slyšenou anebo naschledanou v některým z lesních barů.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Příjemná italština v našem dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno. Hodiny ukazují 10 hodin a 34 minut. Od mikrofonu vás zdraví stále Jarka Vykoupilová. Ráda připomenu, že zarážení hor je jedním z nejstarších vinařských rituálů, který má hluboké kořeny v naší kulturní historii. Tento zvyk vždy na přelomu léta a podzimu symbolizuje ochranu vinic před škůdci, zvěří i nečestnými lidmi a zároveň připravuje vinohrady na nadcházející sklizeň. Tak chcete-li být letos přitom, teď dobře zbystřete svůj sluch, protože obec Kobylí se pilně připravuje na velikou slavnost vinařů, vinohradníků a přátel dobrých vín s názvem Zarážení hory. Ta je jednou z největších akcí v Modrých horách. Slavnost se uskuteční ve sklepní lokalitě Suchořácká zmola a to už v pátek 28. srpna. Hlavní program je naplánován na sobotu 29. srpna. No a já už teď v dopoledním vysílání vítám Jitku Láničkovou, předsedkyni kulturní komise v Kobylí. Krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jakou tradici v Kobylí zarážení hory vlastně má?
1: Tak zarážení hory v Kobylí začalo v roce 2002, takže 24 let, poslední srpnový víkend se v Kobylí zaráží hora. A protože jsme vinařskou obcí, tak je to pro nás akce velmi významná.
0: Ano, významná, krásná. Co přesně se bude tedy dít už zítra?
1: Tak, zahajujeme v pátek takovým modernějším večerem, který začíná o 7:30, kde se představí kapela Brass Avenue. Je to takový dechový showband, který nás potěší a roztančí publikum. A už o 9:30 na pódiu trošku přitvrdíme, a to s hardrockovou kapelou Babylon.
0: Takže se bude především tančit a radovat a ten hlavní sobotní program bude jaký?
1: Tak, v sobotu zahajujeme v 16 hodin. Máme zahájení, kdy pan starosta přivítá všechny hosty, diváky, účastníky a zahajuje nám kapela Štyřbab a Band, to se omlouvám, který u nás vás provede všemi hudebními žánry. A o 17:30 se přesuneme do čistého folkloru se souborem Ždáničan. Mm-hmm. O samotné vyvrcholení této akce sobotní se v 19 hodin postarají místní ochotníci, kteří natvičili scénku na aktuální dění v obci a na to plynule naváže samotný akt zarážení hory.
0: No prosím, pěkně, takže tam bude něco opravdu jen a jen místního a originálního. Vy osobně se nejvíc těšíte na co, jestli se mohu zeptat?
1: Tak já se těším hlavně na dobrou atmosféru celé akce, která je součástí toho všeho, na dobré víno, určitě ochutnám nějakou dobrotu, potkáte známé kamarády a ten program je tak rozmanitý, že si myslím, že každý si najde to svoje a kdo chce, si to určitě užije.
0: Děkujeme moc za pozvání a to Jitce Láničkové přejeme vinařskému zarážení hory i letos v Kobylí zdar a mnoho spokojených návštěvníků a díky za rozhovor s vámi, naslyšenou.
1: Tak těšíme se, nashledanou.
0: A protože je před námi zajímavá písnička, která se jmenuje Citrónová holka, ráda jí malinko připomenu, ona byla nahraná v roce 1980, zaspíval si ji zpívající bubeník Vítězslav Vávra a možná se hodí připomenout, že hudbu složil tehdy velmi známý hitmaker Petr Hanek. Tak věřím, že i tahle písnička dodá tu příjemnou atmosféru před, řekněme, víkendem, který se pomalu a jistě blíží.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Miraj a jejich písnička Anděl, která je vlastně vzpomínkou na předčasně zemřelou přítelkyni jednoho z muzikantů. Věřím, že se vám písnička líbila a já rád připomenu, že kapela Miraj se chystá hlavně na svůj životní velikanánský koncert, který se uskuteční příští rok v Edenu. Miraj 360 12. června v roce 2027 se chystají opravdu na intenzivní zážitek, kdy na stage bude pódium 360 stupňové, jak sama kapela říká, aby všichni diváci na ně dobře viděli ze všech stran. Tak tolik tedy o písničce a teď už se posouváme k tomu, na co jste v tomto čase v dopoledním vysílání zvyklí, co máte rádi. Mléko se snadno připálí nebo srazí. Naštěstí tady jsou babské rady, které nás mohou naučit, jak těmto drobným mléčným nehodám dobře předcházet.
1: Babské rady.
0: Mléko je citlivé na prudké zahřátí, snadno se připálí. Pamatujte, že ideální teplota pro přípravu kaka, kapučína nebo bešamelu do omáčky je kolem 60 stupňů. To je stav, kdy je mléko horké, ale ještě nezačíná vařit a nestrácí svoji chuť. Mléko vždy svařujeme prudce a krátce. Jakmile vzkypí, stáhneme ho z ohně a postavíme do studené vody, aby rychle schladlo. Dlouhým udržováním v teplém stavu se znehodnocují bílkoviny. Pokud vám mléko zkysne, přidejte do něj citronovou šťávu v množství 1 lžička na 1/4 litr. A nechte odstát ideálně déle jak 24 hodin. Vyzkoušený trik, aby se mléko při vaření nesrazilo, je ověřený generacemi. Stačí do něj přidat kostku cukru. Mléko nám pomůže i s okoralým tvrdým sýrem, pokud ho do mléka ponoříme, změkne a bude mít i velmi dobrou chuť. Pokud v receptu na sladké těsto vyměníte mléko za kefír, bude výsledkem báječná vláčná buchta, kefírovka.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: To byla Olga Lounová, její K výškám. Ručičky hodin se pomalu a jistě blíží k 11. Já mám jen krátké připomenutí toho, že i v druhé polovině dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno to dnes bude stát za to. Možná si kladete otázku, proč je biatlon tak populární sport. Tak každopádně je napínavý do poslední chvíle, protože závodník může vést celý běh, ale jedna chyba na střelnici ho o medaili prostě a jednoduše připraví. Možná tam také vnímáme kontrasty emocí, spojuje totiž maximální fyzickou únavu a okamžitý klid nutný pro přesný výstřel. O zákulisí biatlonové přípravy a vůbec o tomto sportu a vášni k němu si budu povídat v příští hodince mezi 11. a 12. s Terezou Vinklárkovou, českou biatlonistkou z Brna, která se mimo jiné tedy zúčastnila úspěšně zimních olympijských her. A já věřím, že to bude zajímavé povídání i inspirace, protože tahle závodnice je nejen biatlonistka, ale také trenérka a také předsedkyně jednoho brněnského spolku. O tom všem si s ní budu povídat, jak už bylo řečeno, mezi 11. a 12. Za okamžik vás čekají čerstvé zprávy a před nimi píseň, která prý léta čekala na spolupráci Richarda Krajča z kapely Krištof a Jaromíra Nohavici. Ač oba ze severu, trvalo tedy chvíli, než se zhodli na písni, kterou mají oba chuť si společně zaspívat. Ta píseň se jmenuje Křídla z mídla a věřím, že vás teď potěší, že ji určitě znáte a možná si ji i budete broukat. Tak ať je vám s námi příjemně, ať už nás posloucháte za volantem, v práci, doma, při odpočinku, při úklidu, prostě kdekoliv, stále je s vámi Český rozhlas Brno.
1: Český rozhlas Brno, písní

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nejvíce řidičů kamionů podle policie porušuje zákazy předjíždění v Jihomoravském kraji. Dnes odpoledne přeletí nad Moravou rozlučkový let cvičných podzvukových letounů. Malotřídka v Lipníku na Třebíčsku nebude mít v novém školním roce ani jednoho prvňáka. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Policie v Jihomoravském kraji eviduje celostátně nejvíc přestupků spojených s nepovoleným předjížděním řidičů kamionů. V první půlce roku policisté v celé republice zaznamenali přes 5 000 těchto případů, z toho skoro 2 000 na Jižní Moravě. Je to dané především hustým provozem na dálnicích D1 a D2 v Brně, jejichž křížení navíc opravují dělníci.
2: Policie na D1 naposledy kontrolovala kamiony přesně před týdnem na speciální akci. Využila k tomu i dron, dodává policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Policisté zjistili celkem 16 dopravních přestupků.
2: Předjíždění je přitom právě v rekonstruovaných úsecích nebezpečné, proto je zakázané, zdůrazňuje zástupce vedoucího Jihomoravské dopravní policie Lubomír Sedlák.
4: Aby neomezovali plynulost provozu a nedocházelo k nějakému rázovému a rychlému dobržďování, změně rychlosti jízdy.
2: Počty zjištěných přestupků v souvislosti s předjížděním kamionů byly v Jihomoravském kraji nejvyšší i loni. Policisté jich evidovali 2200. Letos jich zřejmě bude víc. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Nad Moravou a Vysočinou dnes odpoledne naposled proletí 3 cvičné armádní letouny L-39C Albatros. Skupina vzletne z Pardubic v 15:30 odpoledne. Nad Brnem proletí v 15:53. O 4 minuty později se objeví nad Vyškovem. Letouny sloužily k výcviku pilotů více než 20 let. Armáda je nahradí novými stroji. Piloti při rozlučkovém letu přiletí i několik dalších měst, které budou otočnými body na trase.
5: Albatrosy nad místy otočných bodů proletí v minimální výšce 1000 stop, což je zhruba 305 metrů. Tento typ letounu vznikl v 60. letech minulého století. Později se stal nejpoužívanějším proudovým letounem na světě. Jako náhradu za Albatrosy pořizuje Pardubické výcvikové centrum letouny L-39 Skyfox, které poslouží také k výcviku budoucích českých pilotů. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
0: Ani jeden prvňák letos nenastoupí do malotřídky v Lipníku na Třebíčsku. Ještě na jaře přitom byly přihlášené 4 děti. 2 ale dostali odklad. Jedno se s rodiči odstěhovalo a poslední rodiče zapsali jinam. Podle bezpartijního starosty Lipníku Pavla Nedvědického jde ale o výjimečnou situaci, která fungování školy neohrozí.
6: Když nejsou děti, nemůžeme mít první třídu, že jo? My bychom chtěli do budoucna, aby ta škola byla zachovaná, ale možná, že asi nebudou 2 třídy, ale bude jenom 1 třídka. Tu školu rušit určitě neplánujeme.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes očekáváme většinou polojasnou, místy může být i přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na severu kraje lokálně kolem 26. Povene mírný vítr východních směrů a biozátěž dnes bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Vyškov mezi 180. a 196. kilometrem. V úseku se aktuálně zdržíte celkem asi 25 minut. A krátká kolona je také na dálnici D2 na dojezdu do Brna, kde se zdržíte asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Biatlonistka Tereza Vinklárková bude hostem následující hodinky Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Jaký baví kariéra trenérky a předsedkyně spolku Střelka? Je vášeň pro sport přítomná v jejím životě každodenně? I na to se určitě budu ptát, proto zůstaňte s námi. Začneme pěkně po pořádku, třeba začátkem sportovní kariéry, dětstvím anebo podporou rodiny. Zmíníme možná i to, co Terezu Vinklárkovou baví, když má skutečně volno a budeme ještě vzpomínat na skvěle zabudování na zimních olympijských hrách. Jednak tedy ve štafetě to bylo 5. místo a jednak také 11. místo ve vytrvalostním závodu, což jsou opravdu výsledky, na které může být tahle ta biatlonistka hrdá. Máte-li tento sport rádi, tak si nenechte ujít povídání, které věřím bude zajímavé. Na setkání se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a já jsem ráda, že u protějšího mikrofonu usedla v půvabných letních šatech Tereza Vinklárková. Vítejte u nás, krásné dopoledne.
1: Dobrý den, těší mě.
0: Řekla bych, že podle toho vzoru na šatech máte ráda rajčata, je to pravda?
1: Je to pravda. A italský styl a italskou kuchyni určitě. No zrovna tak.
0: To už máme na začátek hned pěkný odrazový můstek. Jestli je italská strava tím správným zdravým přístupem ke stravování, nebo je to spíš hřích za hříchem?
1: Ne, já to beru, nebo vzhledem k vlastně k nějakému sportování si myslím, že to je ideální sacharidová bomba, nějaké těstoviny a podobně. Mm-hmm. Takže co se týče sacharidů a olejů, myslím si, že plnohodnotné.
0: Že hodně dobré. Pojďme se dostat na začátek té vaší sportovní kariéry. Určitě už jste jako dítě musela směřovat ke sportu nebo ho měla ráda, je to tak?
1: Je to tak, já jsem, nebo v podstatě rodiče nás se starším brachou vychovávali od sportu, jako ke sportu od malička, ale ne nějak drasticky, jak to třeba může někdo tak mít v dnešní době, nebo no vlastně prostě naprosto přirozenou cestou jsme chodili, běhali, táta nás učil od malička třeba na sjezdovkách nebo na běžkách, právě i babička, v podstatě celá rodina se jako do toho nějakým způsobem zapojila, byli jsme jako zdravě sportující děti.
0: Mm-hmm. A kdy se definitivně tedy rozhodlo, že biatlon je ta cesta, co zatím stálo, náhoda, nějaké setkání s někým?
1: No náhoda to na jednu stranu byla, na jednu stranu ne. My jsme doma jako velmi měli rádi biatlon už v tehdejší době, když mě mohli být, já nevím, mohlo být 5 let a bráchovi třeba 8. Tak už jsme se prostě furt jsme byli nalepení každou neděli na televizních obrazovkách a vždycky, když šel biatlon, tak jsme vlastně byli přesně jedni z těch skalních fanoušků. A takže jsme se dívali vlastně na mezinárodní souboje, ne samozřejmě i na české reprezentanty, ale především i jako na ty mezinárodní souboje Norsko, Francie, Ole Einar Bindalen a Poiré, no prostě vlastně tehdejší špičky. A vlastně shodou okolností to byla ta náhoda, kdy vlastně jsme vůbec netušili, že v Brně může být nějaký biatlonový klub, nebo že se tomu vlastně může takové malé dítě jako věnovat. No a no, na základní školu vlastně, když chodil brácha, tak tam tehdejší vlastně trenéři, i donedávna to prostě vedl pan Vítek Effenberg, profesor na šlapanickém gymnáziu. A současně tak udělal nábor vlastně v těch, my máme sídlo, nebo klub biatlonu Střelka Brno má sídlo v Černovicích v Brně a vlastně v těch černovických školách tam proběhl ten nábor. Brácha se samozřejmě hnedka chytil, protože už doma s taťkou vyřezávali biatlonovou malorážku a podobně, jako ze dřeva. No a tím pádem, co dělal brácha, jsem dělala já, protože jsme byli velký tandem, takže jsme tak nějak začali docházet na ty tréninky. Já samozřejmě o trochu později, protože jsem myslela, že jsem na to malá, ale pan trenér nás mě teda velmi rychle konkrétně zapojil i k těm starším dětem.
0: Dobře. A to znamenalo tedy trénovat třeba kolikrát denně od toho raného věku? Týdně, denně, ne?
1: Většinou to bývaly 3 tréninky týdně, ale opravdu to bylo vlastně, jak to říct, zábava na plný úvazek, že jsme vlastně plnili i víkendy třeba v Novém Městě na Moravě. Když byla zima, tak vlastně, no, tehdy ještě za sněhem jsme moc daleko jezdit nemuseli, to byly tady na Slatině, na polích, prostě bylo spousta sněhu, takže jsme tam běhali na běžkách a tak.
0: No jak je to tady teď s bratrem, jste říkala tandem, on se tomu sportu také věnuje?
1: Věnoval se tomu asi do nějakých 18 let, bych tak řekla, pak on měl spoustu už růstových problémů, on opravdu je vysoký jedinec, takže on vlastně v tom sportu moc nepokračoval, dal se spíš na to studijní dráhu. A takže řeknu, že třeba do jeho maturity jsme v tom byli opravdu spolu, ale pak už se jako naše vlastně takové ty naše stejné cesty rozešly.
0: Rozdělili, ale podpora tam je stále od něj.
1: Určitě mě hrozně fandí a právě nevím, už ten biatlon dělám opravdu dlouho, takže to není, že by byl jako nějak extra rád, že ho dělám stále. Ale samozřejmě všechno, do čeho se pustím, tak mě určitě podporuje.
0: Podporuje. A kolik let tedy aktivně biatlonistka? Pojďme to říct nahlas, spočítat.
1: No, sakryš, teda tak 20 let.
0: Říká Tereza Vinklárková, host našeho dopoledního vysílání. Já si za okamžik právě s touto milou mladou sportovkyní budu povídat a to si nenechte ujít.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: George Harrison dospíval v našem dobrém dopolední svoji písničku. Máme 17 minut po 11. Já tady mám dnes milého a vzácného hosta, který má stále plný diář. A já jsem ráda, že jsem se s Terezou Winklarkovou už asi před 2 měsíci domluvila na termínu setkání a že to všechno klaplo. Já připomenu, že je to česká biatlonistka, narozená 3. prosince 1998 v Brně. Ten největší úspěch asi jste zaznamenali její, a to bylo vlastně na zimních olympijských hrách, kdy vybojovala krásná umístění. My se k ním určitě budeme dostávat, ale než se budeme věnovat těm aktuálním věcem ze sportu, tak já bych ještě ráda citovala vás, že důležitější než výsledek je, aby závodění člověka bavilo. Takže ten motor k tomu je to dobré naladění, že k tomu přistupujete i třeba k těžkým tréninkům nebo k nějakým obtížným závodům, takže se na ně těšíte.
1: Určitě, já si myslím, že v takovém, nebo na takové úrovni už to člověka jako musí nějak bavit, musí ho to nějak naplňovat a mě opravdu, samozřejmě měla jsem roky nějakých zdravotních obstrukcí a nebylo to úplně jako tak růžové, jak třeba minulý rok popravdě, ale minulý rok jsem k tomu nějak, díky různým konsekvencím jsem k tomu prostě našla zpátky takovou strašně zdravou cestu, hrozně jsem si ji oblíbila, až mě vlastně možná to mě nahlodalo, že bych si řekla, proč by to vlastně takhle nemohlo být i příští rok, ještě si vlastně na co vlastně tak nějak teďka čekám, mohla bych to vlastně
0: využít
1: do dalšího roku a určitě to člověka musí bavit.
0: Mm-hmm. To znamená, že už naznačujeme a říkáme, že vaše kariéra aktivní sportovkyně vůbec nekončí.
1: Vůbec nekončí, přesně tak. Pokračuju, připravuju se na další sezonu a uvidíme. Samozřejmě minulý rok jsem byla už v nějakém nastavení a pro letošní rok říkala jsem si, že to zkusím. Jako opravdu u mě tam byl největší otazník těch zdravotních komplikací a těch bylo prostě spousta a spousta a pořád, takže člověka moc nemotivuje, takže zkusím to, uvidím, doufám, že zaklepu tady do mikrofonu.
0: Tady skoro do mikrofonu, do toho dřeva, co je pod ním.
1: Přesně tak. A uvidíme, co tento rok dá. Po zdravotní stránce, když bude zdraví fungovat, nemyslím si, že by to nemělo jít.
0: Výborně, takže před vámi třeba aktuálně léto pomalinku, jistě se chýlí. Ona ta biatlonová sezona vlastně, připomeňme si, trvá od zhruba října, nebo jak to tam začíná?
1: Koncem listopadu až vlastně třeba od listopadu. Půli března.
0: Do půli března, to je nejvíc závodů, nejvíc příležitostí. Vy už víte, kdy, kde třeba poběžíte ten nejbližší závod nějaký?
1: Ještě vůbec nevím, ale nejbližší nějaká pozvánka je na koncem poslední víkend v září se v Letohradě uskuteční mistrovství České republiky na kolečkových lyžích biatlonu. Bude to jako otevřené mistrovství, takže určitě účast Slováků, možná i Poláků tam bude, takže vlastně takový středoevropský regionální závod. Pro nás jakoby takový letní, vrchol té letní přípravy.
0: Aha. Je rozdíl běžet na kolečkách a běžet na sněhu? Asi je. Je to lehčí, těžší?
1: Určitě tam je rozdíl. Každému asi vyhovuje něco jiného. Říká se, že kolečkové lyže jsou více pro silové typy. A já teda musím říct, že na lyžích je to opravdu o tom jako citu pro tu podložku vlastně, že vlastně člověk se musí, ne ten sníh, ta trať není vždycky všude stejná jako asfalt, takže člověk se musí odrazit ve správnou chvíli a přenést tu techniku vlastně do lyžování na běžkách.
0: Tak říkám si, že povrch pro lyže z kolečky je asi pořád víceméně stejný, ale ten sníh se může měnit, ta kvalita. Určitě. A dnes v době, kdy sněhu obecně máme málo a ten umělý se chová jinak než ten přirozený sníh.
1: Určitě ten je tam vlastně, ten umělý je hrubší struktura, takže spíš se jedná o rozdíl mezi třeba výběru lyží. Jinak můžeme říct třeba, že umělý sníh se v nějaké formě trošku víc bortí, takže vlastně je to pak jako ty tratě jsou hrabavější, když to ten přírodní se často dobře stlačí a je třeba jako vlastně ta podložka pevnější, ale tak to jo.
0: Je rozdíl, když nějaké takové jako prudké rychlosti spadnete do umělého nebo do přirozeného sněhu?
1: Záleží, jestli je tam přesně ta ledová plotna. Samozřejmě ty ledové plotny se pravděpodobně dělají, no záleží na podmínkách, jako dělají se i v tom přírodním, jak v tom umělém, záleží prostě přesně, jestli den předtím je teplo a pak vlastně přes na to celé zmrzne, takže s tím určitě organizátoři závodů často bojují, když jsou takové změny kruté, takže to, aby nám to co nejvíce jako nějakým způsobem usnadnili ten závod.
0: Říká Tereza Vinklárková, host našeho dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Já jsem moc ráda, že si udělala čas.
2: Českého rozhlasu Brno. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Či ovčelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Valdemar Matuška, jen se přiznej, že ti scházím. Já myslím, že Tereze Winklárkové by scházel biatlon a proto pokračuje ve své kariéře opravdu sportovkyně na té nejvyšší úrovni. My jí fandíme, ale nejen to, já si s ní budu povídat i o tom, jak trénuje děti, jak je aktivní ve střeleckém klubu Střelka. A předtím se ale podíváme na samotnou techniku toho sportu. Všichni víme, my lajci víme, ano, střídá se běh nebo střelba. Co vy osobně máte nejraději?
1: To vždycky mě přišlo tak ve vlnách.
0: Ano.
1: Často mě třeba úplně v těch nejmladších kategoriích šel možná spíš ten běh, co se týče ještě vzduchové střelby. Mě šel víc ten běh než ta střelba, tam jsem to vždycky tak nějak plácala různě. A potom vlastně jsem se dostala už do toho opravdového biatlonu s malorážnou zbraní, tak tam jsem si vlastně hodně zamilovala tu střelbu a přesně pak už mi začaly trošku nějaké ty zdravotní problémky, takže jsem se mohla opřít hlavně o tu střelbu. A teďka musím říct, že jsem opravdu kompaktní biatlonista a jsem ráda, že minimálně z minulého roku se můžu opřít o oboje, bych řekla.
0: Mm-hmm. Jak se to technicky zvládá, sklidnit tep z toho maxima na nulu během několika vteřin před tím prvním výstřelem na střelnici? Máte na to nějaký fígl?
1: Já si myslím, že to opravdu jen o tréninku, čistě o tréninku a ono ve výsledku tomu biatlonistovi se ten tep až tolik nesníží, jak si jako všichni myslí. Samozřejmě musí to jako rozdýchávat, tím samozřejmě okysličuje ty svaly, tím se organismus uklidňuje a vlastně se dokáže lépe připravit na tu střelbu a uklidnit se, snížit ten tep, ale ono vlastně ti biatlonisti stále prostě střílí ve docela velmi vysokých tepových frekvencích a jde spíš o to vlastně uhandlovat tu střelbu s tím vysokým tepem.
0: Jak moc při tom vrcholném nějakém závodu vnímáte reakce publika? To, jak se vlastně řve na té střelnici, protože každý zásah i naopak nezásah má reakci.
1: Určitě, myslím si, že je to taky někdy o tom rozpoložení toho sportovce, někdy možná něco vnímá víc, někdy míň, ale musím říct, že na té střelnici to ještě tak, nebo taky se mi občas stávalo, to je jako spíš sranda, že slyším spíš ty reakce, jak samozřejmě nejsem nějaký světový špičkový biatlonista, tak slyším spíš reakce těch lidí na ty špičkové závodníky, který třeba střílí vedle.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak to mě vlastně v tom závodě třeba baví, nesmím to říct nahlas, protože samozřejmě na střelnici všem trenérům říkám, že neslyším nic. Ale spíš, vlastně na té střelnici jsou ti diváci vždycky poměrně ještě daleko, je to opravdu i třeba v Novém Městě na Moravě, to je opravdu jako zvukový kotel, ale mnohem větší rámus to dělat na těch tratích, kdy ti panouště jsou tak blízko, že prostě mě to pak už jako ruší ušní bubínky. Mm-hmm, no.
0: Že třeba křičí vaše jméno nebo opravdu skandují.
1: Jo, jako je to opravdu zážitek, zrovna v tom Novém Městě fakt opravdu fandí jenom vám a je to jako neuvěřitelné, že tolik lidí fandí jenom vám a tak usilovně.
0: No to je tam krásná euforie, krásná atmosféra, je pravda, že mé dcery biatlon milují, takže tam pravidelně jsou a mám docela svědectví zblízka o tom, jak je to úžasný sport a jak to ty fanoušky skutečně bere za srdce. Koho považujete v současném biatlonu za nějakou světovou špičku nebo velmoc?
1: Musím říct, že už se jako, co se týče třeba národností, se to velmi, bych řekla, vyrovnává. Samozřejmě pořád tam je nějaká ta rivalita Norsko, Francie, Itálie. No, myslím si, že samozřejmě i Česká republika.
0: Ano, ano.

0: A velmi se mi, teďka mě konkrétně baví velmi třeba Polsko a Finsko, které myslím si, že už v posledních letech se velmi jako zvedá a ten přístup, co tak jako sleduju zpozdálí a jako velmi mě to baví a těším se jako taky na jejich výsledky, jako co se týče toho objektivního pohledu.
1: Pojďme se ještě vrátit tedy na štafetu na zimních olympijských hrách, kdy jste s ostatními biatlonistkami vybojovala skvělé 5. místo. Byl to těžký závod, nebo si už teď s odstupem pamatujete jenom euforii z toho hezkého umístění?
0: Radši si s odstupem pamatuju jen tu euforii, protože vím, že ten závod jako zpětně, měla jsem tam jako velké zaváhání, které naštěstí musím zaklepat, že neznamenalo až takový problém. No, vlastně jsem tam hnedka na první položce, nevím, byla jsem teda extrémně vlastně nervózní, protože byla to olympiáda a holky zase mi to předávaly na, nevím, výborném třetím místě, jestli si podobře pamatuju. Takže jako věděla jsem, že udržet třetí místo by bylo jako opravdu zázrak, ale hnedka na první položce jsem tam velmi zaváhala. Vůbec jsem jako, většinou jsem se považovala za skoro 100% střelce v leže a opravdu tam přišel takový nějaký asi třeba, nevím, svalový tonus a nějakým způsobem jsem se vůbec netrefila, vůbec jsem nevěděla, kde ty rány jsou a musela jsem na trestné kolo. Naštěstí šlo teda jenom o to, že nás Němky jako přeskočily v pořadí. A nebo samozřejmě na stojku jsem přijížděla až nějaká možná 7. nebo 6. a to už by bylo jako velký problém možná z 3. místa, ale tam jsem stojku zvládla velmi dobře, takže jsme se zpátky dostali na to 5. místo, takže to si myslím, že pro nás byl opravdu reálný výsledek a velmi pěkný, takže a děkuji moc holkám za ten zážitek.
1: A pozdravujeme kolegyně úspěšné. Já myslím, že ta spolupráce asi je důležitý, ten vztah, co máte mezi sebou, když spolu takhle běžíte, závodíte.
0: Já musím říct, že jsem si minulou sezonu jako velmi užívala. Bylo to už teda samozřejmě holky, jak prvním závodem vybojovali bronz ve štafetě ženské, které jsem samozřejmě nebyla součástí, tak to bylo něco neuvěřitelného a bylo tam hrozně poznat už na tom vyhlášení výsledku, jak holky mají. Jak jsou prostě jeden tým, kdežto třeba ty národnosti, co byly před nima, tam prostě nějaké veřejné prostě komplikace asi byly zřejmé a u těch holek mě to úplně jako nadchlo a vlastně mě nadchlo ještě víc to, že mě vlastně teď řeknu nemocnou Markétu Davidovou jsem nějakým způsobem musela nahradit já její roli v té sezóně štafet a jsem hrozně ráda, jak mě holky přijali, bylo to jako strašně jsem si to užívala.
1: Díky za to, že se můžeme podívat do zákulisí biatlonových úspěchů s Terezou Winklárkovou, biatlonistkou z Brna, která je hostem našeho vysílání.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Tereza Winklárková začínala, jak bylo řečeno v úvodu našeho rozhovoru, jako pouhá dětská faninka u televize, kdy sledovala biatlonové závody, a to s takovým nadšením, jak to znám od svých dcer, co znamená, že jste i poznávala konkrétní závodníky v těch chumlech podle pouhé techniky pohybu. Znala všechna jejich jména. Samozřejmě.
1: Je to tak. Jako,
0: je to tak.
1: Když jsem byla tehdy faninka, samozřejmě brácha mi často víc napovídal, ale taky už jsem pak u těch nejlepších závodníků jsem měla velmi dobrý přehled.
0: Mě zajímá ten pocit toho, že něco vidíte v televizi, vidíte ta střediska sportovní, najednou uběhne pár let kouzlo a vy tam stojíte na těch lyžích, nebo ležíte a střílíte. To mi přijde jako hodně silný motiv, jako splněný sen.
1: Určitě to bylo úplně takové kouzelné uvědomění si, že člověk se na to opravdu dívá v té televizi a teď říká, no tak dobrý, a pak tam teda skutečně jede a vlastně se úplně jako vnímá ty momenty, které viděl v televizi, do jakého kopce zrovna ti závodníci prostě sprintovali, a teď člověk to musí sprintovat taky, jako to bylo opravdu to zjištění je silné, přesně tak.
0: Krásné, ještě připomenu znovu ty zimní olympijské hry, protože v Antelsilvě jste vlastně překvapila tím krásným 11. místem ve vytrvalostním závodu. Někdy se někde psalo i, že šokovala fanoušky, což nevím, jak bych to měla potvrdit, ale jak s odstupem několika měsíců vlastně na tenhle životní závod, řekněme, vzpomínáte, co to pro vás znamená ve světě 11.
1: No? Jo, to opravdu jako spíš celá ta olympiáda, to místo, ten pocit, prostě to bylo opravdu takové zadosti učinění. Já o tom ani nemůžu nikdy mluvit v klidu, protože...
0: Vás to dojímá.
1: Přesně tak, to byl jako opravdu splněný sen, a vlastně nejenom pro mě, ale pro celý moje, jako všechny moje blízké, a vlastně mnohem víc jsem se asi těšila z té radosti, z té jejich radosti a vlastně té kombinace toho, že opravdu jako ty lidi, kteří, já jsem si stále věřila, myslím si, že to bylo opravdu klíčem k tomu úspěchu. Kdybych si věřila o chvilku míň, tak už toho nedosáhnu, a byla jsem vlastně v tu chvíli strašně ráda, že jsem opravdu vydržela až možná to bylo jako nezdravě dlouho, ale jako teď vlastně cítím strašný pocit zadosti učinění a je to skvělý.
0: No, tohle už vám nikdo nevezme, to už je zapsáno, zaznamenáno. Díváte se třeba zpětně na nějaké závody, v kterých běžíte, abyste vychytala nějaké nepřesnosti, nebo se podívala na to, jak držíte zbraň, nebo jakým způsobem tam fungujete?
1: To je dobrý point, ale já vlastně v té televizi podle mě moc krát jsem nebyla. To vím jenom, když mě mamka posílala nějaké nahrávky jakože z televize, ale my máme spoustu nějakých tréninkových jako metod, no spíš v tréninku hodně řešíme tu techniku a podobně, takže k těm závodům se vlastně nevracím. Já jako tak nějak z toho závodu přesně vím, co kde bylo třeba špatně nebo tak, takže docela ten feedback si dokážu udělat sama. Samozřejmě, kdyby mě cokoliv zajímalo, tak je super, že ten záznam televizi je a můžu si to pustit, ale vlastně jsem to ještě asi, jako co se týče těch závodů v televizi, tak jsem to nedělala, spíš v tréninku.
0: Už mluvíme o trénincích a to je pro mě oslý můstek, protože vy jste tou předsedkyní spolku Střelka, který vychovává mladé talenty, takže i trénujete. Co přesně tam máte na starosti?
1: Já spíš vlastně jsem teda předseda, potažmo nějaký manažer lehký, takže mám jakoby na starosti opravdu chod té Střelky s tím, že hlavně řeším třeba finanční stránku, nějaké získávání financí, sponzorů, dotačních, plnění dotačních výzev a podobně, a nějakou, jako pořád jsme v kontaktu s tím trenérským týmem, který má zas na starosti tu organizaci tréninkové činnosti, a je to tak všechno tak nějak dohromady, jako jsme jeden velký tým, hrozně mě to vlastně baví a je tam vidět těch zápal těch všech, včetně a to, což mě motivuje k dalšímu zápalu, takže já vlastně jsem takový koordinátor z vrchu a vlastně oni jsou takové moje včelky, prostě pilné.
0: Pilné včelky, které pilné spolu včelky. S vámi bzučí v tom úlu.
1: Přesně tak.
0: S názvem Střelka. Dobře, děkujeme i za tohle vysvětlení a já se po další písničce Adama Ďurici zeptám třeba na to, zda je biatlonový talent poznatelný už v brzkém školním věku, a protože se chýlí prázdniny ke konci a začne nový školní, ale i trenérský rok, pozveme i na nábor nových talentů. Tohle všechno vás ještě dnes v dopoledním vysílání čeká. Připomínám, že mým hostem je stále milá a úspěšná Tereza Winklárková, biatlonistka.
2: Český rozhlas Brno.
3: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Na mandolínu nám zahrál Adam Ďurica už v závěru našeho dopoledního vysílání, protože ručičky hodin se přibližují k pravému poledni a já jsem ráda, že ještě využijí čas s Terezou Winklárkovou, biatlonistkou, vzácným hostem našeho dopoledního vysílání. Jsem zvědavá na to, zdali se podle vás biatlonový talent pozná už ve školním věku a kde je tak ideální třeba začít?
1: Pozná, nepozná, jako samozřejmě jsou šikovné děti obecně na sport. Myslím si, že jako hlavně o ten cit třeba k nějaké střelbě nebo k tomu, k těm lyžím, jako cit k lyžím určitě se může poznat už jako, že dítě je vlastně talentované, obecně sportovně nadané a tady ty děti nemají problém se vlastně tu techniku naučit. Spíš si myslím, že vlastně pak ten pravý biatlon už jako přichází s tou malorážnou zbraní a tam už je to taky hodně o nastavení, říct, jako řeknu, charakteru toho sportovce, nastavení mysli toho sportovce a tak nějak, myslím si, že ty talenty se opravdu poznávají, jako mají poznávat, až když už ten, když přichází ten sportovec jako na malorážnou zbraň, protože v té vzduchovce popravdě teď správně s odstupem času. Je to skvělá příprava na to, když dítě chce být jako biatlonista, ale je to ještě opravdu jiný biatlon. Je to opravdu, jako řekla bych, že hra a měla by být hra a směřovat to nějakým způsobem profesionálnějíc a víc by mělo být podle mě až na té malorážné zbraní v dorosteneckých kategoriích.
0: No a vy máte zrovna nábor, teď budete mít ještě, tak pozvěte třeba děti, vnoučata našich posluchačů.
1: No, tak děkuji za příležitost, toho je i více. Hnedka vlastně první nábor si uskuteční tím, že jsme klub z Černovic, tak první nábor si uskuteční 1.9. jmenuje se Hurá do školy, protože vlastně je to hlavně pro černovické děti, ale samozřejmě je to otevřený náborový den, a kde se jako představí spousta sportovních klubů z Černovic, včetně teda Střelky Brno. Budu si tam moc vyzkoušet děti střelbu z laserové zbraně, která je jako nejbližší vlastně tomu, čemu by se pak dále věnovali. A spousta dalších informací, samozřejmě budou tam naši trenéři, takže můžou se doptat. Potom vlastně Brno jako obec pořádá 5.9. Den náboru na Kraví hoře, to je ještě jako větší akce, to není jenom v městské části, ale jedná se vlastně o veškeré kluby, přesně celoměstskou záležitost. No a naše jediná záležitost, která je teda jenom naše, tak je 8.11. v listopadu právě v Černovicích u základní školy Řehořova budeme organizovat teď již druhý ročník, po prvním úspěšném velmi. Jmenuje se, je to závod Černovický biatlon, kdy vlastně nejenom, že si to i dospělí, i děti, i prostě kdokoliv přijde, celá veřejnost si vlastně může zkusit závodit tom biatlonu, že vlastně samozřejmě nebudeme mít ještě sníh, takže je to v běhu, kombinace běhu a laserové střelby, ale můžou vlastně si vyzkoušet, jaké je to přiběhnout opravdu té tepové prostě v tom tepovém vytížení
0: a něco trefit.
1: A něco trefit. Jako samozřejmě kvůli bezpečnosti a prostředí je to s laserovou zbraní, ale je to opravdu to nejbliž, co vlastně můžeme nabídnout, takže 8.11. u základní školy Řehořova v Černovicích.
0: No a my vám budeme držet palce třeba právě zase poslední víkend září, kdy v Letohradu budete soutěžit na těch lyžích z kolečky, jak jsme už řekli během té hodinky a během toho našeho setkání. Možná tady mám ještě jednu takovou, ne že záludnou otázku, ale samotnou mě to zajímá, proč je podle vás momentálně biatlon takovým fenoménem v té intenzitě zájmu fanoušků a že tady u nás v České republice jich je?
1: Já si myslím, že dlouhodobě je to prostě o té atraktivitě toho sportu. Mě samotnou jako strašně baví se vlastně na biatlon stále dívat jako v televizi, i když třeba nezávodím, tak se prostě hrozně, jednak se ráda podívám, jak moji kolegové nebo naši reprezentanti prostě závodí vůči světu, ráda se dívám na ty duely jako světových špiček, ještě, nebo myslím tím, když to třeba není český sportovec, ale je to opravdu do poslední chvíle, ten člověk fakt jako čeká.
0: Jak
1: je
0: to
1: tam v podstatě jenom v závodě můžou být třeba 4 zvraty, jak ten závod prostě bude probíhat, a to je podle mě ta atraktivita toho sportu.
0: Kde vy osobně se vidíte třeba za 5-10 let? Nebo je to ještě daleko?
1: To bych ráda věděla já, to většinou tak řeším ze dne na den, v poslední době.
0: A to je možná dobře.
1: Jo, myslím si, že vůbec se nějaká říct, co život přinese, protože může si plánovat cokoliv, samozřejmě jsem taková, co si spíš plánuje, ale pak stejně zjistím, že to je úplně zbytečný, protože nikdy člověk neví, co mu za týden jako život přinese do klína, takže tak budu proplouvat a budu si užívat každý den a Asi tím bych se chtěla řídit.
0: Třeba s italskou kuchyní na talíři, že?
1: Přesně tak. Možná si i jako naučit trošku sama se v tom zdokonalit, tom vaření italským. Ale stejně člověk si na to rád zajde k profesionálům nebo přesně v Itálii, takže jo. Italské jídlo, to je moje.
0: Tak vám přejeme rychlý běh, pevnou ruku při střelbě a hlavně radost z toho, že dál závodíte jako profesionála, že máte v rukou i střelecký klub Střelka jako jeho předsedkyně. Ať se vám daří, ještě jednou díky za čas, ochotu přijít, povídat si. Bylo to moc příjemné. Tereza Vinklárková, naším dopoledním hostem.
1: Já vám taky moc děkuji a těším se třeba někdy zase.
0: Na setkání, určitě, věřím také. A teď budu já ta u té televize říkat tu znám a moc se na to těším. Mějte se hezky a vytařenou sezónu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a Jarka Vykoupilová už jen poděkuje za vaši pozornost. Mějte se moc fajn. Čtvrtek, pak máme pátek a poslední víkend letošních prázdnin. Ať je přesně takový, jaký si ho přejete mít. Naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Řidič po včerejší tragické nehodě u Doubravníku nadýchal přes 3 promile alkoholu, zemřelo při ní dítě. Podle ředitele BIS Michala Koudelky byl loňský rok z hlediska bezpečnosti nejzávažnější od studené války. Brno od dneška hostí mezinárodní soutěž mladých atletů. Do neděle se jí zúčastní přes 2,5 tisíce mladých sportovců. A počasí dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne přeji jejich poslechu přeje David Hasman. Jihomoravští policisté vyšetřují okolnosti včerejší autonehody u Doubravníku na Brněnsku. Řidič pod vlivem alkoholu sjel ze silnice a narazil do stromu. V autě vezl 5 dětí, jedno náraz nepřežilo. Zbylé jsou v péči lékařů. Při dechové zkoušce řidič nadýchal přes 3 promile alkoholu, doplňuje mluvčí policie Petr Vala.
2: Případem se zabývají dopravní policisté z územního odboru Brno venkov. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení zembalosti. V závislosti na výsledcích a dalšího prověřování není vyloučeno, že právní kvalifikace bude ještě rozšířena.
0: Policie se bude případem dále zabývat. Čeká na výsledky analýzy, která má zjistit přesnou koncentraci alkoholu v krvi řidiče. Z bezpečnostního hlediska byl loňský rok nejvážnější od studené války. Uvedl to ve výroční zprávě ředitel BIS Michal Koudelka. Čína podle něj zesiluje své zpravodajské aktivity a kyberútoky. Roste riziko teroristických útoků v Evropě a Rusko pokračuje v hybridních aktivitách vůči Evropě i Česku. Navzdory sankcím dodávají některé české firmy přes třetí země zboží do Ruska. Podle zpravodajců už nejde jen o vojenský materiál a vybavení, ale i výrobu biologických zbraní. Na stadionu VUT v Brně Králově Poli dnes začíná další ročník evropských dětských atletických her EKAK. Podle organizátorů jde o největší mládežnickou atletickou událost na světě. Účastní se jí 2600 dětí ze 27 zemí. Jsou rozdělené do kategorií od 10 do 15 let a soutěžit budou v několika disciplínách. Akce začala v 9 ráno. Slavnostní zahájení je v plánu na 7 hodinu večer. Popisuje ho hlavní organizátor akce Ctibor Nezdařil.
3: Na olympiádě víceméně zapalujeme oheň, nástup výprav, doprovodný program. Vždycky se nám tam zúčastňují i světové celebrity. Letošní rok bude tady Robert Emian, dodnes držitel evropského rekordu ve skoku dalekém 8,86 z Arménie.
0: Akce je přístupná veřejnosti, potrvá do nedělního odpoledne.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme většinou polojasno, přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Bělohorské ulici. Srazila se tam 3 osobní vozidla, nehoda se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Počítejte s omezením provozu. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Aktuálně má asi 20 kilometrů. Kamiony zastavují už na kilometru 176 a je to až k omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. Levý pruh stojí hlavně před Kývalkou. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

polkou na břeclavském Rynečku Pavla Svobody Josefa Dovka nás úvodu potěšila Láca Ranka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonová zdraví Květa Navrátilová. Kdo slaví svátek, v českém občanském kalendáři máme jméno Otakar, na Slovensku slaví jmeniny Silvia. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Ale i dnes budeme zpívat, vyslechneme si naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi dovolá. Tak připomenu telefonní číslo 726 46 52 00 a už písnička František Kohoutek, Zdeněk Beneš, Javorinka ze Strání a Kraji pod Javorinu.

0: Tak přátelé, máme štěstí, dovolal se k nám zpěváček, mladý chlapec Jakub Žítek a pozor, čtyřletý. Takže ahoj Jakubku.
1: Dobrý den.
0: No dobrý den. Tak Jakubku, já jsem se dozvěděla od tvé babičky, že jsi z Prahy, tak z takové dálky jsi přijel za babičkou?
1: Ano.
0: Ano. Tak ty nám budeš zpívat a jakou písničku?
1: Fumaliana.
0: Dobře, tak my se moc těšíme, tak pojď a zpívej.

0: Tak výborně, Jakubku, a ty jsi měl takovou těžkou písničku, jsi si vybral, a kdo tě ji naučil?
1: Sestra.
2: Dědeček.
0: Dědeček ti naučil, no to je parada. Tak to je, a dědeček zpívá nebo hraje na něco?
1: Hraje na harmoniku.
0: Na harmoniku, no tak to je skvělé. No ano, tak ty, s tebou se bavit o prázdninách nebudu, protože ty ještě vlastně máš prázdniny celý rok, ale byl jsi někde na nějakém zajímavém výletě s rodiči?
1: Jo.
0: A kde?
1: Na Lanzarote.
0: Já jsem ti teď nerozuměla, promiň.
1: Na Lanzarote.
0: Aha, no a bylo to tam hezké?
1: Jo.
0: Ano. Prosím tě, a řekni mě, jaké máš rád zvířátko?
1: Dinosaury.
0: Dinosaury, aha. No, tak to my v Brně máme tady také nějaké muzeum na dinosaury. Ale jenom se tě zeptám, byl jsi už v zoologické zahradě v nějaké?
1: Jo.
0: Ano, a kde, prosím?
1: Dvůr Králové.
0: Dvůr Králové. Mm-hmm. Tak podívej, Jakubku, když se to podaří a v neděli bude slosování a ty budeš mít štěstí a vyhraješ, tak můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Tak určitě se je na co těšit. Sice dinosauři tam nebudou, no, ale určitě tam uvidíš spoustu zajímavých zvířátek. Ano, tak my ti děkujeme za tu odvahu, že jsi takhle nám krásně zaspíval. Uži si ještě prázdniny u babičky. A co babička vaří, mi řekni?
1: Dneska máme rajsko.
0: Rajsko, no vy se máte. A co ještě?
1: A knedlík a maso.
0: No ano, knedlík a maso, tak to je výborné. A peče babička pro tebe také buchty nebo koláče?
1: Jo.
0: Jo, a ty jsou dobré, že? Výborně, tak jo. Jakubku, my ti ještě jednou děkujeme, děkujeme babičce, dědečkovi, také rodičům. Posíláme jako dárek písničku následující a přeji vám pěkný zbytek ještě těch letních dnů. Ahoj, Jakubku, ahoj.
1: Naschledanou.
0: A písnička Richard Plachý, Holka Polka a Zdounečanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Holka Polka dozněla, pánu Plachý, nebo Richard Plachý napsal a Zdounečanka dohrála. Pojďme přivítat pana Laďu Bobrovského z hostě Rádia Krešov. Ano.
1: Pěkné odpoledne, paní Květuško.
0: Také.
1: Zdravíme vás, celý Český rozhlas Brno a všechny posluchače bych popřál do osobem telefonovat. A chtěl bych poprosit o zahrání písničky našemu bratránkovi do Záhoří, do Štefanova, Joškovi Vizváriovi, který zítra slaví svoje krásné narození.
0: Ano.
1: Takže milý Joško, my ti přejeme z celého srdce všechno nejlepší, ale hlavně to zdravíčko. A celé rodině Danku a Danky a Joška. A ještě bych poprosil on takovou perličku tady do naší obce Marušce a to někovi Hájkovým, taky pro radost. Děkuji vám, paní Květuško.
0: Ano, rádo se stalo a přeji vám pěkné odpoledne.
1: Mám taky krásné odpoledne.
0: Ať se daří, nashledanou. Tak a teď už paní Žáčková ze Slavičína, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Prosím vás o zahrání pěkné písničky naší švagrové Jindřišce Žáčkové ze Štítné nad Bláří, která dnes slaví narozeniny. Jindřiško, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání. Krásný den ti přejí Pavla Alojza ze Slavičína.
0: Výborně. Přeji vám také vše dobré, ať se vám daří a nashledanou.
2: Nashledanou, děkujem.
0: A já tady připojím psaná přání. Dobrý den, prosím o písničku pro manžela Zdeňka Scheinera z Moravských Málkovic, který v sobotu oslaví 40. narozeniny. Přejeme pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a radosti. Ať se ti daří nejen v práci, ale také na ledě a hlavně ať ti ryby stále berou. Užij si svůj narozeninový den. Máme tě rádi. Vše nejlepší přeje manželka nebo přejí manželka Tereza, dcera Sofinka a přání se připojují i Ilona a Roman. Moc děkuji za písničku a přeji klidný den. Tak předali jsme, jdeme na ještě další přání, které tady mám. Tak 27. srpna, což je vlastně dnes, slaví milý manžel, pan Josef Nejedlý z Brodku u Konice, ano, rodák z Protivanova, 85 roků. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Jana, dcera Jana, syn Michal s rodinami a k blahopřání se připojuje bratr František, Alois, švagrová Lida a Hela s rodinami. Předali jsme a ještě tady jedno přání připojím. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro paní Marii Šťastnou z Kyjova k jejím dnešním narozeninám. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti ze své rodiny a to jí z celého srdce přejí Naděja Jakubíčková se svou rodinou. A ještě bych chtěla pozdravit Natálku Jakšovou se svou maminkou Ivonkou ze Bzence, Jardu Wolfa, rodinu Ševelovou, že ze Šardic a rodinu Pavliňákovou ze Sudoměřic. Předem moc krát děkuji, s pozdravem Naďa Jakubíčková. Tak předali jsme a písnička Ještě vínko nevykyslo Lidová, Joška Černý, Vojtěch Račický, František Fatěna a Gracia.

0: Vítám ve vysílání paní Martu Koudelkovou z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Vrátilová. Já bych vás chtěla poprosit o hezkou písničku pro naši sestru, paní Jarmilu Valendovou, jako poděkování, velké poděkování za uspořádání rodinné oslavy při příležitosti 85. narozenin naší třetí sestry. Takže děkujeme, Miluško, děkujeme moc za všechno, co jsi pro nás udělala a bylo to moc pěkné. Děkuji, paní Navrátilová, za prostor a naschledanou.
0: Naschledanou, paní Marto, pěkné odpoledne.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Tak a já tady připojím e-mailovou poštu. Tak prosím...

Máš stále báječně. K svátku ti přejeme, jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo vše, co tvé srdce skrývá. Hodně štěstí, hlavně zdraví, pohodu, spokojnost ze srdce přejí Majka a Jenda Hochmanovi. Tak předali jsme a já tady mám ještě jedno přání. Tak dnes slaví 80 roků maminka. A přání je v tomto znění. A je to, prosím, milá maminka, oslavenkyně paní Blanka Martináková Otrokovice Štěrkovice. Otrokovice Štěrkoviště. A paní Martináková. Tak, co se píše, naše milá maminko, přejeme ti zdraví, pevné nervy, ještě hodně dalších let strávených v naší početné rodince. Máme tě moc rádi. To vše ti přejí děti Blanka, Vlaďka a Aleš. Tak a zahráli jsme a budeme, teda předali jsme a budeme hrát písničku Václav Smola, Vlčnovské budy a Vlčnovské.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček.

0: důkladně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Lucii Molkovou ze Zahnašovic. Vítejte.
2: Dobrý den.
1: Prosím, můžete?
2: Já bych chtěla za celou rodinu popřát teď je Zuzce dětkové z Nové dědiny k jejím dnešním narozeninám.
1: Ano.
2: A chtěla bych jí popřát hlavně, ať je šťastná, zdravá, ať se jí všechno krásně daří. A poprosila bych zahrát nějakou krásnou písničku.
1: Ano, výborně. Rádi zahrajeme. Je to všechno, paní Lucie.
2: Ano, děkuju moc.
1: Ano. Tak pěkný den, ať se vám daří. Nashledanou.
2: Vám taky, nashledanou.
1: Tak a teď připojím dopisy. Prosíme o píseň pro naši vnučku, paní magistru Radku Krajnovou, rozenou Petrášovou z Prietršky. Dnes se jí otvárá kniha života na 30. straně. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Nech její život nadále plyne v radosti, v lásce a v rodinné pohodě s manželem, Palkom a dcerami Taminkou a Vikinkou a k tomuto přání se připojují rodiče Petrášovi z Unína, sestra Katka s rodinou, teta Lucka též s rodinou, staří rodiče Drůžkovi z Unína a my staří rodiče Petrášovi zo Štefanova. Takže předali jsme a jedeme dál. Další dopis, pěkný den, prosíme o písničku pro paní Aničku Vitekovou z Cerovej k jejím 77. krásným narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání do dalších let, života a srdečné blahoželaně. K jejímu dnešnímu jubileu zasílají rodiny Petrášova, Cvečkova, zo Štefanova a Unína. No a já pokračuji ještě jeden dopis. Tak dnes je to už 75 let, kdy přišla na svět naše maminka, babička a prababička, paní Karla Hrabcová ze Žlutavy. Milá maminko Kájo, přejeme ti vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, vitality, rodinné pohody a dobrých přátel. Tvé holky Štěpánka a Romka, vnuk Honza a vnouček Maxík. Máme tě moc rádi. No a budeme hrát písničku další Nad Vinohrad, Blahoslav Smišovský, Vladimír Salčák a Bojan.

0: Písnička nám dozněla a pojďme na další telefonát, který tady máme. Halo, halo, kdo se k nám dovolal, prosím? Odkud?
1: To jsem já.
0: A kdo je to, to jsem já?
1: Tomčala z Kuželova.
0: Dobře, pan Tomčala z Kuželova, vítejte. A prosím, vy asi jedete autem, že?
1: Autobusem jedu, ano.
0: Autobusem, ono to trošku tam šumí. Jo, tak
1: šumí to. Jo.
0: A nemáte to nahlasitý odposlech, ono by to chtělo radši?
1: Ne, nemám.
0: Ne, dobře. Tak prosím, můžete.
1: Jo, tak chtěl bych popřát Pavlovi Švagerkovi do Šardic k jeho dnešním narozeninám 65. Všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta a po smrti království nebeské. A chtěl bych popřát, nebo jak bych to řekl, chtěl bych pozdravit všechny zbylé muzikanty z dechové hudby Horňáci z Velké nad Veličkou, co jsme dostali. A chtěl bych ještě pozdravit všechny řidiče autobusu z ČSAD Hodonín, kteří jsou právě na cestě. Takže děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou, ano, a dobrou cestu, šťastné kilometry. Nashledanou. Tak a pojďme na psaná přání. Dnes se naše kmotřenka paní Marie Žinatá ze Strážnice dožívá krásných, úctyhodných 95 roků. Přejeme jí, ať ve zdraví je tu s námi, co nejdéle a především stále dobrou náladu, jako jí má dosud. K tomu boží požehnání přeje neteř Marie s rodinou, synovec Antonín s rodinou a synovec Jarda. Máme vás moc rádi. A pokračuji v dalším e-mailem. Dnes slaví krásných 91 roků naše maminka, babička a prababička paní Marie Jandásková ze Žeravic. Babi, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání. A to ti přejí všichni, kdo tě mají rádi. Tak další e-mail, pojďme na něj. Dobrý den, dnes slaví krásné narozeniny Anička Aufová z Lovčic. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti, sestřičko, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, vždyť to znáš, navždy nás tu máš. Vše nejlepší přeje Petr, Eva a všichni sourozenci. Tak a ještě tady jedno přání, pojďme na ně. Prosím o písničku k narozeninám pro mou sestřičku Zuzku Dědkovou z Nové Dědiny. Hodně zdraví, lásky, pohodových chvil s rodinou, přeje Lenka s rodinou. A už dáme další písničku Chodili k nám chlapci a Bílovčanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak přátelé, pojďme si poslechnout paní Vechovou z Vedrovic. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou paní Navrátilová. Chtěla bych dnes nechat zahrát panu Mirku Jiříkovskému, které dnes slaví 73. narozeniny, pochází z Vedrovic. Hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody mu přejí seniori a spoluhráči v petangu z Vedrovic.
0: Výborně. A je to všechno?
1: Ano, děkuji.
0: Ano, ano, také přejeme vám pěkný den a co vám daří?
1: Vám taky, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a mám tady další přání a je to pro paní Anu Kovalevskou v tomto znění. Milá Aničko, přeji ti k narozeninám hodně zdraví, radosti, spoustu krásných květin, tance, báječných výletů a hlavně hodně krásných chvil s přítelem. Ať se ti splní vše, co si přeješ a každý další rok je ještě krásnější než ten předchozí. Vše nejlepší přeje Jarda a celá tvoje rodina. Tak předali jsme, pojďme dále. Dnes se dožívá významného životního jubilea 85 roků pan Josef Nejedlý z Brodku u Konice, rodák z Protivanova. K tomuto významnému výročí mu hodně zdraví, štěstí, lásky, životní pohody a božího požehnání přejí bratr Lojza s manželkou Alenou. Přání se připojuje i bratr František a švagrové Ludmila a Helena. No a já pokračuji v přáních. Právě dnes slaví 82. narozeniny správný tatínek a dědeček, pan František Dvořák ze Šumic. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí Jarek, Radka, Milča, Martin, Katka, Lukáš a babča. Tak předali jsme a písnička Kunovský pochod, Jiří Vrána, Marie Kolomazníková a Stříbrňanka. Bye.

0: to Nemo.
1: Vítám ve vysílání paní Marie ze Šardic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych ráda pozdravila všechny posluchače a ráda bych popřála do Dolních Bojanovic paní doktorce Ludmile Račické, která slaví dneska své narozeniny. Já jí přeji hodně štěstí, zdraví a ať se jí moc dobře daří a pořád nemá tolik smůly, ať má radši štěstí. Děkuji moc. Nashledanou.
1: Ano, nashledanou. Tak a pojďme tady na e-mailovou poštu. Dneska je opravdu toho hodně, takže dobrý den, paní Navrátilo, a vám i zvukovému mistru a prosím o hudební blahopřání k 78. narozeninám pro paní Marii Hochmanovou z Hodonína. Milá Majko, rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží. Nedělej si z toho nic, že je ti zase o rok víc. Přijmi naše blahopřání do let příštích, ať máš k mání zdraví, štěstí, mnoho sil, abys tady dlouho byla a 100 roků oslavila. Ať je tvůj narozeninový den láskou a štěstím prosycen. To ti ze srdce přejí Marie a Vladimír Hujňákovi a děkujeme za odvysílání. Tak předali jsme toto přání. Mám tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych velmi ráda poblahopřála paní Marii Gošové z Jevíčka, která slaví své narozeniny. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a samozřejmě dobrou mysl a na zdraví a živio a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině a že vám můžeme poblahopřát. Tak přátelé, pojďme na to, pojďme na další písničku. Zazní Antonín Michna, Zvony z Petrova, Zuzana Štruncová, Karel Zelníček a Starobrněnská dvanáctka.

přátelé, a pojďme tady ještě na jeden e-mail. Je to pro paní Aničku Aufovou z Lovčic u Kyjova. Milá babičko Aničko, přejeme ti k tvým 84. narozeninám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, dobré nálady a radosti z vnoučat i pravnoučat, a přeje Patrik s rodinou. A já posílám poslední zpívanou písničku a je to lidová U kovej kováři Podkovy a Božejáci.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer, krátce po 18. hodině. Tak pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Nahra Navrátilová. Pohodové odpoledne a právě posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro vás hraje Moravěnka s názvem Kanárek. Tak dobrý poslech.

0: Flex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Některé malé mateřské školy nesouhlasí s plánem ministerstva školství na sloučení. Znojmo dnes veřejnosti představí projekt systému rezidentního parkování. Jiříkovský z Bitcoinové kauzy podal stížnost proti rozhodnutí o ponechání ve vazbě. A dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Zhruba 1700 mateřských škol se bude nejspíš muset sloučit. Mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuhle kvótu nesplní alespoň jednou během následujících 3 let. Rozhodla o tom předchozí vláda. Na vesnicích by se nejčastěji spojovaly mateřinky se základní školou. Některé ředitelky školek zpochybňují, že tím obec ušetří. Počty dětí začne ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury zohledňovat od září.
5: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu. Ministr však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii. Je potřeba nalézt takové řešení, které povede zřizovatele k zajištění kvalitního a zároveň dostupného vzdělávání za udržitelných podmínek pro veřejné rozpočty, tedy v efektivních celcích.
4: Vedení Znojma dnes obyvatelům představí koncepci nového systému rezidentního parkování. Setkání se uskuteční do 5 hodin odpoledne v centru jízdárna. Lidé se nejprve dozví, jak by zóny v centru města měly v budoucnu fungovat. Na prezentaci naváže diskuze. Připomínky pak můžou lidé radnici posílat následující měsíc. Doplňuje starosta František Koudela z ODS.
6: Nebudeme probírat zatím cenu parkování, parkovacích karet, do takových detailů nepůjdeme. Každý si tam bude muset udělat obrázek, která zóna pro něj platí, jak bude fungovat to, když bude mít tu rezidentní kartu, že budou nějaká odstavná parkoviště, tak aby jsme nastínili to, že to máme nějakým způsobem promyšlené pro všechny ty cílovky toho parkování.
4: Záznam z prezentace město zveřejní na webu. Rezidentní parkování začne postupně zavádět od příštího roku. Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Informovala o tom mluvčí soudu Klára Belkovová. O případu tak bude rozhodovat vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Je obviněný ze 2 případů legalizace příjmů z trestné činnosti. Jeden se podle policie stal v loni, kdy daroval bitcoiny ministerstvu spravedlnosti. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně. Letos už je to po třetí.
0: Počasí.
4: Odpoledne Jihomoravy čekáme většinou polojasnou, přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Donci D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy silný provoz. Kamiony zastavují už na kilometru 174 v pravém pruhu. Osobní o kus dál u sjezdu na Ostrovačice. Je to nesouvislá frontáž do Brna k omezení. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje od mikrofonu David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
1: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě
1: českým,
0: našim,
1: no, jo,
0: hokejistům, tak se, jo, ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože ta tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: jste
0: vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: rád mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ono to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec

0: tu babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo. Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra, jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale
1: strašný.
0: Také moment, ale také třeba dvojčata, miminka. Co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo ještě v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí a taky, když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále, a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už je jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojení, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já ho jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi vámi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, mon táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Nejvíc řidičů kamionů podle policie porušuje zákazy předjíždění v Jihomoravském kraji. Paliva v Česku zdražila o desítky haléřů. V Brně začíná čtyřdenní mezinárodní folklorní festival. A dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Policie v Jihomoravském kraji eviduje celostátně nejvíc přestupků spojených s nepovoleným předjížděním řidičů kamionů. V první půlce roku policisté v celé republice zaznamenali přes 5 000 těchto případů, z toho skoro 2 000 na Jižní Moravě. Je to dané především hustým provozem na dálnicích D1 a D2 v Brně. Jejich křížení se navíc opravují dělníci.
2: Policie na D1 naposledy kontrolovala kamiony přesně před týdnem na speciální akci. Využila k tomu i dron, dodává policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Policisté zjistili celkem 16 dopravních přestupků.
2: Předjíždění je přitom právě v rekonstruovaných úsecích nebezpečné, proto je zakázané, zdůrazňuje zástupce vedoucího Jihomoravské dopravní policie Lubomír Sedlák.
4: Aby neomezovali plynulost provozu a nedocházelo k nějakému rázovému a rychlému dobržďování, změně rychlosti jízdy.
2: Počty zjištěných přestupků v souvislosti s předjížděním kamionů byly v Jihomoravském kraji nejvyšší i loni. Policisté jich evidovali 2200. Letos jich zřejmě bude víc. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Podle údajů společnosti CCS za poslední týden vzrostla cena nafty asi o 80 haléřů na průměrných 45 korun a 78 haléřů za litr nafty. Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil v průměru o 40 haléřů na 42 korun a 6 haléřů. Paliva jsou zároveň výrazně dražší než před rokem. Benzin o více než 8 korun a nafta o více než 13 korun za litr. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistikové proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat. Centrum Brna patří od dneška 37. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu. Až do neděle se na něm představí domácí zahraniční soubory, které vystoupí na nádvoří Nové radnice a na náměstí Svobody. Součástí programu je také průvod krojovaných centrem města, setkání lidových hudebníků a tradiční jarmark. Zahajovací koncert začíná na Nové radnici v 7:30 večer, popisuje ředitel festivalu Milan Zelinka.
5: Máme tam na začátek takovou kratičkou vlajkoslávu, kde představíme vlajky všech zúčastněných států. Potom nastoupí brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který bude mít koncert v spolupráci s mladými interprety, jak pěveckými, tak instrumentálními.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme většinou polojasno, přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy začíná kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem na kilometru 170. Osobní auta v levém pruhu popojíždí od exitu 178 Rosice k uzavřenému výjezdu 182 Popůvky asi 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré a slunečné odpoledne vám přeju, vážení přátelé. Tady Borek Kapitančik, vysílání Českého rozhlasu Brno a dobré odpoledne, které vám přinese jednak písničky, u kterých si aspoň jednou, to zaručuju, určitě budete broukat, protože si je pamatujete a oni nestárnou, ale taky reportáže, naši trefu, tedy telefonickou soutěž, do které se za hodinku určitě někdo z vás dovolá a možná vyhraje knížku z nakladatelství Kazda, ale to ještě ani zdaleka není všechno. V téhle hodince například se dozvíte, a vzhledem k datu to není žádné divení, jak vypadá takový zátěžový test školní jídelny. Máme totiž 27. srpnový den a letní prázdniny se chýlí ke konci, no a tím pádem je to reportáž, která bude na místě. Ale pozveme vás i na zámek v rámci našeho zámeckého léta a dozvíte se, co v učebnicích nebylo. Gratulovat byste měli těm, kteří mají narozeniny, ale těm, kteří se jmenují Otakar či Otakara taky, protože právě jejich jméno najdeme dnes v občanském kalendáři. A kdybychom se měli aspoň na malou chviličku a jenom zmínkou vrátit o 45 let nazpět do doby, kdy u nás měl premiéru třeba film Tajemství hradu v Karpatech, tak vězte, že na německé singlové číslo 1, mluvím o hitparádě, dorazila před 45 lety písnička Dance Little Bird. My ji známe jako Vogeltanz. To je takové to, jak děláte prostě malého ptáčka a tancujete. Většinou to bývá tak po půlnoci s požitými alkoholickými nápoji na různých párty, kdy tahle písnička zní. Ale teď zase k trošku jiné skladbě. Potkal jsem tě po letech je song, který otevře dnešní dobré odpoledne a už za chvíli si budeme povídat s Petrem Hruškou o počasí.
1: Český rozhlas Brno.

0: pochyby.
1: Ja svou zemi znám.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Máte-li rádi bohatý folklorní program, tak se taky budete radovat. A možná už tuhle sobotu. No možná, že to bude už dnes, až se dozvíte, že vás v sobotu 29. v Šardicích v okrese Hodonín čeká zarážání hory. Ochotníci ze Šardic a Mendlův vinařský spolek vás srdečně zvou na tradiční zarážání hory, které se uskuteční od 17 hodin tuhle sobotu na statku v Šardicích. No a jak jsem už naznačil, čeká vás pestrý folklorní program, cymbálová muzika, víno, občerstvení, tombola a hlavně příjemné setkání. Od 8:30 večer zahraje Arg Band, který nabídne známé hity skupiny Argema. Já myslím, že důvodů k radosti tuhle sobotu budete mít hodně. V Šardicích na zarážání hory. Srdečně vás tam zvu za celý náš vysílací tým. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno, v němž můžete se radovat třeba už dopředu. Se za chvilku dozvíte, jak jsem to myslel s tím zátěžovým testem. V jídelně základní školy Chalabalova v Brně Kohoutovicích totiž budou kuchařky od září vydávat obědy formou švédských stolů. Dnes si tam tento způsob moderního stravování vyzkoušeli při zátěžovém testu. No a jak dopadl, to už naše redaktorka poví na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno za pár chvil. A tenhle znáte od Edy Štatlaře?
1: Edův zvonek.
2: Manželata každé šest pětek na tachálu si cnijou u večeře, když najednou si debrecínka stopne a vymlaskne starýmu betálnou facku. O to jako za co? Háže tázadlo překvapené staré. Za 40 jařin nekvalitního sexu. Za chvíli se postaví borec a vlepí staré echtovního potlamáka. A to jako za co? A odkud ty jako

0: Jsou to už jenom dny, které zbývají do konce letních prázdnin a tohle téma, které je před námi, to je tím pádem na místě. Místo výdejního okénka švédské stoly. Tak to bude od nového školního roku vypadat v jídelně základní školy Chalabalova v Brně Kohoutovicích. Děti si budou moct sami vybírat jídla a sami si je naloží na talíř. Škola jako první v Brně přechází na tento moderní způsob stravování. Dnes její zaměstnanci vyzkoušeli, jak nový systém funguje v provozu. A byla u toho i redaktorka Martina Kašná. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Martino, jak to při testu v jídelně vypadalo?
1: Kolem 50 zaměstnanců školy si dnes vyzkoušelo výdej obědů ještě před začátkem školního roku. Škola si chtěla ověřit rozmístění jídla u výdejních pultů, plynulost výdeje i navazující úklid. Děti si od září z předem připravených jídel sami vyberou, co přesně a kolik toho sní, aby se jídlo zbytečně nevyhazovalo. Nabídka bude zahrnovat polévku, jedno hlavní jídlo, vícero příloh a několik druhů salátů, ovoce a zeleniny. Děti ale na rozdíl od dospělých můžou mít s výběrem a nakládáním jídla více zápasit, jak podotýká vedoucí školní jídelny Magda Charvátová.
2: Samozřejmě nenecháme je v tým. U videa budu já, která na to bude dohlížet, budou tam paní kuchařky, kterým budou pomáhat a máme vlastně slíbenou i velkou podporu od paní učitele. Ty děti nebudou vědět ze začátku, budou pomalí, nepůjde jim to a o to jsme připraveni, aby jsme jim byli nápomocní.
1: Zkouška byla hlavně pro školní kuchařky, aby měly možnost si přípravu jídla vyzkoušet před nástupem žáků. Ale taky pro učitele, aby lépe pochopili, co provoz bude obnášet pro děti. Inspiraci škola hledala v zážitcích žáků i pedagogů, kteří v rámci výměnných pobytů vyjíždějí do zahraničí a setkávají se s podobným způsobem stravování. Zkušenosti i z jiných škol v Česku by měly přispět v ostrém provozu, který bude taky zpočátku testovací a pravděpodobně během něj může docházet ke změnám.
0: Já osobně bych si tipnul, že některé děti po sezóně dovolených a dejme tomu i těch dovolených all inclusive už jisté zkušenosti se švédskými stoly mají. Ale zeptám se, na co se během zkoušky přišlo.
1: Samotné vyhodnocení zkušebního provozu si bude podle ředitele Vladimíra Moškvana personál teprve tvořit. Více práce budou mít kuchařky například s přípravou a úklidem výdejních pultů, které budou muset během oběda doplňovat. Naopak nebudou muset u výdeje stát a přímo jídlo podávat. Všichni zaměstnanci dnes prošli školením, jak celkově s novým způsobem výdeje pracovat. V jídelně bude jíst zhruba 350 dětí. Cena oběda zůstává stejná jako loni a pohybuje se do 45 korun podle věku dítěte.
0: Proč se vlastně škola rozhodla způsob stravování změnit?
1: Hlavním důvodem je důraz na udržitelnost a omezení plýtvání. Motivací byly i samotné ohlasy žáků, kteří si zkušenost přivezli třeba ze zahraniční výměny. Škola chce žáky vést ke větší samostatnosti, nejen při nakládání s jídlem, ale i při uklízení nádobí. Zaměstnanci spoléhají na to, že děti budou mít zájem vybírat si pod dozorem vlastní oběd a na nový systém si rychle zvyknou. Naučí se tak lépe odhadovat množství a budou vedeni k tomu, aby si jídla vážili a zbytečně jim neplýtvali.
0: Což je, myslím si, velmi pozitivní. O novém způsobu stravování na základní škole Chalabalova jsme si v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno povídali s redaktorkou Martinou Kašnou. Děkuji za informace a přeju hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: 14 hodin a 37 minut. To znamená, že už jen malá chvíle zbývá do chvíle, takže opět pleonasmus, pište si, dělejte si čárky, kdy vás pozveme na výlet. Poslední srpnový víkend se blíží a opět si o něm dají sraz turisté. S podrobnostmi a pozvánkou na výlet cestami Jaroslava Haška se už za chvilku přihlásí v dobrém odpoledni Hana Slabáková.
3: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, milí turisté. Vítejte při dalším tipu na výlet. A je to tip Hany Slabákové, který teď uslyšíte. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ten cyklus, na který vy chcete pozvat, se koná, tedy pochod tohoto cyklu, se koná v sobotu 29. srpna. Tuhle informaci jsem ještě pojmul, ale to ostatní už je na vás.
1: Takže je to tak, vydáme se na Vysočinu, tedy už do Čech, do Světlé nad Sázavou, ale máme tam z Brna dobrou dopravu, trasou R9, rychlíkem v 6.15, v 8.15 jsme ve Světlé. Je to 45. ročník jednak dálkového pochodu a také cykloturistické jízdy zařazených do cykloakcí IVV a také do 200, což je 200 nejvýznamnějších akcí Klubu českých turistů v každém roce. Prezence a start je v základní škole v Lánecké ulici ve Světlé nad Sázavou. Pro ty delší trasy 50 a 30 kilometrů od 6 do 8 hodin. Pro trasy 20 a 10 kilometrů od 7 do 10 hodin. Cyklotrasy pak od 8 do 11 hodin. Odměnou nám bude diplom a razítko IVV. A je to pochod, který má celou řadu tras. Taková ta nejkratší je asi naučná stezka Haškova cesta, která vede ze Světlé nad Sázavou na Lipnici, ta má 12 kilometrů a pak se dá buď vrátit do cíle po modré, anebo jedou autobusy každé 2 hodiny od 11:30 až prostě do 17:30. Takže kdo by chtěl jenom těch 12, tak to samozřejmě může. A ty další trasy nás povedou třeba na nejvyšší kopec Melechov nebo kolem přírodní rezervace Stvořidla na Sázavě. To můžeme si prohlédnout také město Světla s krásným zámkem, parkem a nebo nedaleká třeba Ledeč nad Sázavou s hradem, vyhlídkou Šeptouchov a konec konců v Lipnici je krásný hrad, je tam také památník Jaroslava Haška, takže možností celá řada. Já myslím, že informace se dají najít na stránkách Klubu českých turistů Světlá nad Sázavou, no a vyrazit to poznat na vlastní oči.
0: A já si jen dovolím dodat, že vyrazit můžete jak pěšmo, tak jak už bylo řečeno i kolmo. Hanko, děkuji vám za dnešní tip na výlet, no a v sobotu ať nám to šlape. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harletínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: I četby a drama. Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Řidič po včerejší tragické nehodě u Doubravníku nadýchal přes 3 promile alkoholu, zemřelo při ní dítě. Bobří hráze pomáhají na Břeclavsku udržovat vodu v krajině i v období sucha. Změna financování veřejnoprávních médií by podle šéfa ČT vedla k redefinici veřejné služby. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 33 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravští policisté vyšetřují okolnosti včerejší autonehody u Doubravníku na Brněnsku. Řidič pod vlivem alkoholu sjel ze silnice a narazil do stromu. V autě vezl 5 dětí, jedno náraz nepřežilo. Zbylé jsou v péči lékařů. Při dechové zkoušce řidič nadýchal přes 3 promile alkoholu, doplňuje mluvčí policie Petr Vala.
3: Případem se zabývají dopravní policisté z územního odboru Brno venkov. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení nedbalosti. V závislosti na výsledcích dalšího prověřování není vyloučeno, že právní kvalifikace bude ještě rozšířena.
1: Policie se bude případem dále zabývat. Čeká na výsledky analýzy, která má zjistit přesnou koncentraci alkoholu v krvi řidiče. Chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku pomáhají s udržením vody bobří hráze. I v období sucha díky nim nevysychají některé mokřady a louky. V krajině tak zůstávají vzácné druhy rostlin a živočichů, říká zoolog Rudolf Jureček.
4: Obor je taky ekosystémový inženýr, on se sice nepýtá, nepotřebuje žádné povolení, no ale v zásadě hlavně v období sucha je bobor v tomto úplně významný činitel, který lokálně dokáže tu vodu zadržet a zlepšit ten stav těch biotopů.
1: Vládní návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu by vedl k přehodnocení veřejné služby. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ředitel ČT Hynek Chudárek. Obě veřejnoprávní média by podle něj totiž kvůli výpadku příjmu nedokázala dál poskytovat veřejnou službu v současném rozsahu. Česká televize by podle návrhu přišla příští rok o víc než miliardu korun. Její rozpočet přitom podle Chudárka zvládne úspory maximálně 350 milionů.
5: My předpokládáme, že pokud nám rada odsouhlasí rozpočet s tímto deficitem minus 350 milionů, tak samozřejmě s tím budeme pracovat. Předpokládáme, že příští rok žádnému změně financování nedojde, tudíž si vytváříme rezervu, kterou budeme mít umístěnou ve fondu poplatků a s kterou budeme moct potom pracovat.
1: Vládní návrh počítá se zrušením rozhlasových i televizních poplatků a financováním obou médií ze státního rozpočtu. Ve sněmovně zatím čeká na první čtení. Vojenské orchestry z Maďarska, Polska, Chorvatska, Bulharska a Česka se zapojí do tradičního mezinárodního festivalu vojenských hudeb v Olomouci. Jaké jsou letošní novinky, upřesnil Michal Frčka z posádkového velitelství Praha.
6: Původně to bylo vždycky dvoudenní akce. Na žádost paní primátorky jsme ji rozšířili na 3 dny s tím, že sobotní show programy byly většinou dopoledne, ale aby si návštěvníci mohli užít dostatek hudby, tak se to protáhlo až do odpoledne, takže ten hlavní show program začne v sobotu o 14 hodin.
2: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme polojasno až skoro jasno, později odpoledne a večer postupně oblačno a objevit se mohou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů začíná za Domašovem na kilometru 174. V levém pruhu se popojíždí hlavně mezi sjezdy 178 Rosice a 182 Popůvky. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobrý
7: Dobré odpoledne, Moravané, Moravanky, Brňáci, Brňačky, ale i vy z dalších a vzdálenějších koutů naší republiky. Já to říkám i proto, že před námi je naše telefonická trefa. Tedy v téhle hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno, která právě začíná. Vás tahle soutěž potká po písničkách Petra Kotvalda a sdružení Ricky e Povery. A bývá obvykle, že se ozývá i náš posluchač až z plzeňského kraje. Já nevím, kdo bude ten nejrychlejší ve chvíli, kdy Petr Kotvald dospívá své Kde kdo je dál, ale na telefonu 726 465 200 na to čekat budu. U mikrofonu je Borek a měl bych říct, jaká čtyři témata si v trefě, která de facto otevře tuhle naši vysílací hodinku, budete moci vybírat. Znaky jihomoravských obcí, čtyřlístek, zeměpis a co je to? Odměna za dvě správné odpovědi, vybíráte totiž dvě otázková témata, bude kniha Eriky James Ideální manžel, kniha z nakladatelství Kazda. Čeká vás už za pár chvil. No a jak jsem říkal, do strun hrábnou a hlasivky prokrví v téhle hodině jednak Petr Kotvald, Ricky Povery, ale taky Jiří Schellinger, Marta Kubišová či kapela Roxette. Přeju vám nerušený poslech našeho dobrého odpoledne a za chvilku vás pozvu i na zámek v zámeckém létě.
2: Český rozhlas Brno.

0: originálem písničky, kterou u nás znáte v podání Jitky Zelenkové, se v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno blízkli Rick je povery, tedy bohatí a chudí. A teď se blízkne svými znalostmi náš posluchač Jirka. Jirko, já vás zdravím, zdravím do okresu Vyškov. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, překrásný hračí Pístovic.
0: Zdravím vás do Pístovic. Já už jsem tam ani dlouho neprojížděl, no tak bych to měl napravit. Ale teď se raději soustřeďme na vaše dostatky. To byl můj nedostatek a teď vaše dostatky. Jinými slovy, na vaše znalosti. Znaky jihomoravských obcí, čtyřlístek, tedy ten dětský komiks, zeměpis a co je to? To jsou čtyři témata dnešní trefy. Vyberte dvě, která jsou vám nejbližší.
1: Asi C a D. Ty první, nevím.
0: Jo, čtyřlístek, je dlouho, co jste už četl, nebo prohlížel si čtyřlístek. Dobře, takže zeměpis a co je to? Ano?
1: Ano.
0: Jedna minuta, která ohraničí naši trefu a na jejím konci za dvě správné odpovědi, v to doufám. Gratulace a potlesk. No a samozřejmě knížka z nakladatelství Kazda. Jenomže to chce právě ty dvě správné odpovědi. Tak jsem zvědavý, můžeme začít?
1: Ano.
0: To byla nesoutěžní otázka a ta soutěžní přichází teď. A je zeměpisná. Kde vlastně vzniká golfský proud? V Mexickém zálivu? V Guinejském zálivu? Nebo v zálivu svatého Vavřince?
1: V Mexickém.
0: Říkáte v Mexickém, prosím potvrďte.
1: Ano.
0: Ano. A ptám se, co je to luneta? Je to vnější kroužek okolo sklíčka hodinek, nebo sovětské měsíční vozítko, nebo půlkruhová plocha stěny sloužící obvykle k umístění oken, případně k nějakému obrazu?
1: Typová bych za D.
0: Za D?
1: Ne, za C, pardon, za C.
0: Teď jsem právě byl trochu na, jsem na vahách, že Dčko jsem ani neřekl. Takže říkáte půlkruhová plocha stěny, ano, sloužící obvykle k umístění oken, ano?
1: Ten zvědav.
0: Já taky. Já už to vím, ale musím počkat na to zvonění. A to právě přišlo.
1: Spatný,
0: a teď
1: spatný.
0: Vám můžu pogratulovat, protože máme trefu. Trefil jste správné odpovědi, určitě jste i něco věděl. Já bych typoval ten Mexický záliv, který jste věděl, ale to je samozřejmě jenom můj dohad. A ještě vám prozradím, že u té lunety bylo v podstatě těžké neuhodnout, protože jen jedna z těch tří věcí to není. Tedy luneta není sovětské měsíční vozítko, to byl lunochod, to bylo něco jiného. Ale jinak máte pravdu. Ono totiž luneta je i vnější kroužek okolo sklíčka hodinek. To vědí ti, kteří se třeba sbíráním starých časových strojků zabývají. No a golfský proud vzniká v Mexickém zálivu, proniká potom okolo Floridy a už je v Atlantiku a už to celý frčí. Jirko, já vám gratuluju. Máte knihu Ideální manžel spisovatelky Eriky James a my vám ji pošleme poštou. Prosím, abyste počkal na telefonu, abychom mohli vyřídit formality. Hezké odpoledne.
1: Já vám děkuji.
0: Naslyšenou. Teď je 15 hodin a 16 minut a já vám slíbil návštěvu zámku. To proto, že zámecké léto je pořád tady, i když jde do finále. Na jaký zámek se podíváme dnes, se dozvíte po písničkách Hany Zagorové a Karla Gotta.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší

0: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: téhle písničce mám sice trošku ambivalentní pocit, protože kdysi dávno jsme se i s Edou Štatlařem pokoušeli přeložit do brněnského Hantecu, ale skončili jsme u toho Pojď vokážu ti cestu štatlem, tedy štrékou štatlem, ale dál jsme se nedostali už jenom kvůli tomu, abychom neznevažovali památku Karla Gotta. Ale děkuji za tuhle připomenutí. A teď bych vám rád připomenul jednu důležitou věc, tedy pokud pravidelně sledujete naše odpolední vysílání a vlastně i to dopolední, tak to víte, ale ostatní to neví. Zítra dopoledne nás čeká losování hlavních cen cyklu Zámecké léto, tedy víkendových zámeckých pobytů. Poslední šanci na to dostat se do slosování budete mít zítra krátce před 10:00 dopolední. No a tak jako každý den vám Zámecké léto nabízí pozvánku na jedno ze šlechtických sídel, ani dnešní odpoledne nebude výjimkou. Ta dnešní návštěva je před námi právě teď. Slovo předávám našemu průvodci Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovi. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovi je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovi pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji neznáme.
3: Historie zámku Žinkovi přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavu, která prý

0: Vývojového okruhu.
1: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
2: Prosím, tudy.
1: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší v českého sochařství vůbec.
0: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
1: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde nyní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého. Krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
0: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
1: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné nebo gotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či Erprodu Veselých.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Je skoro přesně půl čtvrté a zítra touhle dobou už budeme znát výherce hlavních cen zámeckého léta. Ale i zítra vás ještě František Kinský na jeden ze zámků Čech, Moravy a Slezska pozve. Zítra to bude Frištát.
3: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Pokud vám vlastně kterákoliv z těch našich pozvánek v zámeckém létě unikla, tak vězte, že v audioarchivu na webu Brno rozhlas.cz anebo pomocí aplikace Můj rozhlas si je můžete znovu připomenout. A to platí pro všechny naše reportáže a pro celé naše vysílání. Ale já bych řekl, že v dobrém odpoledni vás teď potká reportáž, kterou si raději ani moc opakovat nebudete, protože ty vosy to někdy stojí za to. Myslím, že mnozí budou souhlasit s tím, že letošní léto patří právě vosám. Horko a sucho jim prostě svědčí. Zatímco u limonády obtěžují lidi, mnohem větší starosti přidělávají včelařům. Proč jich je letos tolik, se rozvíte v dobrém odpolední Českého rozhlasu Brno už za chvíli.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Marta Kubišová má jako vždycky pravdu, nemá cenu lhát a já jsem vám nikdy, aspoň nevědomě, nelhal. Takže, abyste věděli, ty další chvíle v našeho odpoledního vysílání, ty budou patřit dámě, která se latinsky zove Vespula vulgaris. Nevíte ještě pořád? Vosa obecná. Jednodušeji řečeno, voz je letos podle vědců po celé republice víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd i celých kolonií. Vyšší aktivita voz ale nekomplikuje život jen lidem. Potíže přináší také včelařům a jejich včelstvům.
1: Můžeme se podívat tady v takový temný boudičce. Máme vosí hnízdo.
2: Jan Prouza, včelař a apidolog z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, mi ukazuje vosí hnízdo. Je nedaleko úlu, o které se stará.
1: A je to taková koulička o velikosti asi, že byste to dali do dlaně.
2: Na první pohled, ale na tomto konkrétním vosím hnízdě je něco špatně. Je totiž opuštěné.
1: Celé je to vystavěné z papíroviny.
3: Právě z toho vyndal z přístřešku.
1: Ještě před nedávnem žilo. Tady nám ještě prolítává asi jedna z posledních voz toho opuštěného hnízda, která unikla na jezd do sršňů.
3: Kousek vedle bydlí sršni v takovém otvoru v správní budově.
1: Jsem vlastně za to celku vděčný těm sršňům, protože ještě před nedávnem se tady moc nedalo být, i když jsem třeba zakrmoval u včel, tak mě otravovali ty vosy, furt dorážely.
2: Právě vos je letos hodně, říká apidolog a včelař z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. A podle něj zatím stojí především horko, sucho a teplé noci.
4: Subjektivně můžeme říct, že je voz více. Ty epizody velmi horkých let, doprovázených vysokými teplotami v noci a suchými průběhy let, to jsme zažili už, ale ten letošní rok je ještě o nějaký malý kousek, bych řekl, extrémnější.
2: Když teploty neklesají ani v noci, vosí hnízda nemusí tolik energie vydávat na vlastní zahřívání.
4: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efektivně rostou.
2: Vyšší počty vos jsou zároveň problém pro včelaře. Jan Prouza mi ukazuje jeden z úlů na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity.
1: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
2: Vosy patří do stejné čeledi se sršněmi a zatímco s naším sršněm obecným se včelaři dokážou vyrovnat, obavy vzbuzuje invazní sršeň asijská.
4: Útočí právě na včelstva. Pokud je ten nájezd opravdu velký, tak může to včelstvo i úplně zničit.
2: Letošní vosí sezóna pomalu končí. S příchodem chladu jejich aktivita utichne a zimu přežijí jen mladé matky. Pokud ale budou suchá a horká léta pokračovat, může jich být podle vědců každý rok více. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: A ve spolupráci s Idolou, tedy takhle já říkám umělé inteligenci, vám chci ještě říct, že při případném vosím bodnutí doporučují odborníci ihned omýt místo mýdlem a vodou, přiložit studený obklad a sledovat, zda se neobjeví příznaky alergie. Můžete vzít třeba i volně prodejná antihistaminika, tedy léky proti alergii. No vosy a to ovoce, které teď mnohdy začíná kvasit, to bude ještě malou chvilku problém. Ještě pořád máme srpen, je 27. a mně už nezbývá mnoho slov do konce dnešního dobrého odpoledne. Je pravdou, že tenhle úkol na sebe za chvilku vezme spíš Martin Písařík. Víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? Právě Martin Písařík vám to už za chvíli poví v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale s těmi slovy to jsem si vlastně půjčil od Ilony Čákové. No ona si zase půjčila písničku od dvojice, kterou jistě znáte. A písničku původně francouzskou. Je t'aime, moi non plus.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Nebylo mnoho těch, kteří v 90. letech minulého století, co by nácti a čerstvě třetiletí neznali Roxette, tedy dvojici Marie a Per, která vám právě zaspívala a zahrála na vlně Českého rozhlasu Brno. No ale když jsme u těch dvojic, ještě jednu dvojici musím upřesnit. Já před malou chvilkou řekl, že si Ilona Čáková vypůjčila, že to je Moi non plus od francouzské dvojice. No, je pravda, že Jane Birkin měla dvojí občanství, jednak to Spojeného království a jednak to francouzské. A konec konců v tuhle chvíli odpočívá definitivně na hřbitově Montparnasse po boku své dcery Kate Berry, která zemřela v roce 2013. To jenom na vysvětlenou. Před vámi je už jen solová zpěvačka a potom jeden solový zpěvák. Po Marii Rotrové a Lionel Richiem bude čas nových zpráv s Davidem Hasmanem a pak už humoriáda. Jejím dnešním hostem bude Libuše Švormová a já vám přeju dobré odpoledne.

Cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Základní škola Chalabalova v Brně Kohoutovicích nabídne žákům obědy formou švédských stolů. Znojmo dnes veřejnosti představí projekt systému rezidentního parkování. Ve vězení v Nizozemsku zemřel válečný zločinec Radko Mladič. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 33 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Na základní škole Chalabalova v Brně Kohoutovicích si děti od nového školního roku vyberou obědy formou švédských stolů. Dnes její zaměstnanci poprvé vyzkoušeli, jak nový systém funguje v provozu. Hlavním důvodem změny je snížit množství vyhozeného jídla a budovat u dětí zdravý vztah ke stravování. Děti můžou mít s novým systémem zpočátku problém, popisuje ředitel školy Vladimír Moškvan.
2: Třeba u mladších dětí by to mohlo být to, že budou si sami nabírat jídlo. Může dojít k tomu, že si nebudou vědět rady, co si vybrat. Může taky nastat situace, že menší děti budou mít problém odnést si to jídlo ke stolu. Tam budeme všude pomáhat.
0: Zpočátku tak bude provoz vyžadovat větší zapojení učitelů i kuchařek během oběda, než se děti naučí, jak v něm fungovat. Vedení Znojma dnes už za necelou hodinu obyvatelům představí koncepci nového systému rezidentního parkování. Setkání se uskuteční v 5 hodin odpoledne v centru jízdárna. Lidé se nejprve dozví, jak by zóny v centru města měly v budoucnu fungovat. Na prezentaci naváže diskuze. Připomínky potom můžou lidé radnici posílat následující měsíc. Doplňuje starosta František Koudela z ODS.
3: Nebudeme probírat zatím cenu parkování, parkovacích karet, do takových detailů nepůjdeme. Každý si tam bude muset udělat obrázek, která zóna pro něj platí, jak bude fungovat to, když bude mít tu rezidentní kartu, že budou nějaká odstavná parkoviště, tak aby jsme nastínili to, že to máme nějakým způsobem promyšlené pro všechny ty cílovky toho parkování.
0: Rezidentní parkování začne Znojmo postupně zavádět od příštího roku. Policisté už nebudou zveřejňovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Nová pravidla zavedly na podnět kanceláře ombudsmanky. Pokud psychické onemocnění přímo nesouvisí s trestným činem nebo kvůli němu člověk neohrožuje jiné, není informace podstatná. Změnu iniciovala Hana Podměšilová, předsedkyně spolku Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
4: Nejčastěji u člověka, který má nějakou diagnózu, dopustí se nějakého přestupku nebo trestného činu a ta jeho diagnóza ve veřejnosti vyvolává určitou obavu, tak často rovná se rovnítko kriminálník nebo někdo, kdo je společnosti nebezpečný, což je špatně.
0: Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladič, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na srbský portál Informer. Mladič si odpykával doživotní trest za genocidu spáchanou při válce v Bosně v letech 1992 až 1995.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, později odpoledne a večer postupně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 před Brnem z Prahy, kolona kamionů za Domašovem z kilometru 172, osobní auta popojíždí hlavně mezi exity 178 Rosice a Popůvky. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jsme rádi, že jste tady, připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
7: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
6: Zůstaňte i vy s námi.
1: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to bude?
1: Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Věra za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolám trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyjazil.
4: Hrůza, a kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, vidíte?
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího, třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru, toho okamžitě beru.
7: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek. Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje, koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek.
2: Ach jo, to je mrzuté. Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trikl.
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
8: V poledne, pane.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
8: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
9: Děkuju.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. A já nevím, ale ten, co už mám volal. Když jste říkal, že se otvírá ten bar?
8: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
9: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy natočil. Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to tak natočili.
1: Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: No. Ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autíčko bych chtěla. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no, abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No.
1: No takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky to
1: on,
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním měli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on
1: strašný.
0: Je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Brouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Zámecké léto jde do finále, už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty, taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským a poslední šance se ještě zařadit do toho slosování, to jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým, který pán to u vás vyhraje. Ptáme se s Libuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobrý den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné. Zdravé. Pod mým mladým.
3: Ano.
4: Kovice,
3: dobře.
4: Tak. A dávám Kopeckýho.
3: Dobrá. Děkujeme za ten hlas pro
5: Děkuju
3: něj.
5: Za
3: mějte
5: Angelik.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si přál Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady měla ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jsem říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řešíme. My řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlýho, už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svůj nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Zemní vás, Patriku, zdraví a jí paní Šormou.
5: Dobrý den.
8: Ale anegnot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
9: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
10: Slečno?
11: Ano?
10: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
11: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
10: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
11: no,
10: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
11: Tak to si raději nepřejte.
10: Proč?
11: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
9: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
12: Slečno, mohu vám něco říct?
11: No prosím.
12: Vy jste jako z pohádky.
11: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: A vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: Vymýšlíš.
12: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
11: A?
12: Váš nos.
11: A?
12: Vaše zuby.
11: A?
12: No prostě celá Baba Jaga.
9: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
13: Jean? Ano, lorde? Co to bylo za hluk?
10: A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
12: Splnil jsem váš příkaz, pane.
10: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
5: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
11: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
10: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
11: Do houbové omáčky?
10: Ano, tam bude velmi dobrá.
11: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
10: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
5: Žena volá muži do práce.
10: Ano?
13: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
10: No, ahoj, co chceš?
13: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
10: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
13: Ne, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
10: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
13: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
5: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
11: Teda, Pepo,
5: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
12: Víš, Maruško, před lety jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
11: No, ti to je hezké.
12: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
11: No a?
12: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
5: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
10: Člověče, když se opilej, vracím domů. Žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat? No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu, opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
5: Po čase se oba sejdou.
10: Tak co, vole, jak zdopad?
14: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
10: Jak to?
14: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
15: Ukončete prosím
14: na výstup
15: anonsu,
14: dveře se zavírají. A celý barák
3: miluje. Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
16: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pesnic tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
16: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
16: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře. Humoriáda.
3: Libuško, co ty a léto, jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
16: ale,
3: prožili?
16: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů,

0: Churchill to ano, musím říkal, ano. No sports.
1: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování. Že osmela se skončí.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: To jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No, to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme jednom luftu, divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco

0: assim.
1: Um gajo? Não é ele, pô, eu isso. Não? É isto, não? É alta mulher, ou mesmo? Já se estava a minha engenheira, também sendo a última da cuida.
2: Está aqui dobrý, está aqui dobrý.
1: Víš, taky jsem pořád v loftě, no, většině v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád tam jsem si dal.
0: Hele, bo.
1: Co?
0: Dítě.
1: Jo.
0: Čím to
1: je? Je, to, to je moje dcera.
0: Ty jsi ženatý?
1: No, 3 roky už, Alenko, place,
3: podívej se, kdo píše.
1: To je tvoje.
0: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
1: dědeček. Já jsem dědeček. Podzem, holčičku, já jsem dědeček. Co, Borce, pojď?
0: Je. Ono se tomu plejce cůla, ale jak to krásně řekla to, to č a d, to je talent. No jo, po dědečkovi. No ale jak se to dělá, já
1: myslím, no, počkej. Pusť mě k tomu, počkej.
0: Počkej, já... dědeček, sám sundáme hezky. Kalhotinky?
1: Tak, tady je nočníček.
0: Dědeček, chceš dát kalhotinky? Dědeček, dědeček, pojď sem, Borku. No, to je nějaký Renault. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
1: Kluk? Hmm. No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden v jeslích, jenom o nedělích to bývá doma, a já bývám o nedělích na průzkumu, no.
0: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou, jak to, že ji neznám.
1: Promiň, ale když jsem vás měl seznámit.
4: Tahle scénka z Kabaretu Důvěry pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
5: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
4: A s Iljou Prachařem?
5: Ne, ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
4: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování. Mm-hmm. Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libíčkem.
5: Janem Libíčkem. No, prima.
4: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 011 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda, bude tam rychlo karikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko, nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod čirým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Jou Prachařem a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujem za Ačko a môžem niečo pani Švormovej povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, pani Švormová, vy ste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím, no.
4: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujem a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujem.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy také.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
6: No ja vás teraz zdravím konečne. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
3: Ano, a pro co hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jí poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Šlihara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopoledne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z Petr z Hloty. A přál bych si pana Libíčka.
3: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
9: Uzina je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
10: no, ale dnes noční
9: služby. No, to má noční službu.
10: Aha.
9: Nebejí toho, že se to školně narodilo už do studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Já jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
10: Tolikrát?
9: No.
10: A o čem si spolu porovat povídat?
9: No, ježišmarja. Povídáme, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych jí měl zatelefonovat.
10: Počkej, nemáš její fotku?
9: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
10: To zřejmě, že neviděl.
9: No, pojď. No prosím.
2: Rozmery se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já od někud znám.
9: Co?
2: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím odkud, vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská.
9: Ne,
2: schody, myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanatuju musky, to nejsou lidi, ty Borku. A jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
9: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka. Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptal maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
2: No když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řekl jsi to?
9: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
2: A to je taky pravda, ano.
9: Ale snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole. Ne?
2: Lístek na stole, to si nemohu říct, víš? Víš, jak jsou ženský na tohleto háklí?
9: Osobně. Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma, taky to máš nad hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. No pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
2: To vím, ty Borku, ale upřímně, mezi náma. Co je s mamou, není nemocná?
9: Co, ona je nemocná?
2: Tam se tě, jestli není nemocná.
9: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
2: Aha.
9: Já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
2: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuji ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
9: Co, 10?
2: Ano.
9: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
2: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? A chlapečku, za rok se vrátím se za...
9: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš ji přece taky ode mě, snad pozdravuj.
2: A kdybys potkal maminku, tak ji za mě dej. Pusu, pá chlapečku, pusu.
9: Pá chlapečku. No, vidíš, no, a ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10 nebo byly jiné časy?
5: Bývalo to o 10 hodin. No. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o 30 minut. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
3: Mimochodem vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz nebo se tam dostanete i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná chybí Merčka.
5: Přesto, že ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu jezdili, jsme i tehdy se, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo České armády tehdy,
3: ano.
5: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. A ona nic, seděla v šatně. Soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
3: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vy hlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá,
3: Kristina
2: je bohatá, nemám slov. A chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vám Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě, a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Všem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, všem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba kocí dělal, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měte. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
3: No,
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libiček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Menší mateřské školy se obávají plánu ministerstva školství na jejich slučování. Jednací řád sněmovny se změní. Prezident Pavel podepsal novelu zákona. Nová mobilní aplikace pomůže nevidomým lidem odhalit zkažené potraviny. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 33 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Některé mateřské školy mají obavy z plánovaného slučování. Týkat se to bude obcí, které zřizují více školek. Od září začne stát evidovat počty dětí a žáků. Pokud školka nebude mít v následujících 3 letech alespoň jednou 180 dětí, musí se sloučit. V obcích se spojí nejčastěji se základní školou. Změnu prosadila předchozí vláda. Má přinést úspory nebo usnadnit sdílení zaměstnanců?
3: Přínosný to určitě nebude, protože mateřská škola má úplně jiné specifika než základní škola.
4: Upozorňuje ředitelka mateřinky v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku Stanislava Jelínková. Ředitelky tvrdí, že sloučením obce neušetří, protože základní školy budou muset na jejich agendu zvýšit úvazky. Výhrady ministerstvo školství vnímá, potvrzuje jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu. Minister však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii.
4: Slučování by se podle dat rezortu mohlo týkat až 1700 školek. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad. Nově tak bude třeba možné víc omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programu schůzí. Sněmovna taky získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zřízení se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice spolu s opoziční ODS. Hlasovala pro ně i většina poslanců z Hnutí STAN a menšina Pirátů. Proti byla část lidovců a celá TOP 09. Nevidomým a slabozrakým lidem usnadní kontrolu potravin v domácnosti nová aplikace pro chytré telefony. Pomocí fotoaparátu dokáže rozpoznat začínající plíseň nebo blížící se datum spotřeby. Na vývoji druhé verze systému Be My Vision spolupracují odborníci z Mendelovy univerzity v Brně s Libereckou technickou univerzitou. První uživatelé by si mohli aplikaci stáhnout už koncem tohoto roku, vysvětluje mluvčí Mendelovy univerzity Kateřina Podborská.
6: Uživatel například vyfotí potravinu a aplikace hlasově oznámí, zda je v pořádku, nebo zda se na ní objevuje plíseň. Umí také přečíst datum spotřeby, rozpoznat mince a bankovky, lidské tváře nebo předměty v okolí. Do budoucna má pomáhat i s orientací venku, například při rozpoznávání překážek nebo přechodů pro chodce.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, později odpoledne a večer postupně oblačno a objevit se mohou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy první část různě roztrhané kolony čekejte za sjezdem na Domašov kolem kilometru 173. Do Brna k D2 je to osobním autem různě pomalu asi na hodinu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobré letní odpoledne, krátce po 17. hodině ve čtvrtek 27. srpna posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Za malou chvíli vám David Hasman nabídne přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne. Počasí probereme s brněnskými meteorology, vydáme se po stopách našeho regionálního stopaře Vojty Halaše, který nás naladí na Mezinárodní folklorní festival v Brně. No a v reportáži vám vysvětlíme, jak s udržováním vody v krajině pomáhá bobr. Ve druhé části hodiny se také budeme zajímat o volejbalistku Kateřinu Válkovou v souvislosti s mistrovstvím Evropy a tradičně v tomto prázdninovém čase vám nabídneme 53. díl temných letopisů moravských. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje, případně co se stalo na Jižní Moravě. Následující hodinu vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nás roztančil Pavol Hamel. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Žebětinské ulici v Brně vznikne nový domov pro seniory. Plán na jeho postavení nedaleko radnice v Kohoutovicích včera schválili radní. Uvnitř mají být místa pro 140 klientů. Rada města Brna taky odsouhlasila 11 lokalit, kde by další zařízení pro seniory mohla vzniknout. Buď úplně nově, nebo po rozšíření stávajících domovů. Pro město to výhledově znamená miliardové náklady. Jihomoravští policisté vyšetřují okolnosti včerejší autonehody u Doubravníku na Brněnsku. Řidič pod vlivem alkoholu sjel ze silnice a narazil do stromu. V autě vezl 5 dětí. Jedno náraz nepřežilo. Zbylé jsou v péči lékařů. Při dechové zkoušce řidič nadýchal přes 3 promile alkoholu. Doplňuje mluvčí policie Petr Vala.
3: Případem se zabývají dopravní policisté z územního odboru Brno-Venkov. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Není vyloučeno, že právní kvalifikace bude ještě rozšířena.
2: Na základní škole Chalabalova v Brně-Kohoutovicích si děti od nového školního roku vyberou obědy formou švédských stolů. Dnes její zaměstnanci poprvé vyzkoušeli, jak nový systém funguje v provozu. Hlavním důvodem změny je snížit množství vyhozeného jídla a budovat u dětí zdravý vztah ke stravování. Děti můžou mít s novým systémem zpočátku problém, popisuje ředitel školy Vladimír Moškvan.
4: Třeba u mladších dětí by to mohlo být to, že budou si sami nabírat jídlo. Může taky nastat situace, že menší děti budou mít problém odnést si to jídlo ke stolu. Tam budeme všude pomáhat.
2: Vedení Znojma v těchto chvílích obyvatelům představuje koncepci nového systému rezidentního parkování. Lidé se dozví, jak by zóny v centru města měly v budoucnu fungovat. Na prezentaci naváže diskuze. Připomínky pak můžou lidé radnici posílat následující měsíc. Záznam z prezentace město zveřejní na webu. Rezidentní parkování začne radnice postupně zavádět od příštího roku. Centrum Brna patří od dneška 37. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu. Až do neděle se na něm představí domácí zahraniční soubory, které vystoupí na nádvoří Nové radnice a na náměstí Svobody. Součástí programu je taky průvod krojovaných centrem města, setkání lidových hudebníků a tradiční jarmark. Zahajovací koncert začíná na Nové radnici v 7:30 večer.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Petrouk na vlnách Českého rozhlasu Brno a zpravodajsko-publicistická hodina pokračuje. V Brně se chystá Mezinárodní folklorní festival a náš regionální stopař Vojtěch Halaš u příprav rozhodně nechybí a co zjistí, si nenechá pro sebe. Už za chvíli se s ním spojíme a o informace se s námi podělí, tak zůstaňte s námi.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Péči o včelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. She's crazy like a fool.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Brno na několik dní zaplní folklor. Po 37. se totiž koná Mezinárodní folklorní festival Brno. Co všechno letos nabídne a kde všude můžeme folklor potkat, to zjišťoval náš regionální stopař Vojtěch Halaš. A toho v tuhle chvíli zdravím. Ahoj Vojto.
2: Ahoj Alčo, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
1: Vojto, kdy a kde festival začne?
2: Festival začne přibližně za 2 hodiny tady na nádvoří Nové radnice v Brně. Po slavnostním zahájení s názvem Daleko široko, ve kterém vystoupí brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů společně se svými solisty, například Alešem Smutným, Petrem Mičkou, Pavlem Ptáčkem a dalšími. Ale zpívat nebudou jenom oni, na pódiu vystoupí také letošní finalisté dětské pěvecké soutěže Děti a píseň, která vyvrcholila v červnu. Vystoupí právě s písněmi, ze kterými tehdy zaujali odbornou porotu. Jsem momentálně na generálce celého programu, což určitě můžete slyšet za mnou. Teď právě můžete slyšet Petra Mičku a pak přijdou na řadu právě menší zpěváčci a i společná píseň všech účinkujících.
1: Co mohou návštěvníci vidět a slyšet v dalších festivalových dnech?
2: Letošní ročník nabídne vystoupení účinkujících třeba z Chorvatska, Maďarska, Polska nebo Portugalska. Spolu s nimi se představí soubory z Brna a okolí i z dalších regionů Česka. Zítra se festival přesune také na náměstí Svobody, kde bude už od 11 hodin připraven řemeslný jarmark. Odpoledne nabídne samostatná vystoupení jednotlivých souborů. Představí se například brněnský Valášek nebo slovenský soubor Důbrava a večer pak opět na nádvoří Nové radnice vystoupí zahraniční soubory. Sobota bude patřit k nejrůznějším festivalovým dnům. Dopoledne se folklor doslova vydá do ulic během programu Roztančené město už od 10 hodin. A na nádvoří Nové radnice se pak od 14 hodin představí dětské folklorní soubory. Ale v sobotu nezůstane pouze v historickém centru, odpoledne se uskuteční také program v Líšni. No a v neděli se na náměstí Svobody odpoledne uskuteční další profilová vystoupení zahraničních i domácích souborů a závěr festivalu obstará od 17 hodin v neděli na nádvoří Nové radnice pořad festivalové střípky.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se přihlásil z příprav na zahájení 37. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu v Brně. Vojto, děkujeme a já se přiznám, že jsem si celou dobu tak nějak poklepávala nohou s tou písničkou v pozadí. Děkujeme za kulturní přínos.
2: To jsem rád, že to je slyšet. Zdravíme s Petrem Mičkou a s Brolnem a někdy zase naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ekosystémový inženýr, který dělá opatření zadarmo. V chráněné krajinné oblasti Soutok pomáhá s udržováním vody v krajině Bobr. Díky jeho hrázím zůstávají i v období sucha některé louky podmáčené a mohou tak na nich dál růst vzácné rostliny.
0: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Opět Radeček na vlnách Českého rozhlasu Brno. A zpravodajsko-publicistická hodina pokračuje další reportáží. V chráněné krajinné oblasti Soutok u Břeclavi pomáhají v boji se suchem bobři. Zatímco ostatní krajina je vyprahlá, bobří hráze zadržují vodu třeba v mokřadech, tůních a části některých luk. Díky tomu se na nich drží vzácné rostliny a živočichové. Ochránci přírody odhadují, že bobrů žije v oblasti Soutoku a podluží kolem 500.
1: Sme práve pri takom chodníku, kde bobor, ale určite aj nutria a vítra prechádzajú z jednej časti mokraje do druhej. Je to tu vyšlapané, vychodené. Často tu býva trus. Pozrieme sa ešte na druhú stranu.
2: Zoolog Rudolf Jureček mě sebou vzal do přírodní rezervace Stiburkovská jezera u Tvrdonic na Břeclavsku.
1: Má svoje miesto, kde si teda značkuje teritorium. To sú také kopčeky z hliny a z vegetácie, na ktoré umiestní pachovú značku z tých análnych žliaz a je to cítiť takým zvláštnym ako keby pyžmom. No, bobor je taký ekosystémový inžinier, on sa síce nepýta, nepotrebuje žiadne povolenia, no ale v zásade hlavne v období sucha je bobor v tomto úplne významný činiteľ, ktorý lokálne dokáže tú vodu zadržať a zlepšiť ten stav tých biotopov.
2: Bobří hráze môžu mít od niekoľka desítek centimetrů až po 2 metry. Jedna z nich je pred námi v Rákosí.
1: Nie je to čisto len drevená stavba, jak si mnohí predstavujú, to je základ. Ten bobor to utesňuje trsmi vodných rastlín alebo blata. A vyslovene tie časti, kde by mu tá voda pretekala, tak utlapkáva tými prednými nohami, akože robí tam také utesnenie z toho blata. Časť lúky, čo tu v nej stojíme, je proste pod vodou.
2: Jureček mne upozorňuje i na rostliny na louce nedaleko nás.
1: Tá je vyslovene podmáčaná a na to sú viazané rôzne druhy rastlín, ktoré toto podmáčanie potrebujú.
3: Vy ste zmiňoval, že na niektorých místech, kdyby sme zajeli rýčem, tak už sa dostaneme k vode.
1: Áno, určite. Vďaka tomu je tá lúka pestrá a sú tu druhy, ktoré na bežnej suchej lúke nenájdete.
2: Díky tomu tam roste napríklad krvavec toten.
1: Aj tu ho všade vidíme, taká zvláštna rastlina. Vyzerá to, ako keby to už bolo odkvitnuté. Má to také červené tobolky. Motrásek bahení je ten druh motýla, ktorý je na ňu viazaný. Je to jediná jeho hostiteľská rastlina.
2: Sucho letos zasáhlo i lokality, u ktorých si ani pamätníci nevybavují, že by niekdy vyschli. Doplňuje vodohospodář KKO Soutok Ondřej Berka.
4: Jedna epizoda sucha nenapáchá nic. Horší je, když ty epizody sucha se budou opakovat. Ty katastrofální sucha, co jsou v Čil a budou dál, to, čemu dneska říkáme katastrofální sucho, tak za 20 roků to bude normální léto.
2: Pokud by se sucha opakovala dlouhodobě, bude se měnit druhové složení rostlin a živočichů. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Bobři podávají během realizování svých staveb poměrně dobrý sportovní výkon.
5: Den v kraji.
0: No a my se za opravdovým sportem vydáme po písničce. Není klišé říct, že pro volejbalistku Kateřinu Valkovou je výhra už jen samotná účast na mistrovství Evropy, které hostí Brno. Nahrávačka českého týmu se totiž v květnu zranila a od té doby bojovala o to, aby domácí turnaj stihla. Jaké to bylo, uslyšíte za okamžik, tak zůstaňte s námi.

počtem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Petr Razek na vlnách Českého rozhlasu Brno zpíval o přátelství. Máme 17 hodin a 38 minut. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Toto heslo zakladatele moderních olympijských her Pierre de Coubertina teď 100% platí pro volejbalistku Kateřinu Válkovou. V Brně se v těchto dnech účastní mistrovství Evropy. V polovině května přitom absolvovala náročnou operaci kolena.
2: Na operaci předního křížového vazu byla volejbalistka Kateřina Válková 18. května. Hned začal závod s časem, s cílem stihnout domácí mistrovství Evropy.
3: První 3 týdny jsem byla o berlích, tak to bylo takový víc odpočívání, ale vlastně už i tam jsme začínali s rehabilitací vlastně hned od 2. týdne a pak vlastně v podstatě od pondělí do soboty v posilovně nebo na rehabilitacích.
2: Po operaci řekli lékaři nahrávačce, že regenerace zabere 10 týdnů. Přesně tolik v tu chvíli zbývalo do startu závěrečného soustředění v Táboře, které už Válková musela stihnout.
3: Fyzio, doktoři se snažili co nejvíc, i já vlastně vnitřně, ten tlak tam byl velký, protože jsme věděli, že by se to dalo stihnout, ale furt tam byly vlastně otazníky a kdyby se mě ještě někdo zeptal na začátku července, tak bych jim asi řekla, že to fakt nestihneme, ale pak se to tam taky jeden týden vlastně všechno nějak sedlo a nakonec to vlastně dopadlo dobře.
2: Jedna věc byla dostat do pořádku koleno, druhá poprace s tím, že zranění přišlo zrovna před turnajem, který je pro české reprezentantky tak výjimečný.
3: Jakýkoliv zranění po sportovci není úplně jednoduchý a tím, že to vlastně přišlo na začátku té sezóny, na kterou jsme se reprezentační, na kterou jsme se všichni těšili, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale naštěstí mám kolem sebe podporu jak přátel, tak přítelé a rodiny, kde si myslím, že to bylo nejdůležitější.
2: Kdyby část evropského šampionátu nehostilo Brno, možná by Válková účast dopředu vzdala. I za těchto okolností ale nešla do rizika a byla připravená na variantu, že turnaj uvidí jen z tribuny.
3: Bylo to nastavení, takže kdyby mě cokoliv bolelo, kdyby to nešlo, tak prostě jsme to zastavili a nejelo se, ale myslím si, že i ten trénink i vlastně veškerá ta rehabilitace byla nastavená, takže vlastně to bylo postupný, aby to koleno jsme úplně neodpálili a zároveň vlastně to bylo bezpečný, ale samozřejmě vždycky tam je nějaký risk, že to nemusí klapnout nebo že se něco může stát.
2: Poslední zápas základní skupiny čeká Kateřinu Válkovou a její spoluhráčky ve čtvrtek proti Bulharsku. Postup už mají Češky jistý, konečné umístění ve skupině ale rozhodne o osmifinálovém soupeři. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: A už za chvíli zazní 53. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem, nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo havárie u chorvatského tunelu, která smutně zasáhla na Moravu.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: S Brontosaury jsme si zaspívali Valčíček na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 17 hodin a 46 minut. A je tu 53. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Tedy další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy. Hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách, každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Isteník. Tentokrát nás vezme do Chorvatska.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2012. Moravská havárie v dalekém Chorvatsku. Čistě geograficky by tato událost do temných letopisů moravských spadat neměla. Jenomže Moravu zasáhla velice citlivě. Je to jedna z nejtragičtějších havárií autobusů z České republiky v zahraničí. A ten autobus zaplnila brněnská cestovní kancelář z velké části lidmi z Brna a Moravy. 8 jich zemřelo, 10 minut před 16:00 ráno, dne 23. června 2012. Bylo to na dálnici A1 na spojnici Záhřebu s Pobřežím, 3 hodiny před cílem jejich dovolené u letoviska Baška Voda, nedaleko tunelu Krpaní. Policisté popsali nehodu stručně. Autobus přejel z pravého pruhu do levého a levými koly vyjel na nespevněnou část uprostřed dálnice. Narazil do svodidel i značek a převrátil se na pravý bok, po kterém klouzal dalších 20 metrů. V troskách zemřel řidič a dalších 7 cestujících, včetně 6leté dívky a její babičky. Zranění ošetřovali záchranáři dalším 43 lidem. Vyšetřování vyloučilo jako příčinu technickou závadu. Na místě nebyly stopy pobrzdění a pitva vyloučila srdeční záchvat u řidiče. Podle všeho upadl do mikrospánku. Pasažéři, které dopravil domů letecký speciál, vzpomínali na okamžiky hrůzy. Událost přišla, když pospávali, velké části z nich zůstaly v autobuse i věci, včetně mobilních telefonů. A protože byl víkend a mnozí z nich neznali z hlavy telefonní čísla, bylo těžké kontaktovat rodiny doma, dát jim vědět, jaké štěstí měli, že přežili.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 53. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ji i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. No a další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase za týden v tomto čase. A jen připomenu, že prvních 50 dílů tohoto cyklu dostalo knižní podobu, o kterou budeme v září denně soutěžit u příležitosti 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna.

0: Klára Basiková na vlnách Českého rozhlasu Brno. I když prázdniny míří k závěru a počasí je také chladnější než na jejich začátku, mnoho lidí stále míří k vodě. Když teď pomineme varování hygieniku před znečištěním sinicemi, zkusme se podívat na teploty vody, jaké měří meteorologové na různých místech. Brněnská přehrada hlásí něco přes 20 stupňů Celsia. Vranovská přehrada o 1 a Nové Mlýny zhruba o 2 stupně více. O něco málo teplejší je voda v Nesitu. Dalešická i Luhačovická přehrada mají drobně přes 20 stupňů Celsia. No a chladnější je z 19 stupni Plumlov, ale tam také platí zákaz koupání. Pokud byste mířili na Slovensko, Liptovská Mara má 22 stupňů a Domaša ještě o 1 více. Naopak teplota vody na Oravě klesá ke 20. Ohřát se můžete v Balatonu v Maďarsku, kde má voda mezi 22 až 26 stupni. Ovšem teplota se tam hodně liší, protože tradičně rychle ovlivňuje počasí. Hladina tam letos klesla rekordně nízko a na mnoha místech je koupání nemožné. Blíží se nám 18. hodina a zprávy s Davidem Hasmanem. No a po 18. hodině Morava, krásná zem s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu s přáním pohodového letního večera se s vámi pro tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Dávejte na sebe pozor.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Projekt Zpátky za volant pomůže seniorům nebo rodičům po mateřské, kteří chtějí znovu řídit. Bobří hráze pomáhají na Břeclavsku udržovat vodu v krajině i v období sucha. Brno od dneška hostí mezinárodní soutěž mladých atletů. Do neděle se jí zúčastní přes 2 500 sportovců. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 33 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Asociace autoškol spouští projekt Zpátky za volant. Zaměřuje se na seniory a rodiče po mateřské, kteří mají řidičský průkaz, ale dlouho neřídili. Má jim pomoct znovu získat sebedůvěru a zjistit jejich bezpečný návrat za volant.
4: Já si tady musím upravit. Bych došáhla na pedál.
5: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila. Teď se ale situace mění. Podle předsedy asociace autoškol Aleše Horčičky je v Česku 1,5 milionu lidí nad 65 let s řidičským průkazem a asi 80 tisíc rodičů na mateřské.
6: Problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor.
5: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: V chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku pomáhají s udržením vody bobří hráze. I v období sucha díky nim nevysychají některé mokřady a louky. V krajině tak zůstávají vzácné druhy rostlin a živočichů, říká zoolog Rudolf Jureček.
7: Bor je taky ekosystémový inženýr, on se sice nepýtá, nepotřebuje žádné povolení, no ale v zásadě hlavně v období sucha je bobor v tomto úplně významný činitel, který lokálně dokáže tu vodu zadržet a zlepšit ten stav těch biotopů.
2: Na stadionu VUT v Brně Králově Poli dnes začíná další ročník evropských dětských atletických her EKAK. Podle organizátorů jde o největší mládežnickou atletickou událost na světě. Účastní se jí 2600 dětí ze 27 zemí. Jsou rozdělené do kategorií od 10 do 15 let a soutěžit budou v několika disciplínách. Akce začala v 9 ráno. Slavnostní zahájení je v plánu na 7 hodinu večer. Popisuje ho hlavní organizátor akce Ctibor Nezdařil.
8: Je to jak na olympiádě, víceméně zapalujeme oheň, nástup výprav, doprovodný program. Vždycky se nám tam zúčastňují i světové celebrity. Letošní rok bude tady Robert Emian, dodnes držitel evropského rekordu ve skoku dalekém 8.86 z Arménie.
2: Akce je přístupná veřejnosti, potrvá do nedělního odpoledne.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, později odpoledne a večer postupně oblačno a objevit se mohou přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy za Domašovem se kamiony řadí v pravém pruhu poprvé kolem kilometru 171. V levém pruhu se brzdí až do zastavení u exitu 178 Rosice. Šťastné cesty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Bojany a polku Stanislava Esterky Osedlajte chlapci koně. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Otakar, na Slovensku slaví Silvia. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. A teď už písnička, další Vlastislav Dvořák, Jak je krásná a Lanžočanka.

0: Kdo se k nám, prosím, dovolal?
1: Vilém z Pitina.
0: No, Vilémku, tak my vás vítáme. Ano, no, zdravíme, slyšíme se dobře, tak je to výborné. Můžete, prosím.
1: To jste moc hodná, Květuško, moc si toho vážím. Takže jdeme na to. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás, Květuško, zvukového mistra, všechny posluchače. Moje poděkování a můj velký dík s písničkou patří všem, co mě přáli k mým půlkulatým narozeninám 75 let, ale Květuško, to platí i pro vás, které jsem měl 23. srpna.
0: Ano.
1: Také mojí rodině, která nezapomíná, ale také jsem dostal přání přibýt z mojí hroudy, kterou tolik miluju, od Květušky Dupalové, Ruženky Janičkové, Milušky Hromádkové, která poslala blahopřání poštou, Miluško nádhera. Další dík, ať zaletí do Českého rozhlasu, kde jsem v klubu přátel. V úterý také na mě nezapomněl obecní úřad Pitín. Přišli paní Dáša Maňasová a paní Andrejka Vrbová. Všem jmenovaným děkuji za přání, které potěšilo, moc si toho vážím. Píseň, kterou bude Český rozhlas hrát, máte od Viléma. 6. září má narozeninový den pan Michal Vrba, starosta Pitina, a to 50 let. Pane starosto, štěstí, zdraví, pohodu, ať se vám daří v rozdělaném díle, také vašemu týmu, co pro Pitín děláte, to vám přeji manžele Hochmanovi, Květinka a Vilém. Poslední dík patří manželce Květince, jak vše zvládla pro gratulanty. Květinko, moje životní lásko, z tebe jsem si našel v Pitíně. Úsměv, a ti dlouho vydrží na tvéji tváři. Jméno Květinka jsem jí dal, že je potřeba, já si žen vážím a umím hladit, ale ne všechny. Na závěr děkuji a jí vám, Květuško, a paní Maňasová a paní Andrejko Vrbová, už víte, proč jsem říkal dál jméno Květinka. Děkuji a naschledanou.
0: Ano, pane Hochmane, tak ať se vám daří, vše dobré a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a dáme písničku. František Kotásek, Laternička, Vladimír Salčák otextoval a Hulíňané.
2: Český rozhlas Brno.

0: písnička nám dozněla. Pojďme přivítat paní Anu z Brna. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Paní Navrátilová, já mám prosbu. Chtěla bych poprosit o písničku pro toho pána, který se ráno zúčastnil té soutěže, jak se u nás mluví, nebo tak nějak se ta soutěž jmenuje. Sice nevyhrál, ale byl strašně milý. Říkal, byl to takový starší mladík, bych řekla. On říkal, že je pořád sám, tak aby věděl, že lidi, kteří jsou sami, těch je víc. A či z toho nic nedělá. Jo, ať je rád za každý pěkný den, že se ráno probudí, poděkuje za to, že se probudil, večer za to, že ten den prožil, venku svítí sluníčko, ještě teďkom trošku zpívají ptáci, je ten svět krásný. Tak ať se mu moc daří. Doufám, že teda poslouchá.
0: Doufejme.
1: Takže děkuji za pěknou písničku.
0: Tak jo, paní Aničko.
1: Mějte se moc hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A já tady připojím ještě přání. Prosím o písničku pro manžele paní Marii a pana Pavla Krutákovi, kteří právě dnes slaví zlatou svatbu, 50 let společného života. Mnoho zdraví a pohody do dalších společných let přejí sestra Věra s manželem, neteře Jitka, Vladimíra a Eva s rodinami, syn David s rodinou a vnuk Pavlík, který posílá velkou pusu. K přání se připojují i rodina Hasíkova ze Starého Hrozenkova a také rodina Kudlova a Juračkova z Prostějova. A je tady prosba o písničku Valtice krásné, ale to my máme písničky připraveny dopředu, ale my vám slibujeme, že tuto písničku určitě třeba paní Ostrá má srdcovky, že ona je určitě zařadí v nejbližším termínu tady tuto písničku, že si budete moci vyslechnout. Tak výborně, to jsme předali a hrajeme písničku Každou bolest srdenka Ludmila Kostková a slovácko-mladší cymbálová muzika a zaspívají nám Olga Baričičová a Lenka Králová.

0: Krásná písnička nám dozněla a pojďme tady na e-mailovou poštu. Mám tady přání pro paní Jiřinu Trojanovou z Březníka, která v polovině prázdnin oslavila půlkulaté 75. narozeniny. Celá rodina se nyní těší na toto přání venku u krbu. Vnučka Barunka jí složila básničku. Naše milá babičko, posíláme přáníčko za všechna vnoučata a těch je opravdu hromada. Samozřejmě za dědy, kterému vaříš obědy, za zetě a snachu, bez nich by přišla naše rodina do krachu. Za dcery a synáčka, ten má rád zákusky od ráčka. Nemáš jenom vnoučata, mazlí tě i pravnoučata. U krbu teď sedíme a pěkně se bavíme. 75 ti je, na kole ti to pořád jde. Vše nejlepší přeje manžel, dcery a syn s rodinami, 8 vnoučat a 4 pravnoučata. Tak doufám, že přání jste slyšeli a já vám přeji krásné posezení a tak to má být, ať rodina je pospolu a takhle se jaksi těší. Těšíte se svojí přítomností. Takže přátelé, posílám písničku Jatelinka Vladimír Fefr a Sokolka ze Šakvic.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pardubicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám tady e-mailovou poštu. Broněk Uher poslal tady přání. Dobrý večer, dnes má narozeniny kamarádka paní Jaroslava Ondrášíková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. A dáme písničku Zatoulaná přímo písnička Karol Porubský a Bojané.

0: přátelé, máme tady e-mailovou poštu, ale mě tady bliká telefon, tak já ho vezmu. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, tady je pan Kraus, vypni to, mamo. Tady je pan Kraus ze Slopného.
0: Ano, výborně, vítejte.
1: Já mám jedno přání. Já mám taky takovou květinku, jak ten předchůdce, co jste mu hrála.
0: Ano.
1: Ale je to manželka, která teda oslaví 2. září 74 roku.
0: Ano.
1: A to je její činnost veškerou tady domácnosti, kterou vedejí při tom, že jsme oba dva těžce vážně nemocní. Tak okay. Prostě musíme všem poděkovat jako za to, který se o nás starají.
0: Ano.
1: To jsou naše dcerky. A takže bych ten manželce chtěl nějakou pěknou písničku zahrát, ale to už nechám na vás, jako.
0: No, ona je připravena dopředu, takže já ji nemohu měnit. Ano, dobře.
1: Pane, to nevadí.
0: Dobře.
1: Tak vám děkuji moc.
0: Ano, tak doufám, že vás...
1: Držte se všichni.
0: Ano, tak se také držte a hodně sil vám přejeme a ať se prostě to nějak...

0: Co nejlépe daří.
1: Musíme to zvládat. Nedá se
0: ano, zvládněte to všechno. Ano.
1: Děkuji moc.
0: Jsme s vámi, ano. A doufám, že písnička vás potěší.
1: Děkuji.
0: Ano, nashledanou. A pokud možno, pěkný večer.
1: Díky moc.
0: Tak pojďme prosím na e-mailovou poštu, kterou tady ještě mám, já ji připojím k tomu. Tak dobrý večer, dnes má narozeniny kamarádka paní učitelka Lucie Pochylá z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a boží požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. No a mám tady ještě jedno přání od Broňka Uhra, které je pro kamarádku k narozeninám a je to hasička paní Zdeňka Zetková Cmolová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Evžen, děti, bratr Marek s rodinou, rodiče a hasiči, sousedé, rodina Cmolova a Zetkova a Zimčíkova a kamarád Broněk. Tak a dáme písničku, kterou jsem slibovala, Vladimír Pfeffer, Slavíčka Hlas a Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno.

0: a vítám ve vysílání milého pana posluchače z Moravy. Dobrý podvečer.
1: Rád bych pozval nebo poslal palce, který držíme Jarkovi Nešpurkovi, který je momentálně v nemocnici, je to pan doktor veteriny,
0: ano.
1: A sloužil jsem s ním na vojně ve Znojmě.
0: Ano.
1: A skládkový hudby PS útvaru 5688 a je na tom poměrně špatně, tak ať bojuje, že mu to vzkazuje Honda.
0: Ano, ano, ano. Tak také držíme palce a hodně sil posíláme. Ano, děkujeme teda za tuto zprávu a zdravíme vás.
1: Byl to velký muzikant. Velký muzikant.
0: Ano, ano. Nebyl, ještě je pořád, tak...
1: Je.
0: A neříkejme, že byl, že jo.
1: Ne, ano.
0: Ano, na jaký nástroj hrál?
1: Harmoniku, bariton.
0: Bariton.
1: Dekolce bariton a pozon.
0: No úžasný. Tak jo, tak držíme palce, ale tohle jsou takový, to je, tito lidé, co takhle hrají na tyto dechové nástroje, tak mají takový pevný kořínek. Já věřím, že to bude dobré. Ano?
1: Doufejme.
0: Ano, dobře.
1: Děkuji.
0: Tak mějte se moc hezky, nashledanou. Tak, přátelé, pojďme dále. Já mám tady ještě přání, které já jsem chtěla vzít telefon další, ale on mi zmizel. Dobře, tak pojďme na přání. Dobrý večer, prosím o písničku k narozeninám pro paní Jarmilu Výrostkovou z Hoštic a přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti do dalších dnů od sestry a vám děkuji a přeji hezké dny. Tak a pojďme na písničku. Až pojedu orat a u Svatobořic, Fanoš Mikulecký, Joška Černý a Brolna.

0: Vítám ve vysílání paní Mlčochovou z Hané. Určic, vítejte.
1: Děkuji pěkně. My bychom chtěli popřát našemu otci Pavlovi Barbořákovi. Má dneska krásný kulatý narozeniny.
0: Ano.
1: A přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. A přejí mu to Mlčochovi a Hujíčkovi.
0: Výborně, tak perfektní. Ano, tak vám přeji pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Já vám děkuji pěkně, naschledanou.
0: No a teď si poslechneme Marušku. Z Nivnice, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, milá paní Květuško a milí posluchači. Chtěla bych pozdrav poslat s písničkou Pro radost z Lázní Hodonín a poděkovat milé paní Marušce Kročilové, Veronice Moravčíkové za držení místa ve strání a poděkovat všem kapelám, zpěvákům, účinkujícím a taky divákům. Všichni byli veselí, milí, bylo to krásné na festivalu. Dechovek. A taky Karličkovi Hegnerovi, moderátorovi, taky to bylo úžasné. Tak zdravím tak ještě, ano, bylo to hezké moc. A ještě bych chtěla pozdravit Marušku a Zdenka Hanákovi, poděkovat za písničku Marušku Jiřábkovou z Kostic a taky Zitu Bémovou z Jevíčka. A taky ještě všechny milé přátelé, které znám, tak všechny moc pozdravuji a přeji krásný večer a hodně zdravíčka všem a vám taky, Květušečko. Mějte se moc hezky. Jo, a ještě květinku a Viléma Hochmanovi, taky tomu Hochmanovi ještě jednu písničku pošleme Vilénkovi, měl 75, tak ať se mu daří. To je vše. A
0: dobře.
2: Mějte se,
0: paní
2: Květuško, moc hezky a vám taky daří.
0: Ano, všechno pěkné a v těch lázních si to užívejte.
2: Jo, děkuji vám moc, mějte se hezky taky.
0: Ano,
2: nashledanou.
0: Tak a já mám tady jednu vzpomínku a je to na svátek babičky, která se jmenovala Augusta Seifertová, rozená Peroutková, pocházela z Pitína u Bojkovic. Právě ona mě naučila tomu, že mám rád pěkné lidové písně a to nejen ze Slovácka. Velmi často na ně s láskou, radostí a vděčností vzpomínám. Byla to moc hodná, laskavá a milá žena, která znala mnoho věcí, dnes již zcela neznámých nebo zapomenutých. Měl jsem to velké štěstí, že jsem s ní a mojí maminkou, paní Jiřinou Boleslavovou Rozenou Seifertovou, prožil mnoho nezapomenutelných zážitků. Právě 28. srpna slavila svůj svátek, naposledy jsme jí mohli popřát již před dlouhými 38 lety v roce 1988. Jméno Augusta znamená latinsky vznešená a je velmi výstižné a charakteristické právě pro mou milou babičku. Lze pro ní použít rovněž slova Boženy Němcové, kterými popsala v závěru své slavné knihy Babička, hlavní postavu, šťastná to žena. Zdravý milovník všeho pěkného a zajímavého, včetně hudby, pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. A my děkujeme a přejeme vše dobré a dáme písničku, přátelé, Chaloupky pod horama a Malá česká dechovka.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak, vážení a milí, dozněl Valčík Františka Voborského, Josefa Daleckého, Chaloupky pod horama, Blanka Tůmová a Josef Opl tam zaspívali a pojďme tady ještě jeden e-mail předáme. Zahrajte prosím pěknou písničku našemu synovci Milanu Šlesovi k jeho dnešním narozeninám. Přeji mu vše jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti ze svých dětí a ať se mu daří ve fotbale a pomáhá mladším hráčům se svými zkušenostmi. To všemu přeje strejda Radek s celou velkou rodinou Šlesovou. Tak, předali jsme a máme tady ještě pozvánku na 102. slovácké hody v Jundrově. Zve vás tělovýchovná jednota Sokol Brno Jundrov, sbor dobrovolných hasičů Jundrov a Jundrovská krojovaná chasa. A je to 29. srpna, 30. srpna, jsou to dva dny. Krojovaný průvod vychází ve 13 hodin po oba dva dny od Sokolovny a k poslechu a tanci hraje dechová hudba Dambořanka. Takže máte se určitě na co těšit. Tak, předali jsme a hrajeme poslední zpívanou písničku Žala naša Anička a Moravanka.

Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám pokojný večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá, za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro nás hraje mistříňanka s názvem Ze vzpomínek. Přeji vám dobrý poslech a krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nejvíc řidičů kamionů podle policie porušuje zákazy předjíždění v Jihomoravském kraji. Podvodníci rozesílejí SMS s oznámením o dluhu na pojistném u VZP. V Brně začíná čtyřdenní mezinárodní folklorní festival. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Dobrý večer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Policie v Jihomoravském kraji eviduje celostátně nejvíc přestupků spojených s nepovoleným předjížděním řidičů kamionů. V první půlce roku policisté v celé republice zaznamenali přes 5 000 těchto případů, z toho skoro 2 000 na Jižní Moravě. Je to dané především hustým provozem na dálnicích D1 a D2 v Brně, jejich křížení navíc opravují dělníci.
2: Policie na D1 naposledy kontrolovala kamiony přesně před týdnem na speciální akci. Využila k tomu i dron, dodává policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Policisté zjistili celkem 16 dopravních přestupků.
2: Předjíždění je přitom právě v rekonstruovaných úsecích nebezpečné, proto je zakázané, zdůrazňuje zástupce vedoucího Jihomoravské dopravní policie Lubomír Sedlák.
4: Aby neomezovali plynulost provozu a nedocházelo k nějakému rázovému a rychlému dobržďování, změně rychlosti jízdy.
2: Počty zjištěných přestupků v souvislosti s předjížděním kamionů byly v Jihomoravském kraji nejvyšší i loni. Policisté jich evidovali 2200. Letos jich zřejmě bude víc. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Do Česka zítra odpoledne dorazí silné bouřky. Přes Čechy budou postupovat dál na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 14 hodin až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky může doprovodit přívalový déšť, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Meteorologové proto varují před komplikacemi v dopravě. Přívalový déšť taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. Centrum Brna patří od dneška 37. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Až do neděle se na něm představí domácí zahraniční soubory, které vystoupí na nádvoří Nové radnice a na náměstí Svobody. Součástí programu je taky průvod krojovaných centrem města, setkání lidových hudebníků a tradiční jarmark. Zahajovací koncert začíná na Nové radnici v 7:30 večer, popisuje ředitel festivalu Milan Zelinka.
5: Máme tam na začátek takovou kratičkou vlajkoslávu, kde představíme vlajky všech zúčastněných států. Potom nastoupí brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který bude mít koncert v spolupráci s mladými interprety, jak pěveckými, tak instrumentálními. Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, později odpoledne a večer postupně oblačno a objevit se mohou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se teď do kolony dojíždí u exitu 178 Ostrovačice. Osobní auta v levém pruhu se sunou hlavně k exitu 182 Popůvky. Ten úsek ještě zabere 10 až 15 minut. Tolik doprava, šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krátce po 19. hodině vás v úvodu pravidelné každovšednodenní půlhodinky s lidovou muzikou na pěknou notečku od mikrofonu zdraví Markéta Ševčíková. A cože nás dnes hudebně čeká a nemine? Autor pořadu Jaroslav Kneisl vybral nahrávky zpívajících chlapů. Uslyšíme muže výrazných osobností i charakterů, které se propsaly také do jejich vokálního projevu. Bude zpívat hudební redaktor, spisovatel, hudební vědec, ale také jeden z nejvýraznějších valašských mužských hlasů či pokračovatel zpěvácké podlužácké tradice. Zatím nechci moc prozrazovat, ale přidávám, že růží mezi dnešním chlapským trním bude také jeden ženský hlas. Ale prosím postupně. V úvodu si dáme zpěv Jaromíra Nečase, nestora nejen lidové hudby ve vysílání Moravského rozhlasu, hudebního skladatele, dramaturga a cymbalisty, který ovšem na svou roli solového zpěváka čekal až do pozdního věku. Až cymbalista Jiří Petru dostal Jaromíra Nečase před mikrofon. Stalo se tak na Kameňáku, tedy osadě nedaleko Kyjova. A právě tam, u Petru na chalupě, vznikly neopakovatelné záznamy Nečasova zpěvu za cymbálového doprovodu právě Jiřího Petru. Pustíme si tedy bolestnou baladu, která je ve sbírce Františka Sušila nadepsána označením Samovrahyně.
2: Sudí u synečka v Kyjově

Suďte, páni, suďte, ale podle práva, já jsem ju

zabila si sama. Rosinečko svého, že už nedostane.

Lyrica. Lyrica da fiat. Škoda tě, panenko. Škoda tě na stokrát.

Jestli pak jste poznali, kdo vystřídal zpívajícího redaktora Jaromíra Nečase? Ano, byl to zpívající spisovatel. Český prozaik, fejetonista, publicista, ale také disident, autor manifestu 2000 slov či zakladatel samizdatové edice Petlice Ludvík Vaculík. Tento moravský patriot, žijící v Praze, se narodil v červenci 1926 v jihovalašském Brumově. Tedy přednedávnem jsme si připomínali jeho nedožité z té narozeniny. Ludvík Vaculík měl k lidové písničce a folkloru celý život blízko, ale jeho vlastní písňový projev byl zaznamenán také až v pozdním věku. A mohl za to rovněž cymbalista, tentokrát Jan Rokita starší, Vaculíkův přítel a krajan, který ho doprovázel při autorských čteních a přednáškách, kde se Ludvík Vaculík věnoval takzvaným polepšeným pěsničkám. To je aspoň název knihy, ve které Ludvík Vaculík přibližuje svůj osobní vztah ke konkrétním písním. Ty doplňuje, upravuje, vysvětluje a přemýšlí, zkrátka polepšuje. V doznělé o dozrávajících jablůčkách si s Vaculíkem staříčkem zaspívala vnučka Cecílie Vaculíková a hrála cymbálová muzika Technik s primášem Miroslavem Hlostou. A teď je, milí posluchači, čas na avizovanou Růži mezi trním. Melodicky i textově nosnou a často inspirující píseň Ej lásko, lásko zpívá Klára Blašková za doprovodu ensemblu Flair v úpravě uměleckého vedoucího Jana Rokity mladšího.

Kouzelná píseň Ej lásko, lásko v podání Kláry Blaškové a nadžánrového uskupení Ensemble Flair s uměleckým vedoucím Janem Rokytou mladším. To byli oni. A teď nám zaspívají další tři chlapy. Jošku Severina mladšího, pokračovatele zpěvácké tradice na Podluží, doprovodí muzika pod vedením Jana Blaška. A potom to bude krátký exkurs hudebního vědce a etnologa profesora Dušana Holého do sociologických vrstev a jejich toužebných propojení na Horňácku.

V dnešním pořadu na pěknou notečku jsme právě doposlouchali vsetínského zpěváka, jednoho z nejvýraznějších mužských hlasů na Valašsku, Josefa Lažu. Doprovodila ho cymbálová muzika Technik, kterou si dnes pustíme ještě jednou. Na závěr vybral autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl ještě jednou zpěv Ludvíka Vaculíka a další z jeho polepšených pěsniček. Prosím, berme její text jako poučení a motivaci a mějme na paměti také to, že člověčenství i láska neznají hranic a patří k univerzálním darům, které jsou nám dány. V úvodu na klavír hraje, a to zcela výjimečně, Jan Rokita starší a zpívá Ludvík Vaculík. Loučí se s vámi jak autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl, tak od mikrofonu Markéta Ševčíková.

0: péči o včelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dobrý večer, Lačerate Šukar Šuniben. Dnes společně navštívíme křest nové písně Magická láska, pod kterou je podepsán Igor Kmeťo a kterou naspíval společně s JB. Kmotry písně byly Helena Vondráčková a Felix Slováček. Povídat si budu také s Miroslavem Brožem o pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny.

0: Poslech nám zpříjemnil Roman Gašpar a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Od 10. do 13. září se v Praze uskuteční Mezinárodní festival romského filmu IROF, který organizuje spolek Identity Prague. Nabídne české i zahraniční snímky, mezi nimi také dokument Nebylo nám to jedno o romské solidaritě a pomoci ukrajinským uprchlíkům po vypuknutí války v roce 2022. Program festivalu a informace o jednotlivých projekcích najdete na webových stránkách IROF. O své zkušenosti s pomocí romským uprchlíkům z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží a na dalších místech, o tom si budu povídat s Miroslavem Brožem.
1: Já jsem v té době nepracoval pro městskou část Praha 1, ale pro neziskovou organizaci a vlastně ta moje role spočívá v tom, že poté, co jsme zjistili, že ty romské uprchlíky z Ukrajiny tady v České republice vlastně nikdo nechce, a ty úřady nejsou moc efektivní, ani rychlé, ani aktivní v pomoci těmhle romským uprchlíkům, tak jsme se obrátili na naše partnerské organizace v jiných evropských zemích, kde je nižší míra anticiganismu a vlastně jsme je tam začali pomáhat s odjezdy. S tím, že vlastně ta naše partnerská organizace potom na ně v nějakém třeba německém městě čekala už na nástupišti a potom jim pomohla projít tím registračním řízením a najít tam bydlení a všechno, co bylo potřeba. A my jsme takhle odvezli z pražského hlavního nádraží 750 romských uprchlíků do Německa a potom jsme jich odvezli rovnou stopku do Dublinu v Irsku. To vím úplně přesně, protože jsme měli peníze přesně na 100 letenek a v tom Dublinu máme velmi aktivní partnerskou organizaci irských travelerů. A potom jsme odvezli skupinu 65 lidí do Osla v Norsku.
0: Finančně to zaštítili ty partnerské organizace v zahraničí.
1: My velkou část těch uprchlíků jsme právě odvezli do Německa, konkrétně tedy do severozápadního Německa, kde si myslíme, že ta situace pro ty Romy a možnosti byly nejlepší. A tam vlastně to bylo celé zadarmo, protože v té době, v té krizi, oni měli vlastně jízdenku na vlak v České republice i v Německu zadarmo. A potom se objevili někteří laskaví sponzoři, kteří vlastně zaplatili ty letenky do toho Dublinu nebo do toho Osla.
0: Jste s některými z těch, kterým jste pomohli, v kontaktu, jak se jim v současné době žije?
1: Já jsem před 2 rokama byl v Německu vlastně na rodinné dovolené a tak jsem si vlastně přál se s někým z nich setkat, tak jsem se setkal s jednou rodinou, která vlastně našla nový domov v severoněmeckém městě Brémy a vlastně to byla maminka se 3 dětmi a tý se tam moc líbilo, měla tam vlastně nový život, ty děti byly to nejstarší ve škole v 1. třídě, ty 2 další ve školce, ona tam chodila na kurz němčiny, protože to Německo, když je tam nějaký uprchlík, tak vlastně od 1. dne chce, aby se učil německy. Dělala zatím nějakou pomocnou práci, protože měla vlastně limit pořád ještě v té neznalosti toho jazyka. A co mi říkala, tak samozřejmě tam měla mnohem jako kvalitnější a lepší život než na Ukrajině někde v té romské osadě, která teď ještě byla jako v té východní části Ukrajiny, kde teď vlastně je bojová zóna. Ta epizoda, kdy asi 4 dny tady ležela na zemi nádraží Praha, tak to byla taková jako nepříjemná epizoda na její cestě do Německa.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník městské části Prahy 1. Jiří Bělá alias JB natočil společně se slovenským hudebníkem a producentem Igorem Kmetem nový videoklip k písni Magická láska. Jde o letní duet, na kterém se Igor autorsky podílel a zároveň v něm i zpívá. Křest videoklipu Magická láska se konal v úterý 25. srpna v pražském Casablanc Sky Baru. Na místě byla také Iveta Durdoňová, která jako první oslovila právě Igora Kmeťa.
2: Pane Kmeťo, jsme na křtu magické lásky nového videoklipu a písně, kterou vám pokřtil Felix Slováček a Helena Vondráčková. Co to pro vás znamená?
3: Pro mě je to sen, lebo já jsem vyrástol na Felixovi a vyrástol jsem aj na Helene Vondráčkové, lebo já si pamätám tie časy, keď můj otec, moja matka počúvali denodenne ich piesne, takisto aj Karel Gott, ktorý je už nebohý. To sú všetko speváci, od ktorých sa môžu učiť ďalších 100 rokov. Títo dvaja, čo boli dneska nám krstiť album, Helena Vondráčková a Felix Slováček, to sú ešte žijúce legendy, ktoré si vážme, že sú tu ešte medzi nami.
2: Jak vznikla spolupráca medzi vámi?
3: JB ma oslovil na základe toho, že sa mu páči moja tvorba a počúva moje pesničky a zoznámil nás vlastne Carlos, kamarát, ktorý to celé sposledkoval. Slovo dalo slovo a všetko sa podarilo, tak som veľmi rád, že dneska tu takto stojím a krstíme piesen, na ktorej sme sa dlho podielali. Jedna časť polovice sa natáčala v Španielsku, kde bývam. Môj druhý domov je teda v Španielsku, volá sa to Calpe. Tam sa natočila prvá časť a druhá časť sa natočila tu v Prahe, aj na Vltave, aj v štúdiu nahrávacom.
2: Na tom textu ste sa shodli, kto skládal hudbu, text?
3: Hudbu som zložil celú ja, melodickú linku aj som aranžoval, aj produkoval a text som dal napísať môjmu takému dobrému textárovi slovenskému, volá sa umelecké meno Adis, takže Adis napísal text, napísal aj tú českú časť, aj slovenskú.
2: Budete spolupracovať s JB'm na další muzice?
3: JB si želá, lebo chce vydať celý album a chce, aby som mu celý album sprodukoval, pomohol spraviť a asi to vyzerá tak, že sa zhodneme na tom a spravíme celý album.
2: A vy v současné době na čem vy pracujete?
3: Ja momentálne pracujem na svojich piesňach, ktoré vlastne takisto dokončujem. Nedávno sme vydali aj videoklip s Anitou, aj s Rytmusou. Piesň sa volá Daj mi groove, už je na sociálnych sieťach. A teraz natáčame teraz videoklip, teda ja natáčam v septembri a možno buď koncom septembra, alebo 10. mesiaci, začiatkom 10. mesiaca vydám ďalší song. A pomaličky, ako budem vidieť reakcie, že ľudia majú záujem a chcú ďalšie a nové pesičky, tak budem sa snažiť byť rýchlejším, ale keď budem vidieť toto tempo, že tí ľudia sú teraz takí, že povedzme si na rovinu, je strašne toho veľa a povedzme si aj tak, že tie albumy sa už tak nepredávajú, takže je to o tom, že dať von dobrú kvalitu pesičku, pekný videoklip, dobrý singel a tak toto zatiaľ funguje a keď sa to nakopí, tak urobíme celý album.
2: A kde vás mohou posluchači vidieť v současné době?
3: V blízkej dobe budem 16.10. vystupujem tu v Prahe. Tu bude nejaká akcia. Neviem presne, ako sa volá, ale bude to 16.10. 17.10. budem v Dečíne, to je v Česká republika. No a zatiaľ iba do konca roka mám tu tieto akcie.
2: U mikrofonu mám zpěváka JB'ho. Jaká byla spolupráce s Igorem Kmeťem?
4: Spolupráce probíhala úplně neskutečně a zkrátka jsme se to strašně moc užili, protože v tom Španělsku je úplně jiná energie, jiná atmosféra a vůbec na přemýšlení, na tvoření. Je to úplně jiný vibe, takže skvělá spolupráce s Igorem. Výborný zpěvák, výborný producent a budeme chystat spolu celý album.
2: Paní Vondráčková, vy jste pokřtila s panem Slováčkem nový videoklip, novou skladbu, magická láska. Jak se vám líbí magická láska?
5: No tak ta píseň je velmi temperamentní, nabitá optimismem, láskou a je to z toho opravdu cítit, že to myslí vážně. A já mám ráda rytmické věci a věci, které mají krásnou melodii, což tady zdůraznil při křtu i Felix Slováček. A je to tak, že nejenom nástroje, ale i vlastně hudební vklad, ten nápad hudební, ten je strašně důležitý pro to, aby se ta píseň stala hitem. A já si myslím, že tahle ta píseň má k tomu ambice.

Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge mangav bud bacht, zhorte zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. Policie posílí hlídky po dobu hudebního festivalu Soundtrack Poděbrady. Letní počasí čekáme i zítra, naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
2: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
0: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. V Poděbradech začíná čtyřdenní festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Ode dneška do neděle bude parkoviště pod zámkem a u jezera vyhrazené jen pro organizátory. Žádné další uzavírky vedení města neplánuje, řidičům ale doporučuje se centru vyhnout. Na bezpečnost v ulicích bude dohlížet více policistů, říká jejich středočeská mluvčí Barbora Šnevajsová.
3: Všechny dny posílí policisté z obvodního oddělení Poděbrady výkon služby. Budou především dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků, a to i ve spolupráci se strážníky městské policie.
0: Zastupitelé Prahy 6 zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů korun. To je podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN příliš vysoká cena.
4: Naše očekávání, s kterým jsme pracovali v minulosti, bylo zhruba 800 milionů korun. Rozhodně nerezignujeme na ambici mít tamto kulturní centrum, akorát potřebujeme vlastně se dobrat té nižší ceny.
0: Vedení Prahy 6 plánuje vypsat novou veřejnou zakázku v únoru příštího roku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty kránu klesnou na 16 stupňů. Polojasno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice počítejte se zbytkem jedoucí kolony z 18. kilometru. Je to asi na 10 minut do zúžení na 24. kilometru na Šmejkalce. Na silnici 9 na výjezdu z Prahy na Mělník za Zděby se ještě tvoří kolona u Líbeznic kvůli omezení s kyvadlovým provozem. Zdržení asi 5 minut. A na silnici 2 v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem na Prahu popojíždí kolona z Nového náměstí kolem 10 minut k nehodě osobního a nákladního auta u Eurooilu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: To jsem řekla.
0: Ne, neřekla jste právě
1: českým,
0: našim,
1: no jo,
0: hokejistům, tak se ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvální, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mě to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla k 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: to,
0: vás
1: si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu, takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava, takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo. Takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda. Jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj.

0: jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky?

0: taky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo, stalo se mi to v Čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla a říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: strašný. Ale také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo ještě v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turánem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále, a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jako že ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální věta, jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od to druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje, už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já ho jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla, Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Na 20 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Paliva ve středních Čechách od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. Letní počasí vydrží i zítra. Čekáme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní čtvrté hodiny. Varování se týká celých Čech a také části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
4: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
2: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit například komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Pohonné hmoty napříč Českem dále zdražují. Podle společnosti CCS, která ceny sleduje, paliva oproti minulému týdnu podražila. Ve středočeském kraji se teď prodává litr benzínu Natural 95 v průměru za 42 korun a 13 haléřů. Před týdnem byl o 35 haléřů levnější. O 81 haléřů na litru zdražila i nafta. Ve středních Čechách nyní dají řidiči za litr průměrně 45 korun a 98 haléřů. Novou linku na odstranění hrubých nečistot z odpadních vod začaly využívat vodohospodáři v centrální čistírně na pražském Císařském ostrově. Stála skoro 400 milionů korun. Měla by omezit šíření zápachu. Podle ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose bude spolehlivější než stará technologie.
5: Pro komplex té ústřední čistírny je to takový jako první ochranný štít, protože my potřebujeme, aby se nám pro potřeby čištění dostalo do té biologické části voda v určité kvalitě. A nám velký problém dělají právě hrubé nečistoty, které můžou pronikat do té vodní linky, kde probíhá to biologické čištění. Sport.
2: Fotbalisté Slávie Praha se dozvěděli soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu se český mistr utká s Arsenálem, Aston Villou, Villarrealem a Lán. Venku Pražany čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahce Istanbul a Sabah Baku. Určil to los v Monaku.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až k na 11. Polojasno až oblačno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháníky s bouřkami. Teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech jen kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Začneme dobrou zprávou. Kolony na D1 za Prahu a v Brně se rozjely. Hustý provoz je stále za sjezdem na Benešov směr Brno v omezení u Šmejkalky mezi 22. až 24. kilometrem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na úvaly zhruba na 9. kilometru je hlášená srnka v příkopu u dálnice, tak dejte pozor. A silnice 379 z Blanska do Kotvrdovic je neprůjezdná, je tam uzavírka po srážce osobního auta. S motorkou. Obět se to dá přes obec Krasová. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Vítáme vás u dalšího lidského příběhu, kde svou roli hrál stejný úděl, a ten nejhlubší cit.
0: Dnes je oběma aktérům 84 let, ale my se s nimi vrátíme o víc jak 60 let zpátky.
6: Aniž to tušili, osud je svedl dohromady, protože jim chtěl vynahradit velkou ztrátu a dopřát jim lásky.
0: Povedlo se, jak už napsal římský básník Vergilius. Osud si cestu najde.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Do naší rozhlasové knihy lásky uložíme další kapitolu, další lidský osud.
1: Představíme vám manžele Hanu a Karla Prokešovi, kteří si svou rodinu založili ještě před svatbou.
0: Letos už oslavili diamantovou svatbu. Ta symbolizuje pevnost, odolnost a nezničitelnost lásky.
1: Že to tak opravdu je, se přesvědčil Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Teplic, kde žijí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Prokešová. I pane Prokeši.
5: Dobrý den, dobrý den.
3: My se setkáváme úplně na netradičním místě. Vy jste se rozhodli, že nás vezmete
5: na oběd do restaurace Aladdin.
3: To je vaše místo?
4: Ano, to je naše místo. Sem chodíme každý 14 dní na taneček. Když chceme jít na pivo, tak jdeme sem na pivo.
3: Takže tady si dáváme rande i my tři.
4: Ano, ano.
3: Dobrá, když je to tak hezké místo k setkání, já jsem na to naše setkání přivezl vám kytičku.
4: Děkuju, krásná. Růže jsou manželovo favoritky. Měl na zahradě na Mlínský, kde jsme bydlívávali, tak tam měl asi 150 keřů růží.
3: Opravdu?
5: Přes 250. Že to bylo jenom u cesty, bylo, u chodníku bylo nějakých 200 keřů a ještě na boku bylo 50. A postupně se tam jako... jsem je tam nanosil. Lidický všelijak, já jsem v té době jezdil, takže kde jsem viděl nějakou růži.
3: Vy jste takový Karel Růžen Prokeš. Zajdeme na oběd a pak si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu, jak jste se seznámili. Kolikáté výročí svatby už jste oslavili?
4: 60. výročí svatby a jinak jsme spolu 62 let.
3: To už je nějaký pátek, jak se říká.
4: Ani mi to nepřijde, že by to bylo tak dlouho.
3: Že to tak letí?
4: Letí to šíleně. Teď obzvlášť, co jsem v důchodu.
0: A teď už ke našemu dnešnímu příběhu.
1: Byl začátek ledna roku 1963 a v jednom teplickém bytě se konala jakási oslava, kde se objevila také mladá, 21letá Hanka.
0: Pak přišli další hosté. Mezi nimi i stejně starý Karel, kterého sebou vzal jeho bratr.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A byl naštvaný, protože ho vytáhli na tu návštěvu. Jo? On nechtěl s nima nikam jít.
5: Začátek ledna 63, někdy kolem 5. hodiny, se rozhodl bratr, že mě vemou sebou na jejich jakousi oslavu narozenin. Nesouhlasil jsem, ale nebylo mi dovoleno. Přišel jsem do společnosti starších přiměřeně mýmu bratrovi, takže jsem z nich byl nejmladší a mezi nima byla podobně téměř na rok nebo na měsíc stejně stará paní.
4: No a přišel a viděl mě a...
3: Vy jste zaregistrovala ten jeho jako zájem, nebo?
4: No tak jsme se pozdravili, podívali jsme se na sebe, no a...
3: A bylo to?
4: A bylo to.
5: Definitivní rozhovor nastal, až jsme se loučili. Někdy před půlnocí, jako přátelé, kteří si rozumějí, a tím, jak jsme spolu povídali, tak jsme přišli na to, že jsme měli podobný osud. No a pak teprve to začínalo trošku gradovat, takže v únoru, poslední únorovou neděli jsme se šli projít po městě a definitivně jsme si řekli, že to teda spolu zkusíme jako ne přátelé a jako možná něco, že z toho bude.
4: No tak se mi líbil, no tak jsem říkala, proč ne?
3: Jak vypadal?
4: No, vysoký, štíhlej kluk, kudrnatý, krásný kudrnatý vlasy. Měl takový vlas, kaštanový nebo tmavší vlasy měl, no než má teď, že jo. Byl to galantní kluk. Bylo mu kolik? 21 nebo 22.
3: Jaká byla Hanka? Jak vy si ji pamatujete?
5: Myslel jsem si, že je můj typ úplně někdo jiný, ale protože jsem předtím s žádnou ženskou moc nechodil, tak jsem vůbec neměl představu, jak má moje nastávající nebo budoucí vypadat. Ale měl jsem štěstí, že jsem zrovna potkal tuhletu. No.
3: A říká si mladý kluk v té době, jak já poznám, že se zamilovávám, hází se mnou nějak hormony, nebude to ta láska? Říká si to člověk v tu chvíli, nebo to nějak pozná prostě v jednu chvíli, najednou?
5: Myslím si, že jsem v té době byl ještě natolik naivní, že jsem takovýhle věci neřešil. Já jsem dnes vypadám úplně stejně, jako jsem vypadal tenkrát. Vážím 65 kilo, měřím 174, až na ty šedivý vlasy, jinak jsem byl úplně stejný. Takže si nemyslím, že bych z toho byl vyrost. Já si spíš myslím, že tím, že jsme to spolu zkusili, tak nám to nějak hrálo dohromady a vydrželi jsme spolu tak dlouho.
3: Kdy se o vašem vztahu dozvěděli rodiče?
4: Nemohli se dovědět, protože jsme žádný neměli.
3: Ani jeden, ani druhý?
4: Ani jeden, ani druhý. Mě umřela maminka, když mě bylo 15 a něco. A bylo jí 42, no, takže já jsem přišla brzo o maminku. Vlastní otec mi zemřel, když mě bylo něco přes rok. Takže takhle jsme to měli. Tak se maminka vdala po druhý, bydleli jsme v Novosedlicích. Když jsem se vrátila z učení, no tak už jsem pak bydlela různě po podnájmech. Jsem neměla žádný bydlení. No.
3: To musí být rána takhle v mládí, takřka v dětství.
4: No, jsem se s tím vyrovnala.
3: A vy, Karle, také bez rodičů tedy?
5: Bohužel, maminka odešla, když mi nebylo ještě 12, a tatínek ji následoval po 2 letech, takže to mi bylo 14 a 3 neděle, když odešel tatínek, ale já už jsem vlastně od těch 12 let bydlel u sestry, protože tatínek by to byl sám asi nezvládal. My jsme spolu byli jenom jako já a tatínek a brácha už byl od svých 17, 18 let u sestry právě. No a protože ten rok šel na vojnu, tak já jsem vlastně zůstal u té sestry tím, že poslední den v srpnu zemřela maminka, tak já už jsem nenastoupil do Duchcova, já jsem vyrůstal v Duchcově, tak už jsem nenastoupil do školy v Duchcově, ale tady v Teplicích a tím pádem už jsem zůstal tady v Teplicích. Ta moje starší sestra, protože já jsem zapomněl říct, že moje sestra byla o 20 let starší, téměř, o 19 a půl roku, takže to bylo taky o něčem jiným, takže ten vztah tam byl trošku jinačí.
3: Myslíte si, že tyhle dva vaše osudy se propojili třeba i díky tomuto, že jste měli podobné dětství nebo následky toho?
5: Tím, že jsme měli společný předchozí život, no, podobný, to, takže nás to asi dalo taky dohromady. Proto jsme se na spoustu věcí dívali jinak. Neměli jsme nad sebou nikoho, kdo by nám řídil život, tak jako jsme to dělali my už potom našim dětem, tak o to jsme to měli možná snažší. A zase na druhou stranu si myslím, že i těžší, protože všechno jsme vlastně objevovali.
4: Já jsem třeba chodila z práce večer v 9 a myslíte, že jsme měli schůzku. Hotelu Dietrich v kavárně. Tam jsme si dali kávu, no, a doprovodili jsme se navzájem domů, a nebo už jsme potom spolu bydleli u té naší kamarádky, u které jsme se vlastně poprvé viděli. No, ta nám nabídla, že tam u ní můžeme bydlet, protože byla zrovna momentálně sama. No, takže tam jsme začali tím, že jsme spolu začali bydlet. No.
3: Vy jste spolu bydleli dřív, než jste se vzali?
4: Ano, ano, my jsme spolu 2 roky vlastně. Takhle, než jsme se vzali, tak jsme spolu bydleli. Pak jsme čekali dceru, potkali jsme manželovu sestru Martu a tak nám řekla, že máme přijít k ním, aby jsme bydleli u nich. No. Tak nám nic jiného nezbylo, když jsme měli dceru, tak jsme spolu museli zůstat. No, a potom,
3: a jak k tomu došlo teda?
4: Jak k tomu došlo? No, no, Duch Svatý do mě nestoupil.
3: Asi to nebylo plánované, nebo jo?
4: No, nebylo to plánované, to víte, že ne, ale když už se to stalo, no tak to zůstalo tak, jak to bylo, a pak v roce 65 přišel domů, Marta ho, jako sestra ho poslala, aby se podíval do ložnice, tam ležel oblek a řekl, a švagr Láďa, to byl takový, to tak řekl, a bude svatba. Mě už to nebaví poslouchat ty dětky tady okolo, že ten náš kluk ještě není ženatý, tak bude svatba.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svá srdce otevírají manželé Hana a Karel Prokešovi.
2: 2 roky spolu chodili, žili a dokonce už čekali dítě. Ke svatbě musela Karla popostrčit vlastní sestra.
1: Šlo to snadno. Hanka i Karel věděli, že spolu chtějí být a budou. Jejich velký den připadl na 13. března 1965.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak jsme měli svatbu nahoře v Dubí v hotelu Sport. Jsme měli hostinu. No.
4: A obřad?
3: Obřad byl na tom, to se tenkrát bylo na Národním výboru, že jo, Národní výbor Teplice.
4: To říkáte tak jako, že ta hostina byla důležitější než ten obřad, ale ten...
3: No obřad, no tam si řeknete ano a je to, vyňatíte si prstinky a... No, ale směju se, protože ten, co nás oddával, ten pan předseda, tak už nebyl ve funkci vlastně, by se dalo říct, jo, že už byl v důchodu. A tak se směju, vždycky říkám, hele, ta naše svatba vlastně je neplatná skoro, protože on už nebyl představitel výboru.
4: A prstínky sehnala taky švagrová, nebo to jste si vybírali vy?
3: Ne, tyhle vybral manžel a víte kde? V Prostějově.
4: Proč až v Prostějově?
3: Protože tam byl na služební cestě.
4: To bylo překvapení.
5: Můj šéf byl, s kterým jsem dělal šofér a byl v oděvních závodech v Prostějově a já z dlouhý chvíle coural po městě a zjistil jsem, že jsou tam závěreční zkoušky, veřejné závěreční zkoušky zlatníků. Tak jsem tam zašel a v té době, v tom roce 65, ještě nebylo tak, že jste přišel do obchodu a mohl jste si koupit prstýnek, jaký jste chtěl. Takže najednou jsem viděl šanci, že tam bylo plato, na který bylo desítky snubních prstýnků a díky asi té mej hubě jsem se teda zeptal, jestli je možný, abych si 2 koupil. A on řekl, když víte velikost, tak vám ho upravíme ještě do hodiny na stejnou velikost, protože ty kluci jsou tady od toho, ty se to učit. Takže nevím, jestli to ještě dneska můžu říct. A za ten jeden prstínek jsem tam dal tenkrát necelých 500 korun. A takhle jsme vlastně přišli mít prstínku a nosíme do dneška denně. Nesundám ho, já už ani nesundám snad. A dělám s ním, jak říkám, hrabu se v zemi, spravoval jsem ho to všecko a furt ten prstínek drží. Vždycky jsem ho trošku musel narovnat, ale drží. Takže vážím si toho, že ačkoliv nebyl tak drahý, tak je pro mě to nejdražší, co mám na ruce teďka.
4: Kromě toho, co máte vedle sebe.
5: To taky.
3: 60 ale, let, toho tam je.
5: Řekl jsem na ruce. Tu mám jenom na krku.
4: Hanka nemá jenom ten prstýnek, má i další. Co to je?
3: To je taky k výročí jedné svatby. Tohle je teda prstínek, to jsem dostala od švagrový Marty. Tenhle ten je k těm 55. Smaragd 55. No, tohle jsem dostala k 70. od příbuzných. A k 40. výročí svatby je tady ten.
5: Rubínová svatba 40, tak to bylo k svatbě rubínový.
4: Vy to tak hezky držíte. Ale víte, že na diamantovou teda diamant, jo?
3: No jo, ale to jsme nechtěli. Diamant.
5: Jak to?
3: To prej se pak všechno ruší.
5: Tak máme v povědomí, že to. Já jsem nosil téměř celý život pečeťák, pak jsem přišel o monogram, tak jsem si pak pořídil tohleto. No a tohleto je ten, jak jsem říkal, že smaragdová. No a protože se někde povídalo, tak my jsme, nejsme pověrčiví, ale vidíte, že nemám ani na ruce. Takže proč zase další prstínek a mít ho tamhle někde leže v krabice? Takže my, když někam jdeme do společnosti, tak si beru jiný hodinky, beru si jiný prstýky, no, ale...
3: Připravím vždycky krabičku, jo, s prstýnkama mám hodinky. Já si náhramek vemu zlatý, to jsem dostala zlatý náhramek, taky už třetí a to prý je už poslední, co jsem dostala. Já jsem to ztratila.
4: To je hezké, jak vy demonstrujete to, že k sobě patříte. To už se málo kdy, kde u koho vidí, že by hrdě nosil ty prstínky. Vy jich máte ještě několik, ještě si můžete podle nálady vybrat, z kterého toho výročí zvolíte. A že tak jako hrdě jdete spolu, hezky se obléknete, vyrazíte.
3: Jdeme ulicí a všichni, co takhle, když náhodou jsou to, tak říkají, vám to sluší.
4: A je to pravda?
3: No, my, jako vždycky, my ani doma nechodíme v teplákách. Jo, my nemáme tepláky. My máme tepláky jediný nebo starý odrbaný kalhoty na zahradě. Ale jinak mám třeba kalhoty, které už nejsou ani špinavý nebo ne záplatovaný, ale už bych v nich třeba do, na ulici nešla, ale nosím je doma. Prostě u nás tepláky neexistují.
4: Zpátky k té svatbě, my jsme se dotkli prstínků. Nechyběli vám tam ti rodiče, nebo kdo zastoupil jejich roli? Jak to bylo na té vaší svatbě?
5: Švagr a sestra, bratr a jeho paní, no a kamarádi. Jinak jsme neměli nic, naše příbuzenstvo nebylo až tak velký. Vlastně my jsme už kromě tety a strejdy už jsme nikoho neměli tady. Takže my jsme vlastně neměli rodinu nějak, po válce už potom nebyla moc početná. Nás bylo na svatbě jenom asi 12 nebo 15, to nebyla žádná hogo-fogo svatba, to byla jenom tak posezení, popovídání, někde v kolem 6. jsme se sebrali, jeli jsme domů, bylo vymalováno. My jsme to vlastně oslavovali jenom s přátelama a vůbec jsme neměli pocit, že jsme o něco přišli, naopak. My už jsme vlastně byli spolu půl druhého roku, takže už to bylo taky o něčem jiným, že my jsme viděli, tak jako někdo vydrží, že se s tou dotyčnou vyspí až po svatební obřadu, tak to u nás nebyl ten případ.
4: Když teda jste se vzali, tak měli jste nějaké plány do života, co byste chtěli?
3: Žít v klidu a v pohodě.
5: No a můj plat nebyl žádný velký, manželky plat nebyl žádný velký. Neměli jsme žádného sponzora, takže když se mi povedlo v Poděbradech koupit příbory za polovic, než se běžně prodávali, tak jsme z toho měli radost. A takových věcí jsme měli řadu. Když jsme se brali, tak nám samozřejmě ze zaměstna ode mě z práce a od manželky z práce svatební dar vypadal tak, že jsme dostali ručníky a povlečení a nádobí nějaký a to. Tak jsme z toho měli radost, ale že bychom plánovali nějakou, jak dneska si dělají iluze, my jsme věděli, že na barák nebudeme nikdy mít, to, že bydlíme ve svým dneska, to je víceméně náhoda a štěstí, ale myslím, že jsme se taky o to trošku přičinili. No.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou, vlastně už diamantovou lásku mezi sebou mají Hana a Karel Prokešovi z Teplic.
2: Jakoby si vytáhli z osudí života výherní los, když se našli. Brali se v roce 1965.
1: Ale dcera se jim narodila už rok předtím.
3: Před svatbou. A se narodila 7. srpna 1964.
4: Jaké to bylo?
3: No, krásný to bylo. No, hezká, krásná holka to byla. No. A celý bar dole v divadle jí oslavoval s tátou. No, bohužel dopadlo to tak špatně, že když jí necelých 10 let, tak přišla o život. Tragicky se střelili s motorkou kluk u baráku, když šla ze školy.
4: Doma před barákem?
3: Doma před barákem, ano. Já jsem to viděla to z okna. Já jsem přišla domů z práce a šla jsem otevřít všechny okna, co jsme měli, a dívala jsem se, jestli už jde ze školy. Jo. No a v tom najednou slyším ráno a křičeli na mě, že tam je Hanka. 18-letý kluk na motorce jí srazil. Těsně u chodníku už byla, už jenom i stačil jeden nebo dva kroky, aby se dostala na chodník, a on vyletěl od Prahy, z té pražské, a ta zatáčka jako trochu vynášela a on vletěl až do levý strany právě. Tak jsem letěla dolů po schodech, no, ten kamarád, co tam, tak ji vzal do náručí a tam nám jedno auto nám zastavilo, odvezli jsme ji do nemocnice, mezi tím přijel manžel z práce a tak mu tam řekli, že co se stalo, no tak jel za námi do nemocnice, no a říkal, že to nebylo slučitelné se životem. No, takže takhle, no.
5: No, to víte, že se zastaví život a všecko, ale jak říkám, měli jsme štěstí, do roka se narodil jeden, protože jsme měli i v té době, přes ty počátečních pár dní, kdy jsme nebyli schopni nic dělat, tak pak jsme měli stejně spousty práce, protože tím, že už jsme čekali nový život, tak jsem předělával celý byt, takže jsme měli spousty práce a starostí. Paní měla problémy zdravotní, takže jsme Vánoce trávili ve špitále, ale všechno jsme zvládli, no, zaplať pánbůh.
6: Cítil jste, že jako chlap musíte své ženě pomoct?
5: Určitě, tam nebylo jiný vyhnutí. My jsme měli představy o našem životě jiný a najednou se to všechno přerušilo, takže nám nic jiného nezbylo, než že i to, co se mi nelíbilo, se muselo dělat, aby jsme šli dál. Bylo to špatný. Ta doba, radši bych na ní nespomínal.
3: No jo, no, a kamaráda měli jsme. Pak jsme byli jako u švagrovi a u švagra Duchcově u bráchy. A doktor Ira

0: Vojta Ira, to byl doktor, to byl taky jeden z našich kamarádů. Když jsme něco potřebovali, jak jsme se vždycky na něj mohli obrátit, tak prostě řekl jako Karlovi, že mi žádný prášky dávat nebude, aby koukal, abych byla rychle zase v jiném stavu. No, náhodou se to povedlo a 29. května 75 se narodil syn Karel, který mu už je dneska 50.
1: Pomohlo to?
0: No, to víte, že to pomohlo, protože člověk se nemohl zaobírat myšlenkama, prostě jo. A třeba s kočárem sice jsem chodila každý druhý den nebo to na hřbitov, jo, dávat kytky a to, ale přece jenom to bylo pořád, že se člověk musel na to malé dítě, na to mimino soustředit, že jo, takže tak jako to pomohlo částečně, no, že ještě oddál.
1: Ale je tam možná takové to stigma, možná tím poměřujete všechno to, co přišlo potom.
0: No, když se narodil syn, ten starší, tak jsme za ním chodili prostě pořád, jsme ho hlídali, aby se mu něco nestalo. A, no, měli jsme pořád starosti, no, aby se mu něco nestalo, aby byl v pořádku. A, no. Pak se narodil ten druhý, tak to už potom, to už zase takový, už to, se to tak jako sklidnilo všechno, že jo.
1: Jsou ty děti, dnes vaši synové, radost? Je to radost vašeho života? Cítíte to jako pokračování, že i když tu jednou nebudete, že jste tu něco nechali, něco hezkého?
0: No to doufáme, že si spolu budou pořád rozumět, synové. No, oba jsou ženatní, mají svoje děti, mají svoje rodiny, no a my jim do toho nemluvíme, ať si dělají, co umějí, ať ukážou, co oni umějí. A ten starší syn má 12-letého syna a 10-letou dceru a ten mladší syn má 18-letý dvojčata, holku a kluka.
1: Když se za tím životem ohlédnete, přes i ty těžkosti a nástrahy, co jste zažili, byl to hezký život?
0: Byl. Byl. Jednoduše řečeno byl.
2: Proč byl? Je, ne?
0: No, je ještě, no. Byl a bude, no. Bude.
1: Jak dlouho chcete ještě tady být?
0: No, já jsem dostala teď ze zdravotní veřejná, vzájemná zdravotní pojišťovna. Tak mi poslali novou poukázku, průkaz, kartičku. A je tam na 10 let, že je. Tak musím tady být ještě 10 let. To znamená, že tady musím být do 94.
2: No já když tak přemýšlím, tak abych jí udělal radost, tak si půjdu vyměnit v prosinci občanku, abych jí měl taky někdo.
1: Je ten humor a smích důležitý pro to zdraví a pro to, aby těm dvou to klapalo?
2: Určitě. Určitě. Já si myslím, že život by měl být aspoň takový, jaký máme my. To znamená, to, co se mi nelíbí, na to rychle zapomenout a těšit se, že za chvíli bude něco hezkýho a dobrýho a to nic jiného.
3: Jak napsal kdysi Jiří Wolkr, láska je na to, aby vedla, a čas je plamen očistný.
4: Jen síla citů, které Hanka a Karel mezi sebou mají, je dovedla až do dnešních dnů. A to v pokoře, úctě a lásce.
3: I jim bychom rádi poděkovali za jejich zpověď. A poslali po Patrikovi malý dárek. 2 zlaté hrnečky zlaté lásky a digitální rádio.
0: Děkujeme.
2: Jste slyšel, co já celý život kolem sebe musím mít rádio, takže mám teď to.
0: Ježiš, ty jsou krásný. To si teď ještě musím najít někde místo, abych si hezky postavila.
1: To doufám, budete používat.
2: To je pro nás škoda. To je pro nás škoda.
0: Škoda je dobrého člověka, když umře. Jinak tam těch věcí není škoda. Obzvlášť tehle těch, co je k užitku.
1: Vy byste měli mít něco skoro, řekl bych, diamantovýho už, ne?
2: No, my jsme rádi, že máme, že jsme spolu, že žijeme, zaplať pánbu.
0: tak my nepotřebujeme darovat diamant. My jsme stačí, když mám diamant tady.
1: Vy jste drahokami sami o sobě.
0: Já, to je drahokam. Já jsem platonicky byla do Petra Kosky zamilovaná. To byl pěkný, hezký kluk.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Dnešek patří manželům Haně a Karlovi Prokešovým z Teplic.
2: Řekli jsme si, že je podrobíme malé manželské zkoušce.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, aby ověřil, jak žijí, co o sobě vědí a jak dokáží odhadnout toho druhého. Dostali stejné otázky, ale každýho si Patrik vzal stranou, aby se neslyšeli.
2: Teprve teď se všichni dozvíme, jak to dopadlo.
3: Jaký šperk nosila, když jste se seznámili?
4: Prstýnek.
5: Takový něco podobného, jako je tady, akorát to mělo bílej kamínek, jenom takový obyčejný prstýnek jsem nosila.
3: Na kterou tvář vás obyčejně líbal Karel?
5: Na obě.
4: Jak se ke mně postavila, tak to dostala.
3: Jakou barvu očí má?
4: Řekl bych, že má hnědý nebo na hnědozelený, ale...
3: Jakou máte barvu očí?
5: Jo, to nevím, já se do nich nekoukám. Ale říkali, že prej mám zelenou, tak
3: Jaký typ vůně máte ráda?
5: Já mám ráda levanduly, ale parfémy žádné nepoužívám.
4: A teď si nemyslím, já vůbec teď nevím, jestli něco používám. Myslím, já nemám totiž 50 let čich, takže já to neumím posoudit už dneska.
3: Jaký typ postavy měl Karel při seznámení?
5: Byl štíhlej, byl pěkný štíhlej kluk.
4: Tak jak dneska? 174-65, velikost košile jsem býval menší, teď už větší, takže furt jsem stejný, já jsem furt stejný.
3: Kam jste ji prvně pozval?
4: Do kavárny, to bylo naše první.
5: No my jsme chodili do toho, do Dietrichu na kávu, do kavárny Dietrich, tak tam jsme chodívali na kávu.
3: U čeho Karel udělá největší nepořádek?
5: V kuchyni.
4: Příklad, abych nešel daleko. Včera jsem dělal červenou řepu na zahradě, protože vím, že bych s ní udělal nepořádek doma, který bych musel si sám uklidit, takže nejsem nepořádný, aspoň si to myslím.
3: Sbíral někdy něco?
5: My sbíráme pořád nějaký věci. Jsme jak starožitníci, jak vetešníci. Sbíráme.
4: Od vzpomínek počínaje až po nějakou kravinu. Kam se podíváte, všude mám něco. Nic nevyhodím, naopak, když ještě něco stojí u popelnice, tak to seberu.
5: Najde něco na ulici šikovného, tak to sebere a říká, to se hodí.
3: Kdo doplňuje toaletní papír?
5: Já.
4: O výhradně, paní.
3: Kdo utírá nádobí?
5: Někdy já, ale většinou v Karel.
4: No, tak teď jenom já, ale paní občas taky, kecal bych. Ano, jednou za čas, když jsem jako dlouho pryč, tak se to tam nahromadí, umeje i utře nádobí a uklidí.
3: Co byste si na sebe nikdy nevzala?
5: Já ani nevím, nějaký vytáhnej svetr, nebo jak, jo, to neexistuje prostě.
4: Myslím si, že nějaký vytáhnej svetr, to určitě by si nevzala na sebe, no.
3: Který sport má nejraději?
5: Nejradši, no chodí rád pěšky.
4: Sport pro mě je to, že chodím na zahradu.
3: Jak dlouho obědváte?
4: U oběda netrávíme dlouho. Já to připravím a paní přijde a začneme jíst tak pár minut. A není.
5: No tak to půl hodinku, 3/4 hodinky, no.
3: Nosil někdy kníra?
5: Ne. Ten se každý den ráno holí. Každý den se holí.
4: Teď mi udělali krásnou radost, velikou radost. Teď mi syn s nevěstou koupili, tentokrát mám opravdu fantastický holicí stroj už na baterku za pár minut a hlavně ty fousy, které mi jako přerůstaly, tak tohle to nějak umí odsínout, takže paráda.
5: Ale vychvaluje si to, jak je to krásný holení.
3: V noci on, pyžamo nebo spodní prádlo?
5: Pyžamo.
4: Ne, spodní prádlo není do postele. Můžu vám ukázat skříň, já mám aspoň 20 pyžam.
3: Kdo byl v noci větší experimentátor?
5: Manžel.
4: No, máme se rádi, dokážeme si udělat na to čas, ale že bych se v tom nějak vyžíval, to si nemyslím.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: No jenom tak normálně na ústa nebo na tvář, no.
4: My to nepřeháníme a samozřejmě na pusu, no ale pak se taky, víte, když je tma, tak se můžete splést.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Karel se potom, co Hanka marodila s rukou, začal starat více o vaření. Dokonce i peče.
2: Také tráví hodně času na jejich zahradě, kde si občas oba sednou na lavičku, drží se za ruce a je jim dobře. Milují divadlo, kavárny, taneční setkání.
1: Kde vidí výhodu stáří? V čem jsou plusy života 60letého manželství?
5: No, plusy. Jsem 30 let do důchodu, teď 9. prosince to bude 30 let, co jsem nastoupila do důchodu. Nemám žádný problémy, žádný starosti, nemusím ráno stávat do práce a pospíchat někam. Jo. Takže to je takový klidný život, no, prostě.
3: A Karo se postará, uvaří?
5: Ano, ano.
3: Báli jste se někdy v životě jeden od toho druhého, třeba kvůli nějaké nemoci nebo nějaké jiné potíže, než byla ta společná, co jste prožili?
5: No bála, já jsem, nebylo to příjemné, když manžel byl v nemocnici, 2 dny tam ležel a ležíte v té ložnici, tak se říkám, doprč jste takový divný, že tady není, jo? Že prostě je ta postel prázdná, takový, bylo to takový divný. No.
3: Měla jste strach o něj?
5: To, má, to, ví, to je jasný, že jo, že prostě nevíte, co z toho vznikne nebo podobně, že jo, naštěstí pak narazil na lepšího pana doktora a ten zjistil, co mu chybělo, no a od té doby je to v pořádku, no. Takže zjistili pak, že vlastně v těch Benátkách musel chytit nějaký virus, nějaký bacil, že to je v Benátkách známý prej, ten pan doktor říkal, a je, tak vy jste byl v Benátkách, tak už vím, co s vámi. No, takže mu dal jiný prášky a už pak byl v pořádku. No. My jsme prostě měli tím, že jsme byli bez rodičů a bez toho, tak jsme k sobě tak nějak našli cestu, že? A v případě, že to tak bychom asi tak spolu dlouho nevydrželi, kdyby jsme měli nějaký problémy nebo... A tak proto jsme tady taky ještě tak dlouho spolu. Když jste spolu tak dlouho, tak už to pak přechází do takové fáze jako pomalu jako přátelství nebo jo, že tak nějak... Já nevím, jak bych to popsala. No.
3: Ono jenom to, že víte, že ten druhý je vedle. Že když natáhnete ruku, tak najdete tu druhou pomocnou, to je přece fajn.
5: Navíc jdeme spolu spát, že jo, protože máme postele vedle sebe, ráno spolu snídáme, jo, takže my jsme pořád tak jako neřešíme to, že bychom každý si to dělali, jak chtěli.
4: My se tu ruku podáváme ráno. Každý ráno se probudíme, tak po sobě šáhneme. Nic víc, než po sobě šáhneme, aby jsme se ujistili, že už jsme vzhůru.
5: Ahoj a jdeme se nasnídat, no, pak uděláme tu pyžamovou hodinku si tady, jo. Pak manžel se podívá do kuchyně, a zeptá, do ledničky a zeptá se, co bych chtěla k obědu, co má uvařit.
3: No. Manžel vaří.
5: Manžel vaří, manžel nakupuje.
3: No, jste šťastná žena.
5: Jak jsem měla tu zlámanou pravou ruku, jo, takže jsem nemohla nic dělat, no tak, aby neumřel hlady, prohlásil, takže musí vařit si sám, no tak vaří, no, i pro mě.
3: Kdyby měla nějaká slova díku, jakoby shrnutí toho celého života, za co byste své ženě poděkoval?
4: Líp jsem si neuměl vybrat. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem potkal tuhle tu ženskou, nebo mojí paní. My jsme o sobě věděli jenom to, co jsem řekl, že jsme byli bez rodičů. Ale postupem času se ukazovalo, že i to je důležitý, že jsme byli sami a že jsme se museli o sebe nějak postarat. A to se nám pak asi nějak v tom životě hodilo, nebo já to neumím jinak vyjádřit.
3: Kdyby jeden z vás odešel, bude to bolest?
4: Ani na to nebo, nechci odpovídat. Ne, to vůbec, to si prostě nepřipouštím a hotovo. A dělám všecko pro to, aby to bylo hodně a hodně za dlouho.
3: To je podle mě ale důkaz toho, že ten člověk, ten druhý, ta Hanka je ve vás vryta, že je kouskem vás, že to je ta láska, že vlastně by chyběla.
4: Neumím si to představit. Neumím si to, ani to nechci řešit. Ona mě oxikuje často, když mě takováhle myšlenka napadne, tak mě hned oxikne a řekne, jak to říkají naše děti, to neřeš. Neumím si to představit. Neumím si to představit.
5: Já můžu říct jenom na to tolik, že jsem si nikdy nemyslela, že bych se dožila 84, protože moje maminka i mi zemřela, když jí bylo něco přes 42. Takže já jsem vděčná za to, že jsem se dožila tady toho věku a budu se snažit, abych ještě nějaký ten rok tady vydržela.
4: Já.
3: Prostá jednoduchá otázka. Milujete ho?
5: No to víte, že to je pořád tak nějak platný. Že to platí.
3: Milujete jí?
4: To přece je jasný, ne? Já na to neumím jak odpovědět. Jo? No, zaplať pámu. Zaplať pámu.

0: Hana a Karel Prokešovi jsou osudu vděční, že je spojil dohromady.
1: Našli lásku, kterou je jejich rodiče nestihli naučit. Odešli příliš brzo.
0: Zjistili, že láska nepotřebuje nic, jen lásku. Je to ten nejčistší cit, který si můžeme uchovat celý život.
1: Jak prohlásil František z Assisi, lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.
0: Ať jste na konci svého života bohatí díky lásce a pochopení. Ať se můžete ohlédnout zpět a říci si, miloval jsem, poznal jsem lásku. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Stoupají počty studentů středních škol. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Zítra bude polojasno, později s přeháňkami či bouřkami a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistici proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou postupně klesat. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Novinářům to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Už odpoledne kolem 15. hodiny porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vyplývá to z webu Českých drah. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ven z Voncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude dřevo pro delší životnost ošetřené speciální impregnací.
3: Nové dřevěné chodníky nejen zlepší pohodlí a bezpečnost pohybu, ale zároveň pomohou chránit okolní zeleň. Díky nim se omezí sešlapování půdy a poškozování kořenových systémů místních stromů.
2: Soundtrack Poděbrady dnes otvírá svůj 11. ročník. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nabídne vystoupení zpěvačky Báry Basikové, Markéty Irglové i promítání válečného snímku Tmavomodrý svět s živou hudbou v podání Komorní filharmonie Pardubice.
4: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
5: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
4: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně oslovil.
5: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě bude z akce už v pátek večer. V sobotu od 10 hodin pak nabídne rozhovor Libora Boučka s hercem a skladatelem Ondřejem Brzobohatým, který posluchačům i zahraje. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Zítra čekáme také letní počasí s teplotami do 32 stupňů, na západě Čech jen kolem 26. Odpoledne ale bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky s bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Přerov je na 278. kilometru nehoda již odklizena nad Krajnici. A na silnici 48 u Českého Těšína u hranic brzdí provoz omezení oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku, takhle byste se chovali vy. Pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě z pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že si ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se záhadou.

0: Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl z hurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
1: Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu. Nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl. Zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku... Potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No... Připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starej Ridley mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Roza nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku... Potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějak

0: Tvojí prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
1: Kolik hodin se má strhnout to bláznovství s utíkáním?
2: V 9 hodin. Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
1: Čanku!
2: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala.
0: Ale aby Roza zase nezjankovatila, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku?
1: Čanku, právě s medikamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
0: Iciku, starý kamaráde.
1: Dobrá.
0: Já věděl.
1: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
0: Iciku!
1: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
0: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
1: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
0: Iciku, příteli, drž mi palce.
3: Haló? Haló? Haló? Haló?
4: Ridley!
3: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
4: Ale pane Schönsteine, k věci.
3: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
4: Kdo?
3: Chunk McGowan.
4: Nesmysl.
3: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
4: A to je všechno?
3: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
4: Ten kus líny irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
3: Ano, ano, ano.
4: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
3: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát, jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mužku.
5: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
0: Starý brachu!
3: Čanku!
0: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
3: A
0: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
3: A prášky?
0: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyu k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je Roza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Dela své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Dela. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Dela. Ojoj. Ale následující 2 hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z 5. obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Dela složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Dela. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským. Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže. Můžu dát smažit řízky, Jimmy? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně. 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme. Jim vyněl balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemyslíš si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo. Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jimmy. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení. No, není perfektní, Jimmy? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla. Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí. Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se. Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Dneska se vás zeptám na něco, co možná není úplně jednoduché říci nahlas. Dokázali jste si někde v životě říct o vyšší plat? Řekli jste svému šéfovi, myslím, že si zasloužím víc. Možná jste měli pocit, že pracujete dobře, že jste spolehliví, že svou práci děláte opravdu na výbornou, ale stejně jste se neodvážili si o přidání říci. Protože jste možná byli vychováni trochu jinak. Člověk měl být rád, že má práci, držet krok a moc si nevyskakovat. A tak mě dnes zajímá vaše zkušenost. Jak to bylo za vašeho pracovního života? Říkali jste si o peníze, když jste cítili, že byste měli nárok na přidání, nebo vám zaměstnavatel přidával pravidelně sám? A povedlo se vám někdy vyjednat si vyšší plat? Třeba se dnes večer zavzpomínáme na doby, kdy se o penězích v práci mluvilo úplně jinak než dnes. Tak mi zavolejte. Dokázali jste si v životě říci o vyšší plat? A jak to dopadlo? Nebo jste byli nadřízeným a museli jste řešit dotazy vašich podřízených na platové podmínky? Volejte Jarku Barbuříkovou z Línské studio 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat a dokázali jste vůbec někdy za svůj život říci šéfovi, že byste si zasloužili přidat? Paní Ludmila z Brna je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jaruško. Já vás zdravím a zdravím všichni posluchači noční linky. Tak já vám řeknu, že já se nebála jsem se nikdy, že abych si neřekla o větší plat. Protože já jsem byla vyučená panská krejčová a dostala jsem se do provozovny, kde byli čtyři chlapi a nás tam po vyučení dal jednoho kluka a mě. A oni mě pořád dávali jenom párat věcí a to se musela vypárat, vyžehlit, dát to nastříhat a oni mi to zase vrátili a pak jsem teprve šila. A já jsem za to měla pár korun. Tak to jsem se teda ozvala a říkala jsem, že jsem vyučená a že nejsem zvědavá. Pardon, tady dělat jenom jako tu, která tady páře. Tak dobře, tak nakonec, no tak jsem to proplakala taky ze začátku, ale pan šéf potom mě přidal, tak to bylo jednou. Potom jsem si našla přítele, protože jsem byla rozvedená a on měl výrobnu cukrovinek. Přes týden dělal zákusky, on to nedělal, on to jenom rozvážel. On byl šéf a měl společníka, které to tam řídil. A oni si mysleli, že získají levnou pracovní sílu, jo? Takže já jsem chodila na 9 hodinu a dom jsem šla v 6 hodin a večer. A teďka bylo vždycky konec měsíce a že bude peníze. A tak já na něho, ne na to přítele, na toho šéfa tam. Já říkám, a že byste taky mě vyplatili? A on říká, no to musíte říct panu šéfovi. Já říkám, no ale on říká, že vy jste šéf, tak počkejte, až on přijde. Tak on přijel, že bude rozvážet a on říká, Liduška by chtěla peníze taky. A protože já jsem tam, Jaruško, třeba na Vánoce jsme měli zakázku 3 metráky cukroví. Kdybyste to viděla, já jsem potom už vůbec nemohla cukroví vidět. Bednu, jak je na ovoce, plnou pracny. No to, když jste naplnila, pak on to pekl a já jsem to zase vyklopila. A nebo rohlíčku.
0: Dobře, vraťme se ale k těm penězům.
1: A já jsem rodin penězům. No a on přišel a že taky to vyplať, ten můj přítel. Tak on mě dal peníze a já říkám, a to si děláte srandu, ne? Tak za to by vám nedělali ani Vietnamky. A on říká, no jo, však on se s váma potom vyrovná ještě. Takže on se bál mě dát peníze a ten můj, tak já jsem potom poslouchal, když si myslíš, jako, že já tady budu dělat hlopáka, tak to teda ne. Tak on mě potom ještě 2000 přidal. Tak a to bylo. A po třetí, já jsem dělala ve škole, abych děcko dostala do školky, tak tam se u nás v Tišnově otvírala nová školka. A tak my jsme to tam všechno museli umývat, co jsme byli najati, bylo nás 9, učitelky a pracovník a uklízečky 2, to jsme byli my. A kuchařky. Kuchařka 1 a tam měla taky pomocnicu. No a oni normálně pořád přidávali učitelům a nám nic. Já říkám, no tak to teda takhle to nepůjde. A já jsem byla za dobře, já ne, že bych byla tak drzá, ale byla jsem za dobře s ředitelkou a ona, já jí říkám, poslouchej, ale to je nespravedlivý, když byly odměny. Já říkám, jako učitelky tady se stojí, jo, aby šli na procházku, tak děcka tady nechávají válet v písku, aby byli nemocní. A a mít potom tady všude písek, to není možný. A ona, no dobře, tak já vám přidám. Tak vám potom přidala, ale až si vyzkoušela, co to obnáší, protože já jsem byla vyučená ta Kryčová, takže ona po mně chtěla třeba, abych něco šila doma. Já do celé školky jsem šila závěsy, do celé školky jsem šila záclony a ona vždycky mi říkala, běž dom a já za tebe budu, když děcka spijou, tak já za tebe budu uklízet, protože to jsme museli umýt třídu po obědě, záchody, šatny a tak. A přesto se já jsem teda přišla a ona v kalotkách a v podprsence uklízela. A říká, že spocená, to je strašná práce, no to bych teda dělat nechtěla. Tak potom se k nám chovali líp. Jo, takže jsem otevřela pusu, nebála jsem se. A potom mě navedlo malý do Eroha, tak tam jsem se...
0: Už když jste začínala ve své první práci jako švadlenka, tak jste se nebála říct o přidání. Potom jste řekla svému partnerovi docela teda zajímavým způsobem, aby vám přidal. A třetí historka byla vlastně taky podobná a originální. Paní Ludmilko, moc děkujeme za zavolání, děkujeme, že nás posloucháte, že se zapojujete. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a vám přejeme klidný, krásný večer.
1: Já vám děkuju za přijetí. A už mu ušel ten Robert. A že ho zdravím, protože on je pořád zdravý. Takže ho zdravím taky. A přeji vám krásný zážitky, co vám co kdo řekne. To jsem velice zvědavá.
0: Já taky. Kolikrát jste si v životě pomysleli, že už byste si měli vydělávat víc? A našli jste někdy odvahu to také skutečně říci nahlas vašemu nadřízenému? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Elán v noční lince Českého rozhlasu. Peníze jsou citlivé téma, zvlášť když o ně máme požádat svého šéfa. Jak jste to měli vy? Uměli jste si říct si o vyšší plat? Na to se vás teď ptá Jarka a ptám se paní Boženky, která volá z Hradce Králové. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chci vám říct můj případ. Já jsem nastupovala v roce 59 do cihelny, protože jsem nemohla nikam dojíždět, prostě bydleli jsme na vesnici a měla jsem 3 děti, 2 chodily do školky a jedna byla 6měsíční. Tak mě nabídla moje mamka, že se o ní postará. Tak manžel jezdil autem nákladním v cihelně, tak mi říká, jestli jako bych nejezdila s ním. Tak jsem s ním jezdila asi 3 roky, to jsme vagónovali a prostě vykládali uhlí a tak. No, ale pan vedoucí za mnou přišel a říká mě, že jako manželé nesmějí pracovat na stejným pracovišti, co se týkalo účetních a vedoucích, a ne teda jako nás, když jsme oba dřeli u toho auta. Tak mě vzal do výroby. A já jsem už mezi tím tam pracovala a tak jsem prostě to brala. No, nebylo mi to jedno. A my jsme brali výplatu, bylo to v zimě, 400 zálohy a 360 jsme dobírali. Ten jeden měsíc jsem to spolkla, ale ten druhý měsíc, když jsem si šla pro výplatu, tak teda mě to rozhodilo a říkala jsem, že za ty peníze dělat nebudu. Přišla jsem do ty lisovny a říkám, bylo nás jich tam asi 10 a tak jsem říkala, já za tyhle peníze nedělám. A ženský se ke mně připojili a prostě jsme stávkovali. Nepracovali. A pán, co byl, dělník, že jo, co byl u lisu, tak šel do kanceláře a přišel s vedoucím a on prostě říká, proč jako nechceme dělat, a já říkám, my chceme dělat, ale ne za tyhle peníze. 2 to měli v úkole u toho lisu a my jsme to měli v časovce. A on prostě říká, no tak ať ještě to jako dokončíme tu směnu, a zavolal na ředitelství do Jičína a ty přijeli z toho ředitelství a já jsem trvala na tom, ať teda nám to dá všem úkolem, že za tyhle peníze dělat nebudu. No a pan ředitel se do mě jako pustil, říká mě, no, že prostě to cihelna tak neprosperuje a že teda se musíme smířit s menšíma platama. A já jsem říkala, my se musíme smířit s menšíma platama, já můžu jít do obchodu a můžu říct, dejte mi ten chleba levnějc, my si tolik nevyděláme. No prostě jsme se dali do debaty a já jsem jako říkala, že dokud nám to nedají jako úkolem všem stejně, takže jako nebudem pracovat. No, měla jsem obavy, aby ženský vydrželi, aby jsme teda všichni drželi za ten jeden provaz a byli všetky proti tomu, aby jsme dělali v té časovce. No a když pan ředitel viděl, že s námi nic nesvede, tak nám asi za den poslal úkoláře, který nám to všechno jako zúkoloval. No a my najednou jsme brali těch 1200 nebo tak nějak. No takže mě pak pan ředitel nazval, že jsem rebel a že podněcuju ke stáce. Já jsem říkala, no tak když mě vyhodí, jak mě vyhodí, tak to za těch 760 korun si práci najdu. No ale dopadlo to dobře, že nám teda všem přidali, nebylo to moc, ale v cihelně byla dřina, ať jste sáhla na to, jste chtěla, tak prostě jste se nadřela, že jo. No tak to dopadlo takhle, že jsem se jako nebála ozvat.
0: Vy jste šikovná, no tak vy jste měla ten motivátor, že když to nevíde, tak půjdete jinam, kde si tu práci najdete a peníze vyděláte. A jste hrdinka.
1: No, tak...
0: Jak dlouho jste tam potom ještě pracovala?
1: No, tak já jsem u cihelen pracovala celkem 20 roků, ale my jsme se pak přestěhovali do Hradce a manžela přeložili i s tím nákladákem sem do pomocných provozů, ale my jsme pak spadali pod Hrochu v Týnec. Takže jsme zase spolu jako jezdili, že jsem jezdila jako závozník, víte, takže jsem už v té cihelně jako nedělala. No.
0: No já teď
1: přímo
0: přemýšlím.
1: V těch tří vesnici, no.
0: Jaké to bylo být s mužem tolik let v práci, sedět tady s ním v kabině vozidla a pak ještě doma v obýváku?
1: Teď se mě ptáte tak, jako mi to říkali ženský, co jsme jezdili po těch provozech. Je říkali, jak ty to můžeš vydržet 24 hodin s mužem, ale já, můj muž byl šikovnej, já jsem ho nechala, ať tu práci řídí, nebo prostě tak nějak. Protože tenkrát byly vytěžovací střediska, že jo, takže my, když jsme jeli na delší cestu, tak jsme museli mít i náklad zpátky. No a víte, co já jsem o tom mluvila, když mě naštval, tak jsem mu uvařila rejži, co on neměl rád, víte. A už jsme se pak, on mě říká, co pak jsem provedl. Já říkám, no, tak si vzpomeň. Protože když jsem jako si vyhoudávala Folge, tak nebylo slyšet a on na to ucho zrovna, co jsem já jako byla na té straně, tak on mě slyšel. Takže on na mě vůbec nereagoval, když já jsem si vylejvala srdce v tom nákladňáku. No, tak až...
0: Boženko, tak děkujeme, děkujeme moc za vaši návštěvu, bylo to milé. Tak kéž by bylo víc takových dalších pozitivních příběhů dnešní noční lince. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Děkuju, Jaruško, a všem přeju dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. O čem si dnes povídáme? Ohlížíme se za naším pracovním životem. Vzpomínáme si na ty chvíle, kdy jsme si řekli o předání platu, anebo jsme si chtěli říct a nedokázali. Povedlo se vám někdy zaměstnavatele přesvědčit o tom, že máte nárok na vyšší plat? Koho se ptáme, koho můžeme pozdravit a představit?
1: Dobrý večer, já jsem Jiří, jsem ze Středočeského kraje.
0: Jiří, vítejte a povídejte.
1: Už mohu povídat?
0: Ano.
1: No, já bych to trošku otočil. Říct si o zvýšení platu přímo, to jsem nikdy nedokázal, takhle napřímo, ale šéf nám přidal plat na základě naší výkonnosti, že jsme opravdu víc pracovali a zákazníci, kteří na nás byli závislí, celá firma, jako skladníci, tak prostě se tom zmínili a já jsem taky něco poznamenal, že za ty peníze, ale ne šéfovi. No a pak se stalo, že jsme něco na firmě slavili, to byla malá firma, 10 špičkových inženýrů, a 2 skladníci. Tak se na firmě něco slavilo, všichni jsme si tykali dávno, to bylo úžasné prostředí rodinné, ale makalo se tam. A sekretářka říkala, hele, běž vedle za Jindřichem, tak jsem tam šel, tam byla další sekretářka, jo, Jindřich tady, on hned přijde, ale tady máš obálku. Já říkám, no, tak to jsem jako přehnal s nějakou svou takovou tou drzostí, že moc pracujeme a neodpovídá tomu naše výplata. A tak jsem tak trošku se staženým jako vyšel z kanceláře, otevřel jsem tu obálku.
0: Čekal jste výpověď?
1: No, výpověď. No, čekal jsem nějakou nepříjemnost, že? Výpověď, to se tenkrát tak nějak nedávalo. Já už jsem asi 23 roku v důchodu, to jo. Už je dávno.
0: Tak nás nenapínejte, byly tam peníze.
1: A té obálce bylo pracovní, ne, to zařazení nebo výše platu z 18 tisíc na 25 tisíc. No. A to mě ohromilo po druhé tedy, no, že jo, spíš milé. A jak se tam slavilo, tak jsem řekl tak Jindřichu, že se jmenoval Jindřich. Jindřichu, od teďka žádný remcání ode mě neuslyšíš. A on se tak lehce usmál a řekl, to předpokládám. To byl výjimečný člověk a jméno Jindřich, když někde někdo má na vizice, třeba teďka většinou doktoři, tak poznamenám, že mám na

0: chce nějakou zkušenost, chce to být trošku diplomatický, ale musím říct, že vy jste na to šel velmi dobře. Lišácky a dává to smysl.
1: Ano, taková byla kdysi doba. A když jsem pracoval jako dělník v chemickém provoze na směny, to by dneska nikdo nevydržel, ta fabrika už taky je odstavená, tam jenom zůstal komín obrovský, tak tam jsme taky dostávali za práci rizikovou skutečně velký peníze, že kolikrát jsem řekl mistrovi, když se to se dávali peníze do ruky, hotově, z pytlíku takového výplatního, tak jsem říkal, Honzo, kdyby něco, já ty peníze vrátím.
0: Protože vy jste dobrý, Jiří, to je.
1: Tenkrát jsme měli 8,50 na hodinu a to bylo proti zákonu, že jsme brali 16 korun na hodinu. Jo? Čili dvakrát tolik. To byly skutečně vydělané peníze. Byla za námi vidět práce prostě. A tak to bylo, no. Ty vzpomínky zůstaly. Naštěstí jsem všechno přežil, všechny ty pracovní úskalí a jsou jako důchodce. Teďka už si to odpočítávám. Bude to asi 360 dnů do doby, než oslavím 80, pokud dožiju. A tady to rádio střední Čechy, že jo, poslouchám. A teďka jsou vzhůru, protože byl fotbal. A to byl adrenalin, to byl teda adrenalin maximální. Jak ty naše mančafty hrály, takže i v tomhle věku prostě sport.
0: Tak to má
1: střední
0: být.
1: Čechy.
0: Ano, a ideálně jakýkoliv regionální. Děkuju, že jste se dnes zapojil, že jste s námi teď vysílal noční linku. Jiří, moc vás zdravíme. A?
1: No, taky zdravím, ale pro posluchače. No, končila hudba, já jsem stisknul telefon a naprosto nepřipravený jsem hned byl do vysílání, takže taky od vás je to takový. Férový.
0: Ano, je to díky paní Ivece, pro ní teda bohužel, protože nám vypadla těsně před vysíláním, takže jsme se do toho obuli a naskočil jste teda opravdu naprosto nepřipraven, ale zvládl jste to na výbornou, jen tak dál.
1: Sadím sportku zítra, nebo jak se to jmenuje.
0: No, můžete.
1: Dobrou noc.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Za jednu minutu bude 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a vyprávění paní Ivety. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji, děkuji, krásnou noc. Zdravím všechny dobrý lidičky a chtěla bych říct k tomu tématu. Já jsem si nikdy o zvýšení platu neřekla, protože jsem ani nemohla. Jo? Já jsem dělala, jak je ta písnička teď od toho Korna, paní učitelka čeká před školkou, tak já jsem pracovala ve školství, jo? Učitelka mateřské školy, takže my jsme měli daný fixní plat. Já jsem začínala v té době, když mě bylo 23 po mateřské, 1600 korun jsem měla, jo? 1600. A potom dle roku odpracovaných se to stupňovalo, ta výše výplaty, takže to jsem si nemohla jako říkat o nějaký peníze. To bylo prostě dáno. Ale teď co chci říct, já jsem jednou, potom jsem dělala za nějaký roky, jsem se vypracovala, že jsem dělala ředitelku ve školičce a dostala jsem určitý rozpočet. A když vám zbyly ke konci roku peníze, jo, jako pro tu moji školičku, tak jsem to mohla rozdělit, jo, mezi ty zaměstnance podřízené, mě podřízené, dát jim odměny. Já jsem to vždycky dělala. Ale můžu vám říct, byly ředitelky, že normálně, když to jako nerozdělíte, nerozdáte, tak to jde státu. To propadá státu. Tak já jsem vždycky, co jsem měla ty peníze, tak já jsem dala školnice třeba, představte si, ona měla chudérka, měla zkrácený úvazek, tak měla plat kolem 5000, to bylo nic tu dobu, jo. Já jsem jí dala odměnu před těma Vánocema 21 000 k tomu platu. Ta byla bez sebe, ta byla divživa. Učitelce, co jsem tam měla, taky jsem dala takovou vysokou odměnu. Ty brali peněz a teďka ještě mě tam zbyly prostředky a já říkám, já tady celý rok makám, je to jako fakt, to byla práce, jo, účetnictví a takový, inventarizace a tak dále, pošta a tak dále, jo, pokladní deník, já nevím co, akce na vesnici, tak já, mě tam zbylo ještě tak 20 000, tak já jsem si napsala normálně na papír, že uděluji nebo dávám odměnu té a té jako mě ve výši, teď se napsala tu částku a šla jsem s tím na obec, protože školička byla dole, obec byla nade mnou, tak jsem šla za panem starostou, protože on jako on byl de facto můj nadřízený, jo, to byla tenkrát školička, já jsem to tam uváděla jak se to říká, já jsem tu školku zaváděla, jakože teď to neumím říct, jak se to dělalo. Prostě jsem mu zaváděla a s nějakou tou právní způsobilostí, nebo to teď neumím vyslovit. A šla jsem nahoru za tím panem starostou, teď jsem mu předložila ten papír. A jestli to podepíše, jako, protože on jako můj nadřízený de facto, starosta byl můj nadřízený. Takže pokud to podepíše, já tu odměnu dostanu. Takže já jsem sama sobě normálně, teď na to vzpomínám, dala odměnu, já nevím, 20 000, jo. Teď on na mě hleděl úplně vyjevené, jak to mám říct. Tam byla ta paní úřednice, ta jeho sekretářka. Ty na mě hleděli, on to četl a on mě to podepsal, ale byl úplně, byl perplex. A on mě to podepsal, protože já jsem mu říkala, že jsem dala školnici odměnu 21 000, učitelce odměnu a že ještě tam zbývá 20 000 a pane starosto, kdybyste byl tak laskav a podepsal to, protože já ty peníze nechci vracet státu. Já
0: a myslíte,
1: to nerozdělím.
0: Ivetko, myslíte, že byly takové paní ředitelky, které to tam nechali propadnout?
1: Já vám to chci říct, ano, nechali normálně, ano. A vím o několika, že jsem se s nima tenkrát bavila, že na těch, my jsme chodili na takových schůze těch ředitelek a kolikrát mě řekli, co bych jim dávala, co bych jim měla dávat, oni si to nezasloužijou a takový řeči. Já říkám, a proč? Proč bych jim to nedala? to propadne jinak státu. Já kdybych ty peníze nerozdělila, tak normálně opravdu by to propadlo a každý rok jsem dostávala nový rozpočet na výplaty a tak dále. A já jsem je tak měla ráda, ty holky, to byla školnice a pro mě to nebyla obyčejná školnice. Pro mě to byla Eva a ta tenkrát měla úplně infarkt. Já jsem jí dala k platu, ona měla plat, já nevím, 4800, já nevím. Dělala na zkrácený úvazek, bydlela ve vesnici. Já jsem jí dala odměnu 21 tisíc k tomu platu malýmu. No. Ona byla úplně u vytržení. Tak to je jedna věc, ta školka, no. A teď chci ještě něco říct. Můj manžel měl a má, my už nejsme spolu, firmu, jo, firmu. On má výhradní zastoupení v celé České republice, to, co dělá, má firmu, seriózní, a on si vždycky vyškolil ty lidi, on je zaučil, vyškolil, naučil je to, a jeden ten chlapec mladý, muž to byl, kolem 30, a on chtěl odejít do Prahy, jo, a manžel, co se týká taky těch peněz, aby si ho udržel, on mu přidal peníze. Já říkám, proč jim dáváš, to byly platy, co jim dával. A to bylo tak, já nevím, to je zpátky tak 20 let. A já říkám, proč mu dáváš tolik peněz? A on říká, protože chtěl jít do Prahy, abych si ho udržel. Já jsem si ho vychoval, vyškolil, jo. On má výhradní zastoupení s tou firmou, co dělá po celé České republice, vyjíždí do celého světa, obchoduje všude. Rusko, Arabské Emiráty, pardon. Všude.
0: No, Polsko, Ivetko, Rusko. Já myslím, že měl váš manžel dobrý přístup, uvědomoval si, že kvalitního a spolehlivého zaměstnance je potřeba nejenom získat, ale také si ho umět udržet, a právě to férové finanční ohodnocení je jeden ze způsobů, co si budeme povídat.
1: No,
0: peníze
1: protože,
0: jsou peníze.
1: Ne, on ho vyškolil, zaučil, všechno ho naučil, a ten chlapec, mladý muž tenkrát, chtěl odejít, já nevím, po 3 letech, že jde do Prahy. Tak manžel mu přidal,
0: ano.
1: Ten bral takový prachy, bere od manžela, on si těch lidí váží, jo, my jsme spolu, ale já to vím, tenkrát jsem s ní žila, říkám, proč mu dáváš tolik peněz.
0: Dobře, Ivetko, tak děkujeme za sdílení, za to, že se zapojujete do noční linky, a budeme spolu teď poslouchat Marka Ztraceného, bude zpívat Vítr do plachet a potom příběh dalšího posluchače. Co říkáte?
1: Zdravím všechny lidičky, dobrý.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince. Za 5 minut tady bude půlnoc, ale ještě jeden příspěvek stihneme, co říkáte. Pan Jaromír se k nám přidává teď ve vysílání. Šťastnou cestu, vím, že jste na cestách. Téma určitě znáte. Peníze, přidání. Umíte si říci o zvýšení platu? Byl jste někdy v té situaci?
1: Já už jsem to jedno udělal, ale jsem na to doplatil. Aha, já jsem se neozýval, ale jenom slyším, bylo před 20 lety a ještě spíš. To bylo, to je pravda. Ale dneska vám žádné nepřidá. Tehdy se dělalo ve fabrikách, které byly státní a tak dále. Dneska děláte na podnikatela, jo, takže on vám může a nemusí přidat, spíš vám nepřidá. A všem z toho důvodu, jako třeba můj šéf, ten má hospodu, která neprosperuje, tak já na něm musím vydělat. Druhý, ten jezdí na golf, čtvrtý jezdí z Čile do Afriky. A na to my musíme, jako my obyčejní dělníci, vydělat. Takže my obyčejní, jako nemáme nárok na nějaký zvýšení platu. Chlapi to zkoušeli v jiných firmách, co ty kluky znám, neuspěli. Radši si vzali lidi z Ukrajiny.
0: To je zajímavé srovnání.
1: Jim dajou míň a jsou spokojení. Je spokojený jak podnikatel, tak je spokojený ten zaměstnanec, ten Ukrajinec, protože má práci a má nějaké peníze.
0: Vy tedy máte zkušenost, že dříve bylo zvyšování platů přirozenější, zatímco dnes, když člověk pracuje u soukromého podnikatele, tak často musí přijít sám, ozvat se, což ale vy nedoporučujete, protože si myslíte, že to nemá cenu. Myslíte, že to je o tom, že se lidé bojí říci o to, co si zaslouží? Nebo... Já si říkám, že za zkoušku by to vždycky jako mělo stát.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Vy jste říkal, že víte o někom, o nějakém kamarádovi, že žádal o zvýšení platu, nebylo mu vyhověno. No a vy osobně jste to někdy zkusil?
1: Já jsem to zkusil. Nešlo to. Pojďte si, já táhám vlek, mám za sebou vlek. Jiný za komunistů, neříkám, nechci jako jít, protože prostě za minulý režimu, když jsem měl jazku s vlekem, dostal se automaticky přidáno k tomu vleku, protože se mu rozpříluje a tak dál, člověk se nad tím nadělá, naskáče se kolem toho, nebo je dvojí práce. Teďka mám tandem, význam je úplně stejný, má to vlek, nemám nárok, taky se nad tím naskáču víc takhle návěsu. No prostě to nejde. Všechny řekne, že jsou peníze.
0: Takže vy jste našel tu odvahu, šel jste se zaměstnavatelem a přesto to nevyšlo. Je to tak?
1: Ne. On mě tvrdí, že nejsou peníze. Přitom si rekonstruoval restauraci s tím, že ho to napsal na náklad a proplatil mu to stát. A tak to dělá, tak to má bohužel každý podnikatel. A já jsem kuřák, vášnivý kuřák, bohužel, že si zdravý a nemůžu si napsat na náklady ani ty sirky. No a tak to dneska funguje.
0: Nesklamalo vás to natolik, že jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil práci?
1: Mladá paní moderátorko, mě už je 63 pryč, tak co jako já můžu dělat za práci? Kdo by mě zaměstnal? Každý by si řekl, no už je starý, opotřebovaný a to je pravda, protože mě bolí záda. Kloubí a tak dále, už se mohl být za normálního režimu, by se byl na určitě roky v důchodě. Takhle a ještě musím počkat do 64 a nějaký měsíc. Takže kdo by mě tak asi zaměstnal.
0: Kolik jste říkal 64 a nějaký ten měsíc, že musíte vydržet, tak rok, tak to určitě zvládnete. Tomu rozumím, že v 63 člověk už přemýšlí jinak než ve 30, nechce riskovat jistotu zaměstnání. A na druhou stranu, pokud to bude už jenom taková chvilka, tak už před sebou máte vidinu toho, že nebudete muset pracovat vůbec.
1: Já tomu věřím, já tomu chápu. Ale dneska jsem mluvil jenom o učitelkách a o těch kuchařkách a uklízečkách se moc nemluví. Takže jako...
0: Tak děkuju, že jste nám popovídal o vašem přístupu, o vašem zaměstnání, o vašem pracovním životě. Bylo o čem vyprávět, možná by ještě bylo dál, ale teď se musíme rozloučit, protože je na řadě kapela ABBA. Tak si ji pojďme poslechnout. Vám přeju šťastnou cestu a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se, láska, a pozdravuju všech.
0: To byl pan Jaromír.

0: Noční linka.
1: Je pár minut po půlnoci, začal nám nový den a my pokračujeme druhou hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes si povídáme o penězích. Přesněji o odvaze říct si v práci o vyšší plat. A jak ukázala už první hodina, není to vůbec jednoduché téma. Někdo měl štěstí na zaměstnavatele, který dobrou práci dokázal ocenit sám, jiný musel sebrat odvahu a o předání požádat a ani potom nemusel uspět. I takové příběhy jsme dnes slyšeli. Možná jste vy zažili něco podobného. Řekli jste si někdy o vyšší plat? Jak jste takový rozhovor se šéfem začali a jak dopadl? A nebo jste si nikdy netroufli, přestože jste měli pocit, že byste si zasloužili víc peněz? Máme před sebou ještě necelou hodinu na to, abychom se společně podělili o naše příběhy. Tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Tak krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď budeme společně poslouchat povídání paní vlastníky z Krnova, která volá. Zdravíme vás.
1: Ano, já vás taky všechny zdravím.
0: Jednou větou připomenu téma umění zažádat o vyšší plat.
1: Paní Aničku Pavlikovou, tady z Krnova a Evišku. A k tomu tématu. Já jsem se vyučila kuchařku, servírku. Byla jsem moravolenou chvíli v kuchyni v Jeseníku. No a tam jsem se nepohodla s vedoucím, šéfkuchařem. Ne vedoucím, ale šéfkuchařem. Tak jsem odešla a šla jsem podnikateli. To byl, měl takovou malou hospůdku a tam jsem jako vařila a když jsem měla málo lidí v tom, to bylo od ráje, když jsem měla málo lidí, tak jsem šla pomáhat čišníkovi roznášet třeba pivo nebo tak, nebyla jsem jenom tak. A když tohle, tak se nabídla šéfovi, jestli by nebylo dobrý něco vymyslet, nějakou práci vedlejší ještě. No, vlastičko, přemýšlejte. Já říkám, já už mám plán. Když tohle budeme vydělat bramboráky v Jeseníku jako ve městě. Na prodej bramboráky. Jeden bramborák tenkrát za 2 koruny. A to byly bramboráky. Jo. Ještě ta velká panvička, jak byla, ne? Teď ty malinkaty. No, tam jsme podnikali, vedlo se nám velice dobře. Velice dobře. Jenomže potom jsem otěhotněla, dala jsem se a otěhotněla jsem, no a to bylo do Jeseníku strašně daleko od nás a tak jsem musela odejít a šla jsem dělat do šamotárny do Vidnavy. No tam byla dřina teda, nezávidím nikomu tam, tak a už není ta továrna už tam vůbec neexistuje. Aha, a když jsem tam dá před 2 rokama, tak aj jsem nás v oči. Jako jsme tam měli dobrou partu a všechno.
0: Vlastníko, obecně, existuje podle vás věta, kterou by člověk při žádosti o vyšší plat nikdy neměl vyslovit?
1: Víte to, člověk musí si získat toho vedoucího a já jsem nikdy neodmlouvala. I když jsem třeba kuchař, s kuchařem já jsem byla jeho pravá ruka. Byli jsme tam 3, ty 2 vůbec neprošly.
0: Vlastníko, třeba prý se nemá říkat věta, když mi nepředáte, tak končím. Nebo kolega bere víc než já, chce taky. Toto prý nejsou dobré argumenty, tak jak by člověk měl argumentovat, když dožádat o zvýšení platu, když se na to třeba teď díváte s těmi životními zkušenostmi, které máte?
1: Já vás špatně slyším, Marunku.
0: Jaké argumenty by měl člověk říci, když jde žádat o zvýšení platu? Co myslíte?
1: O zvýšení platu. No tak já jsem nemusela nikdy žádat, protože když jsem viděl, že pracuji, že se snažím, tak od něho hodnotil sám.
0: Tak to je dobře, toho, tak by dělali, to mělo být.
1: Jak se ho okam nechtěl, tak neměl je takový velký plat. Tenkrát v té kuchyni nebyl velký plat, že?
0: Dobře. Vlastně tak moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Vy taky, Jaruško.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: Našla jsem jednu hezkou větu, nebo pár vět, kterým by člověk mohl zažádat o zvýšení platu. Například chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli pobavit o mém platu. Myslím, že za dobu, co tady pracuji, jsem ukázal, že se na mě můžete spolehnout a rád bych věděl, jestli je možnost moje finanční ohodnocení zvýšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, tak to byla teorie a teď jak to vypadá v praxi. Pojďte mi zavolat, volejte 731 800 900, to je linka, noční linka Českého rozhlasu, kde vás čeká Jarka Barboříková. Máme 17 minut po půlnoci.

0: Máme 21 minut po půlnoci. Kdo by si nepřál vydělávat více peněz a mít vyšší výplatu? Myslíte si, že byste si ji zasloužili, ale vedení se stále nemá k tomu, aby vám ji zvýšilo. Co teď? Možná je na čase vzít iniciativu do vlastních rukou. Museli jste to někdy udělat? Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dalím, Jirka ze středních Čech. Já se vrátím do minulosti dávné. Já jsem pracoval v dílně v dopravě. A měl jsem tam poměrně takový přiměřený peněz. Měl jsem zhruba všichni stejně. Ale byl jsem špinavej, věčně špinavej. A když tam přišel šofér, který jel třeba na Moravu nebo na Slováč a měl bílou košili, tak jsem byl z toho nervózní, z toho, že tam prostě dělám za... A ty šoféři měli o něco víc, ještě peněz. Já jsem šel za vedoucím, aby mě dal taky na auto. A on řekl, no ale já tě potřebuju v dílně. Já jsem říkal, pane vedoucí, já vím, ale já tě nepustím. Tak já musím dát výpověď. Tak jsem dal výpověď a než ta výpověď skončila, tak ten vedoucí mi to auto dal. To mi nešlo o peníze, to mi šlo o jinou práci jenom. Ale pak jsem znova pokračoval ještě jinou věc jsem ještě potom. Pak jsem jezdil, pět let a měl jsem o 500 korun méně než jeden řidič, který pracoval, stejnou práci dělal, ale byl prostě o 500 korun výš nade mnou. Já jsem šel za vedoucím a řekl jsem, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl, co to má Láďa Pavlík, ty peníze, protože já dělám stejnou práci a on říkal, ale já ty peníze nemůžu Láďovi vzít. Já jsem říkal, já nechci, abyste Láďovi bral, to už žádným případně, ale já bych chtěl ty samé peníze, je to spravedlivý, ne? On říkal, no, dá se zase výpověď. Ale nešel jsem z podniku pryč, ale šel jsem na jiný oddělení. Úplně z dopravy pryč. A vedoucí mi za mnou poslal, byl jsem tam, už jsem tam na tom místě, jsem byl asi týden, a vedoucí za mnou poslal řidiče a ten říká, Rudo tě pozdravuje, že ti těch 500 korun dá, aby si se vrátil. Já jsem říkal, no a tak Rudu pozdravuji, protože by to řekl před týden, tak jsem neodcházel. Tak to byla moje zkušenost, tím, že jsem se musel ozvat a že to vždycky mělo dobrý výsledek. A teďka řeknu opačný výsledek. Já jsem pracoval jako řidič a bagrista u firmy, která dělala zásobování vodou. Byla to severočeský vodovody kanalizace. A já jsem pracoval tak, že jsem ještě v sobotu v neděli rozvážel pitnou vodu, když byla porucha, tak jsem v sobotu v neděli v létě rozvážel pitnou vodu. A měl jsem to všechno papírové podložený, všechno zapsané a nedostal jsem to zaplacený. Tak jsem šel za panem vedoucím, že to nemám ve výplatě. On říkal, no, a že mi to, ale paní vedoucí, že mi to, když jsem nastupoval, tak mi paní z osobního mi slíbila, že teda ty práce přes čas bude a osvácí, že to bude placený zvlášť. A on řekl, no to rychle zapomeňte, co vám řekla paní z osobního oddělení. Já jsem tady vedoucí. Na to rychle zapomeňte. Tak to bylo jiný chování, než tam teda, ty peníze jsem nedostal. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem dal výpověď a šel jsem pryč. A jel jsem do těch Teplic za panem ředitelem, tam jsem mu to vysvětlil. A on říkal, no já s tím nic neudělám. Teďka už nejsi náš zaměstnaný, já jsem ty peníze nedostal, ty peníze tu sobotu neděli. A já jsem mrzela, to práce mě bavila, ale prostě nemohl jsem si to nechat líbit. Tak to byl jiný případ. A tam řekl ještě jeden případ, to byl případ podobný. Já jsem asi vodohospodářská firma. A já jsem měl plat, ne vysoký plat, ale mi to stačilo. A přišel místo starosta naší obce s tím, že to vypoví tu smlouvu té firmě a že prostě to povede on. A já jsem ho požádal, a mi teda asi dal, že mám do důchodu 2,5 roku a že to, jo, tak jo. Pak mi nabídl polovinu těch peněz, co jsem dostával od té minulé firmy. Na to se nedal vůbec pracovat za ty peníze. Tak já jsem mu říkal, za to, paní vedoucí, já nemůžu to za ty peníze. Já teďka nemám peníze, protože Neděláme ještě, nemáme zavedenou firmu, aby jsme měli za to vodní vybírat peníze za vodní. Já jsem říkal, já to pomůžu to rozjet.
0: Jiří, kdybychom přešli k té pointě?
1: No, pointa je taková, že ty peníze, jo takhle, já jsem tam měsíc pracoval jako bez platu, že až budu nastupovat jako u něj, to já jsem nebyl pracovní poměr, on mi to neudělal, pracovní obdělatku. Ale slíbil mi tu práci, že mi to nechá. Já jsem říkal, aspoň do toho důchodu, abych tam vydržel. A on mi to nedal ty peníze a já jsem ty peníze nedostal. Tak jsem dal výpověď zase a on dal zase výpověď. Ne, to byla ve zkušební době, já to už jsem tam byl zaměstnaný jako pracovní. A ty peníze jsem nedostal, tak jsem dal výpověď. A já jsem ten soud, protože ten člověk tam měl plat ředitele firmy, měl tam plat jedna z té firmy a měl ještě plat asi 3 měsíce, 2 měsíce ještě plat jako místo starosta obce. No, ten je vlastně 3 platy a mě tam chce zaměstnat za polovinu mzdy. Dneska je hrozná doba v tomhle.
0: Jiří, tak vy máte vlastně zkušenost z obou stran. Někdy se odvaha ozvat se vyplatila, zvýšení jste dostal, jindy jste odešel s nepořízenou. Možná právě to ukazuje, že odmítnutí nemusí člověka odradit od toho, aby to příště zkusil znovu. Tak to se mi na tom příběhu líbilo. Teď se ale musíme rozloučit. Poděkuju vám a přeju krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Telefonické spojení už se stejně zhoršovalo. Toto je Kristýnka Iba spí písnička. Petr Naď zaspívá 2 minuty před 00:30, tak ať se vám to všechno hezky poslouchá.

0: tokách jsem začínal 5 korun na hodinu po vyučení, že? No a potom po vojně to už za 6,30 na hodinu, takže už to bylo trošku lepší, že? Ale to už potom v úkole se jezdilo a jestli jste vydělala 50 korun nebo 40 korun za tu šichtu, to už jako nic nikoho nezajímalo, že to byly normy a no a tak potom už po převratě, že tak to už bylo trošku takové lepší, že ale trefilo třeba někde ve světě, nevím, v Jizerských horách jsem jezdil nebo tak, tak vyplata třeba byla slabší, tak jsem se ptal vedoucího, co jako proč jako nedal prémie, že a on měl vždycky vymluvu, no trefil Maťa Černý Petr, tak jsem ti prémie nedal na ten měsíc, že, takže
1: Pepino, to bylo vážně. Takové.
0: Jo, vážně to, jenomže už člověk už celý
1: jste na to reagoval?
0: Nic, jako úsměvem, protože to už, já už jsem měl pár roků do důchodu, tak už jsem nějak ne, jsem se s tím smířil a už to tak nějak dalo se to přežít, že no tak to už. O, to byl takový závistlivý sebevedoucí, on sobě on si hleděl, že ale zaměstnancům jako ne, jako moc nepřidal, takže to bylo takové všelijaké, no, ale tak vidíte, žiju, přežil jsem to, takže.
1: No, a žijete velmi no. Dobře teď, no, na druhou stranu jo. Teda mám v hlavě to, co vám řekl o tom Černém Petrovi a no. To by se mi nelíbilo a člověk si říká, co s tím, jak vlastně zajistit, aby se tak nechoval třeba k dalším lidem, ale kdo ví, no, tak jak se říká boží mlýny no. Melou, tak...
0: Přesně. Dneska mě třeba raz za čas zavolá, už je tež na důchodě a že mu nikdo nezavolá, je osamocen, protože zaměstnáci na něj nemají dobré vzpomínky, že? Takže já mu sem tam zavolám, jak se má, že nebo to, že nemám to svědomí, aby ho odstranil, že, ale tak my už si žijeme tady na těch horách pěkně v klídečku. Jestli v pondělí dožiju, tak budu mít kulatu, takže uvidíme, no.
1: Tak chápu, že to bylo nepříjemné, člověk se odhodlá, no. Přijde slušně požádat o vyšší plat, místo toho no. Obyčejného ne, se vyslechne no. Ještě něco, co ho zabolí, ale jde vidět, že vy jste to zpracoval velmi dobře, že víte, že problém nemáte vy, ale pán.
0: No, přitom, kdy potřeboval ráno, kolikrát měl nějakou fušku, na 5 hodin jsem přijel, nebo od večer pozdě se jako ještě někde potřeboval něco dovést, nebo tak, že tak člověk mu vždycky vyhověl, že, ale on takový surový, že, ale tak nic, vidíte, dalo se to všecko přežít, že to ale aj za dřívšího režimu, že tak to bylo všecko v úkoli, takže to bylo, jestli jste někde se čekalo, to nikoho nezajímalo. Byly normy, že a vedení to prosazovalo jako lepší prácu zase straníkom dávalo, takže my jsme takové zbytky, jak se řekne, pozbírávali, že ale jako vydrželi jsme, přežili jsme to, že takže to bylo.
1: Pepino, já moc oceňuju, že jste se tak ke svému šéfovi přesto, co jste se od něj

0: doslechl, choval slušně a korektně, to o vás jako o člověku hodně vypovídá. Zachoval jste si úroveň i ve chvíli, kdy se k vám ten druhý hezky nezachoval. A to není samozřejmost. Tak děkuju za vaše milá slova a budu se těšit, že budeme v tom povídání pokračovat někdy příště. No,
1: jestli můžu ještě pozdravit paní Vlastičku, jsem ji před chvíli slyšel, tak ať hodně zdraví, ať se drží. My jsme tady Valaši, ona Přeskopeček z Karlovic velkých. Takže děkuju, že jste mě vyslechla a dobrou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Výplata nám přijde každý měsíc, ale spokojenost z její výší už takovou samozřejmostí není. Dnes si povídáme v noční lince Českého rozhlasu o chvíli, kdy člověk vezme odvahu a otevře se šéfem téma peníze. Zvýšení platu.

0: to je potlesk pro Daniela Landu v noční lince Českého rozhlasu. Čekat, až si našich výsledků někdo všimne, nebo se ozvat sám. I o tom je dnešní noční linka věnovaná umění říct si o vyšší plat. A paní Staňka z Bohumína nám řekne svůj názor. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím posluchače a je mi smutno na duši. A to jen proto, že děkuji Pánu Bohu, že tady opravdu jsem v životě nic takového nebo něčím takovým nemusela projít. Uh-huh. Měla jsem tabulkový plat a nikdy jsem se nemusela stěžovat. Ale když tohle to poslouchám, za jiných okolností bych se řekla, závist dělá z lidí duševní mrzáky. Ale když slyším, že si neříkají jenom dělníci a kde jsou THP pracovníci, ty se neozvou, ty si žijou jak prasata v žitě a žili vždycky, tak je mi smutná, říkám si, kde je chyba, jestli ty lidi dostatečně pracují, proč si toho někdo nevšíma a proč konečně v ekonomické sféře a platových tabulkách u nás nedojde k nějaké nápravě. Nebylo to zřejmě ani dostatečné v minulém režimu a teďkom vlastně žijeme v době kapitalismu a o kapitalismu se vždycky říkalo a říká, že to je zákon o přežití. Víte, takže skutečnost je taková, že mě té další generaci, já jsem důchodkyně, já si nenaříkám, je mě jí líto. Ale řeknu vám jeden takový příklad. Nerada o tom hovořím, ale je to taky dar. Já dělám 45 let, dělám automatické písmo. Měla jsem dlouholetou kamarádku, která dělala ve zdravotnictví ředitelku. A byla to schopná žena, dělala tuhle ředitelku za dob bývalého režimu, potom podnikala, úspěšně podnikala, ale každý tenhle ten velký úspěch převážně bývá poznamenán nějakou tou minulostí, poněvadž ne každý měl možnost se dostat k takovému majetku a za tu dobu, za kterou to dělala, slušnou cestou se k tomu majetku žádný člověk nedostane. To, kdo má trošičku přehled a zdravý rozum, tak ví, jako, jak to bývá. Jo? A já jí říkám, jelikož jsem dělala to automatické písmo, prosím tě, nedělej to na těch pár roků, ti to nestojí za to. A ona čím dál víc tady rostla chuť. Furt majetek, majetek, měla dva syny, už s ní vlastně ani jedna snacha nemluvila, nevím, ani o vnoučatech nehovořila, jenom majetek. No, samozřejmě sešel se z rok s rokem, dneska už x let tady není poměrně mladá, odešla, nevzala s sebou nic. Tak vám řeknu tolik, i ten majetek bývá vykoupen něčím jiným. Žádný strom neroste do nebe, a věřte, že ty lidé zapomínají na pravidla slušnosti, trošku pokory a nebojí se Pána Boha.
0: No, Staňko, já vám rozumím, vy vlastně říkáte, že je vám líto, že člověk se musí o to ocenění vůbec říkat, že by dobrý zaměstnavatel měl sám vidět, kdo pracuje dobře, kdo je spolehlivý a umět ho také bez připomínání ocenit. Přemýšlím, kde je chyba, nebo kdy se to ztratilo. A nějak jsme si asi zvykli na to, že kdo se neozve, tak ten nic nedostane. Ale můžu se zeptat na to automatické psaní. Jaruško. Jak jste to myslela? To automatické písmo.
1: Vy nevíte, co automatické písmo? To no, bychom si mohli tak já, mimo.
0: No, ale tak, aby to věděli ostatní posluchači, aby nám to dalo smysl. Ne, to já nechci. Vím, že to je nějaké nekontrolovatelné psaní.
1: Já ale reklamu. Ne, nechci si dělat reklamu, je to dar a já bych to ani takhle pro nikoho nedělala. Používám to, když to potřebuji a to ne. Tohle to o tom se nehovoří, Jaruško, nezlobte se.
0: Dobře, o to víc teda jste nás teď napnula, ale třeba někdy bude příležitost a nějak lehce se toho tématu budeme moci dotknout.
1: Až telefon máte, až budete něco potřebovat, ozvěte se.
0: Dobře. Jo? Tak to byla paní Staňka, která volala z Bohumína a toto je Lenka Filipová, ta nám zaspívá písničku Prý se tomu říká láska. A doufám, že stihneme ještě jeden telefonát k dnešnímu tématu, a to zní umění zažádat o vyšší plat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až do posledních tónů Lenka Filipová. Noční linka Českého rozhlasu teď může přivítat posledního volajícího. Za chvíličku totiž bude jedna hodina a budeme dnešní noční vysílání uzavírat. Kdo se k nám dovolal? Halo, halo. Slyšíme se?
1: Škola Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, vydržel jste, dobrý den, dobrý večer.
1: Bizarní zkušenost oproti těm smutným realitám, co jsou v dnešním kapitalismu. My jsme začínali v roce 68 na dráze jako učňové instalatéři a já jsem dostal přidáno díky tomu, že nás zavřeli jako učně, když jsme šli z restaurace v Plzni, kde jsme stavěli největší lokomotivní depo v Československu, a tak nás zavřeli na záchytku. A bylo to omylem, protože kolega učeň měl zakázané kuličky klik-klak a začal s ním rachotit a ono to dělalo zvuk, jak kdyby samopal střívela. Tak hned zavolali policajty, ty dojeli, řekli, že nás zavezou tam, kam potřebujeme, a otočili se a zavezli nás na záchytku. No tak jsme tam prožili exkurzi, kde se věšeli, padali, odrezávali je z prostěradel a takové věci. Potom jsme byli slavní, poplatek za záchytku nám poslali na učňovské středisko, tam nás všichni vítali, zdravili, že jsme konečně s nima ty správní opilci, přitom jsme neměli vypité. No. A tak majster, jako on byl generál Kosník, jeho degradovali 68. a dělal nám šéfa. A on mě kontroloval a říká na druhý den po výplatě, ukaž mi peněženku. A divil se, myslel si, že já chodím po hospodách, a on se divil, já jsem tam měl všechny peníze, akorát za jeden oběd mě chybilo tam. A tak on mě poslal zpátky do práce a tam mě můj mistr začal brávat na fušky. Na místo práce normální jsem dělal ještě fušku, takže jsem měl jeden plat navíc a tím jsem vlastně dostal přidáno. A bylo to díky tomu, že jsem byl zavřený na záchytce omylem. Tak to je vám taková sranda, no. Pak to uběhlo jenom, ale nějakých 40 let.
0: Prosím vás, řekl jste to teda jim, že to bylo omylem, nebo ne?
1: Já jsem to neřešil, protože nebylo jak co reklamovat. Oni nás tam zmlátili ještě a Vlčáka na nás posílali, a aby jsme se převlíkli do pyžama, a museli jsme to zaplatit a vtrhli nám to z kapesného.
0: Tak ale krásná historka.
1: A pak uběhlo 40 let a z dráhy nás vyhazovali bez toho, že by jsme dostali výpověď. Já jsem to dal na inspektorát práce do Opavy, na nejvyšší úřad, a oni to ověřovali a zjistili, že spousta zaměstnanců nedostalo ani výpověď a normálně vyhodili, řekli, vaše místo je zrušený, běžte pryč. A já jsem jich dal k soudu jako jediný, soud jsem vyhrál a po 5 letech jsem se vrátil zpátky.
0: Teda.
1: Takže ty časy se mění.
0: No, takže vy jste byl vlastně v očích svých kolegů tehdy hrdinou. No a skončil jste následně taky jako hrdina, protože jste vyhrál soud.
1: Ano.
0: A to tak zmíníte jenom mimochodem na konci. Vy jste borec.
1: No, dobře to dopadlo, senát. Zdravím všechny, aj vás, a přeju vám dobrou noc.
0: Dobře, Luboši, děkuju, že jste s námi byl i dnes, že jste taky nás poslouchal i se zapojil.
1: Těšilo mě moc, jsem vás rád.
0: Noční linka Českého rozhlasu končí. Za 3 minuty je tady 1 hodina. Povídali jsme si o odvaze říci si o vyšší plat, ale díky vašim telefonátům jsme se dostali k tomu, že důležité je umět dobrou práci ocenit, vážit si lidí kolem sebe, zachovat si slušnost, i když se všechno nevyvíjí podle našich představ. Děkuju za vaše příběhy, zkušenosti, názory i úsměvné vzpomínky, jako třeba pan Luboš vyprávěl. přijel. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Těším se na slyšenou už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano, a co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisnout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného.
2: No, nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
2: Ne.
3: Mohl bych som vám požičať 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
3: Ale když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to som bol ja, my to máme podelené, já viem písať.
2: Ano. Já celé dny čítam. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju by. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No, ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa. A co robí mama?
3: Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Vy už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
2: Eh.
3: si myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezat. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: herecké umění, to není nalepit si fouzo.
3: Ale mě to drží, mě to drží.
2: Metamorfózy přímo. Já vám,
3: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
2: Ani v nejmenším. Pánové, vy jste dokonalý podvodníci.
3: Výborně.
4: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To,
3: například?
2: No, například nemocnice, že jo? Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice
2: blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo a rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás jen do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
3: S kým?
2: Team.
3: Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
2: Je. Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesor.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, to je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bychom u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
4: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
4: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista
3: na uspávání. Zpěvat je uspávanky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
3: Peniaze.
2: Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo, tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, ne,
4: že to by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu. Rodiče ho dali študovat, 5 rokov študovat.
2: Já vám, že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku. Okamžitě vás rozšmelcují na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnica, tam se viete správať, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom iného charakteru. Prostředí, kde se objavují však dievčatá a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však. Plavárny.
2: Bar. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županě. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no, župan dole, nafackat ho, vytiahnout za pače si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše. Ano, to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
2: Ano, zpěváci, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
3: No, je to?
2: Tak
3: to
2: ne, asi... Ne. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to... jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné.
2: Nepodstatné, tak se říkáme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu. Mm-hmm. No?

0: mikro bude hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi na stydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
2: Je to mnohem dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel, muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostali k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si toho vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, Ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň pro...

0: To není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy. Nikdy mě nic neříkalo čisté, blankitné oči, modré. To je to nic neříkalo. Ano, ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Harlowovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedochtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně, na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž.
1: No,
0: na první pohled. Na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je tak mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.

0: všečno vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím, kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte, pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mechu šimínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká.

0: rozhlas naší Moravy.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak. No. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
4: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takovej instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
5: Mistře, jak jste se bavil se sobou?
2: Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, a nenechal nás svou samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sofie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
6: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sofia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl. Já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, bač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sofia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sofia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se klidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sofia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorii prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, ovšem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem. A ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled. Já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paněč, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.